barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bez ní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

Tina Turner vám dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější

Nejznámější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Le Défense rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel Gott Pretty Woman

následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O, Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i ve zdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůdčí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Roy Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashvilleu a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. V roce 2006 se Helena Vondráčková a Karel Gott potkali na Mezinárodním festivalu populární hudby v polských Sopotech s Heleninou letitou a věrnou kamarádkou a určitě nejoblíbenější polskou zpěvačkou všech dob Marilou Rodovič s italským zpěvákem Drupim a s řeckým bohatýrem těžké váhy, rozevlátého Vousu a démonického zjevu Demisem Russelsem. Helena si tam určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Russelse a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Dešť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis, dozní, řeknu vám toho o Demisovi Russelsovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kilo. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě. Demise Rousseause odešel do muzikantského nebe v roce 2015 ve věku 68 let.

Demis Roussos vám dospíval píseň Goodbye My Love Goodbye z roku 1973. O rok později tuhletu písničku zařadil do svého repertoáru Karel Gott a nahráli s borovcovým textem Teď růžek vám jdu krást. Že bych byl fanouškem kanadského zpěváka a skladatele libanonského původu Paula Anky, to nemůžu říct. Pochopitelně jsem ho znal, ale že bych byl jeho fanouškem, to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval píseň Diana, která ho celosvětově proslavila, když mu bylo 16 let. Diana to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 2 roky starší Diane Jaup, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti, prostě babysitter. Ze 2 manželství má Paul Anka 5 dcer a 1 syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Elíša, Amália a Antea. Poslední jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu, s otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráku. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Ottawy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životě. Cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné, kantilenovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený, ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou šanzoniérkou Mireille Mathieu. Traduje se, že se jí dokonce pokusil svést, ale primárně.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme des Habitudes, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát se mi v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Juniora. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je, jako je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdne mám
0: tropy.
1: Dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: No takhle, jakože se přijdou...
0: No, určitě.
1: Tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, dobře. Samozřejmě.
0: Tak teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem, víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho, na, na

0: našeho pořadu, teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že? To se možná takovou pamatujete, že to bylo takový.
1: Určitě.
0: No jistě, to si pamatuju, já si to taky pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko, no tak to takový blbý slovo, tohle to přicmrdávat, tohle to, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
2: Černoch!
3: Ten už tady byl dvakrát.
2: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
4: Zavolej Černoch.
3: Karle!
4: Dobrý večer.
5: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
4: Já už jsem tu po třetí, ale...
5: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsy honem. Zastrž břicho. Vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte, pro boha.
4: Karle, dělej ze sebou něco.
3: Pamatuj se, člověče.
5: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
4: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
5: Máte Vimra?
4: Ne, já nechci Vimra. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
5: Máte Vimra?
4: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
5: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
3: Jestli byste dovolili...
5: Vy už vůbec nemluvte!
4: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr. To je přece...
5: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete.
2: Chtěl s partnerku, tak máš Vimra.
4: Jak to vypadáte, prostě? Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
2: A co, přijel jsem ze Skotska.
4: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
2: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský? Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, že jo? Budeme tančit.
4: Promiňte, ale já se Skotama netančím.
2: Ale se Skotkama jo, snad.
6: Tak si nějak dohodnete.
3: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
2: Počkejte. To jsou vaše gardedámy.
4: Ne, garderoběři.
3: Nenapadat.
6: Nebo padat.
2: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
4: Jo.
2: Totiž, než přijdeme k samotnému tanci, jo, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
4: Ano, já jsem Karel.
2: Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
4: No tak to už vůbec ne, teda.
2: No tak děvče, no.
4: No tak to radši žena, ale nějaká divná, teda.
2: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina.
4: No.
2: Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
4: Ano.
2: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední... Na parketě, jo, pro kterou si jde ten... Hromě, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
4: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
8: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
0: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám, hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No tak, tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on takhle, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
8: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice. Kdyby to
1: asi kluci řekli možná takhle. No.
8: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homola, dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači, humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučeravá se zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Start Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo.
4: No.
3: Děláte moonwalk, tu chůzi pospátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano,
3: dobře.
4: No, tak to ať si posluchači nechají jako překvapit, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: No. Já samozřejmě já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, pozdne pohle a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: Já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem
4: tak
3: si
4: jo,
3: to.
4: Tak děkujeme.
3: Jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, to je Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nasledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si psal Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak to jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte, jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník scénka taneční.
4: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
10: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
11: Ano.
10: A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
11: Já.
10: Jo? Čili já jako sedím,
11: já.
10: Jo?
11: Já. Smím prosit.
10: Cože, co?
11: Smím prosit.
10: Co se?
11: Smím prosit?
10: No, kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se...
11: Aha, jo, znamená. Smím prosit?
10: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
12: No a taková ta konverzace, že jo? Ano. S dámou.
11: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
12: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
11: Já bych vás doprovodila, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
10: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
11: No jak pokračujte, já už dál nevím.
10: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
11: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
10: No ale dál třeba něco.
11: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
10: Moc si jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
11: Máte nádherný dudy.
12: Teď jste mě teda přimrazil.
11: To jsou pravé skotské?
12: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte, 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo, to není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená.
1: Já vás taky.
0: Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Je Luděk, je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme. Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance, tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: mladý
2: to se nezapomene. A samozřejmě já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou jako k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně,
0: i
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo a je to celý. Je to dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že a on si pozval, jak si ty další, že jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
0: Celé spektrum.
2: Takže... No, opravdu. Ani, abych na nikoho nezapomněl.
5: No vaše Klauzu, tam samozřejmě byl. No.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, ale není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne, jo. Nespomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky. On tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? No a takhle přísně jsem neřekl, hele, děti. Jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu. Ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
7: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
7: A tak dobře, tak hlasujte, no.
0: Tak jste to slyšeli, řeknu vám jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného, humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi. Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: A, dobrý den.
2: Vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom ten schoda křesní kmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme.
4: Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Dokavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
5: Dobrý den. A když tak hezky Hurvínek zařadonil, ale i kdyby nezařadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
6: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
6: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky,
3: ano,
1: že?
3: Ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
6: Takový tatu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
7: Dobrý den. Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Na zdárek, dobrý den.
7: A? Paule a pane Jablonský, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
8: a
3: den.
8: Já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
6: No, Lida má taky vkus.
8: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
6: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
6: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
9: Miroslav z Karviny, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
9: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
6: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
6: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
6: On je taky docela vtipný, vytaťuldo.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
10: Jo. To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nimi já jsem projížděl a ve tmě, je to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni by se to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nají taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, by moc nevěřili, pač to na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohu dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí sviní, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želáje, karoší věčer, no, dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A s Hurvínkem taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník. Zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prýma, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju. Krásno,
2: bylo to... Ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. o Naděnce Konvalinkové, jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych přála Ačko.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou.
1: Nashledanou, naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táhnou.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bylo pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Hlust vysílák je taky dobrý.
1: Že jo, tak no, si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
7: tak.
6: Ale taky je důležitá střídmost
7: tak.
6: Ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: Tak. O čem máte ten červený nos?
6: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Ne, nemocná?
6: Ne, lína.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne. Pak už se musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tady dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, tolár. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem tolár.
8: Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já
8: se
7: jsem
8: synem?
7: Se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se smí chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi, já nejsem syn.
8: To nevadí.
7: Já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní Humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Rakovnický soud bude pokračovat v projednávání případu údajného neoprávněného odstřelu jelena v Lánské oboře. Dnes bude zpočátku polojasno až jasno s teplotami do 24 stupňů. Je úterý 16. června. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádro

0: ty, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
1: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. A nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci. Škody už nemůžou hlásit pěstitelé jahod. Ti měli čas do 2. června. V případu údajného neoprávněného odstřelu Jelena v Lánské Oboře se dnes vrátí rakovnický okresní soud. Jedním z obžalovaných je bývalý šéf lesní správy Lány Pavel Rus, který měl s kolegou umožnit odstřel 10letého jelena v hodnotě přes 100 000 korun. V záznamech ale vykázali regulační odstřel 2letého zvířete, za který se neplatí. Vysvětluje samosoudce Pavel Midla.
2: Dle obžaloby měla být tímto jednáním způsobena škoda ve výši 116 540 korun českých. Jednání obžalovaných je kvalifikováno jako přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 220 odstavec 1 trestního zákoníku.
1: Oba obžalovaní vinu odmítají. Pavel Rus vedl lesní správu Lány od ledna 2023 do února 2024. Kapacitu základní školy Vébrova v Praze 5 od září navýší dvojice takzvaných modulárních tříd. Jde o předem vyrobené učebny, které pracovníci na místě smontují. Bude do nich chodit 50 žáků. Městská část tím chce rychle reagovat na nedostatek míst ve školách v Košířích. Výstavba tříd stála necelých 34 milionů korun, říká místostarosta Prahy 5 Martin Damašek z TOP 09.
3: Jsou to velmi hezké estetické stavby. Budou to plně vybavené třídy se zázemím, sociálkama, včetně teda i didaktických pomůcek a vybavení, jako jsou interaktivní tabule. Počasí.
1: Ráno bude polojasno až jasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost a odpoledne a večer se místy objeví přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Nehodu hlásíte na dálnici D6 na 26,5 kilometru ve směru do Prahy u čerpací stanice.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je to láska a není to pokazené.
6: Máme 4:05 na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Začíná pravidelná ranní čtyřhodinovka nazvaná Dobré ráno. Souhrn aktuálních informací z regionu zabalený do pestré muziky vám dnes budou nabízet Lucka Kociánová a Petr Soukup. Buďte s námi a mějte příjemný den.

0: Zpíval nám Petr Novák, přesný čas 5 hodin 12 minut. Zaměstnanecká školka televize Noé čerpala evropské peníze, i když podmínky dotace nebyly vždy splněny. Celá kauza skončila u soudu, který potvrdil peněžité tresty. Reportáž z jednací síně nabídneme v našem vysílání krátce před 17:30. Teď pro vás máme souhrn historie spojené s datem 16. června.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Jandasuk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 centimetrů. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety, v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
5: Máme za to.
4: Trojnásobný olympijský vítěz.
6: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
4: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.

0: počasí.
1: Dnešní úterní ráno je na severu Moravy a ve Slezsku příjemné a slunečné, i když poněkud chladnější. V Karviné v tuto chvíli naměříte 10 stupňů Celsia. Podíváme se také o něco západněji v Krnově teď. Necelých 8,5 stupně. Prognóza na dnešek říká, že den bude většinou jasný anebo polojasný. Později odpoledne a večer mohou přijít ojediněle přehánky, případně občasný déšť. Teploty se budou pohybovat maximálně okolo 24 stupňů Celsia. Na horách, na hřebenech naměříte do 17.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 23 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. Do zaměstnanecké školky financované z evropské dotace docházely i děti rodičů, kteří pro televizi Noé nepracovali. Její představitelé Leoš Ryška a Petr Kůdela za to dostali každý peněžitý trest ve výši 20 000 korun. Dohodu o vině a trestu pravomocně schválil Ostravský krajský soud. Oba muži vinu uznali.
1: Leoš Ryška a Petr Kůdela pracují ve společnosti Telepáče, která provozuje křesťanskou televizi Noé. Pro své kolegy zařídili zaměstnaneckou školku, jenže porušili pravidla.
2: Když se jedná o zaměstnaneckou skupinu, tak tam musí chodit v nějakém počtu, které stanovují dotační pravidla, chodit děti zaměstnanců. A to v tomto případě nebylo dosaženo a byl vytvářen určitý zastřený stav, který vytvářel zdání, že se jedná o děti zaměstnanců, přestože to děti zaměstnanců nebyly.
1: Vysvětluje evropský žalobce Vít Koupil.
2: Společnost Telepáče vrátila celou částku dotace a dále paní obžalovaní litovali toho svého jednání, uvědomili si tu chybu a věřím tomu, že před trestním soudem ve věci nějakých hospodářských trestných činů, věřím tomu, že stojí naposledy.
1: I soudce Lukáš Dolong zdůraznil, že se oba obžalovaní ke kauze postavili čelem.
3: Nejednalo se o jednání, které by mělo směřovat k bezprostřednímu obohacení žádného z aktérů. Je potřeba i přihlédnout k tomu, jaká byla původní myšlenka, a sice činnost dětské skupiny, což je činností obecně prospěšnou a chválihodnou.
1: Leoš Ryška pochybení opakovaně přiznal.
4: Ale my jsme nemysleli, že děláme to špatně. Je to i člověk se učí na chybách. Jo. Některé zkušenosti jsou nezaplacení. Je tak to vnímám. Víte, co padne, komu padne. Já se vůbec jako nestydím. Prostě ano, udělali jsme chybu administrativně. Já jsem o ní nevěděl, skutečně nevěděl jsem.
1: Dotaci pobírali v letech 2019 až 2022. Z Evropského sociálního fondu tak získali necelé 3 miliony korun. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zpravodajský souhrn pro vás má Lucka Kociánová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod taky neznamená automatický nárok na dotaci. Obce na Osoblažsku a Vítkovsku dostanou z krajského rozpočtu více peněz. Místo plánovaných zhruba 30 milionů korun se rozdělí 51 milionů. Jak dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková z hnutí ANO, jednotlivé dotace na rozvojové projekty se pohybují od 300 tisíc do 3 milionů korun. V Ostravě v ulici Provaznická vyroste dům pro seniory. Soukromý investor dnes začíná se stavbou. Nové pečovatelské zázemí nabídne bydlení až pro 200 lidí. Jeho součástí bude také uzavřená zahrada určená k odpočinku. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Ulice Frenštátu pod Radhoštěm rozzářily nové květinové keře. Město zdobí směsi muškátů, surfíní, paprskovek nebo třeba lobelek. Kromě tradičních lokalit Frenštátu pod Radhoštěm letos výsadbu rozšiřuje také o nová místa. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, později odpoledne oblačno a ojediněle déšť nebo přehánky. Teploty dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Bruntálu je uzavřena ulice Na Svahu. Probíhá tam její oprava, uzavírka potrvá do 22. září, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Jak bude vypadat náš dnešní a dopolední program, to vám povím po písních od Anika a Dalibora Jandy.

0: Na zámku Radoň na Opavsku momentálně ožívá africký příběh hraběte Gebharda Blichera. Do exotiky se vydal na lov lvů a také za viděnou zbohatnutí, a to na sklonku 19. století. Jak se na cestu připravoval, jak vypadal parník, kterým se plavil, i jak nahlížel na africkou kulturu. To na zámku zmapovali za pomoci jeho pamětí i dobových dokumentů a návštěvníkům to teď přibližují v rámci expozice Vzpomínky na Afriku. A my se právě dnes dopoledne na zámek Raduň vypravíme. Vše vám zprostředkuje magazín Křížem krajem a ten začíná 10 minut po 9. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Rich girl, she buys her dreams.

0: počasí.
1: Svou pozornost teď v programu Českého rozhlasu Ostrava zaměříme na počasí. Na telefonní lince je Marie Golfáková, přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zeptám se nejprve na to, jak to aktuálně vypadá.
2: Tak aktuálně je slunečno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 5 stupni Celsia. Vítr fouká většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. V Moravské bráně fouká lokálně vítr mírný.
1: Je tady úterý, 16. červnový den. Jaký bude?
2: Teď počátku čekáme jasno, špolo jasno, v průběhu odpoledne a večera bude oblačností od západu přibývat a ojediněle se může večer vyskytnout i občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný jihozápadní až západní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, co máme očekávat následně v noci a co zítra?
2: V noci bude velká oblačnost, pravděpodobně se na většině území v průběhu té noci vyskytne slabý déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 7 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý jihozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. Zítra přesto očekáváme rovněž převahu velké oblačnosti, ale už to bude jenom s lokálními přehánkami nebo bouřkami. Večer potom očekáváme zcela ustávání srážek a i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měla Marie Golfáková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zbýval nám Petr Rezek, přesný čas 5 hodin 52 minut. I dnes odpoledne, pár minut po 13. nabídeme pořad Alex a host. U mikrofonu bude tentokrát folkový zpěvák, hudební skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší. Budeme poslouchat i o tom, kdo přišel s nápadem, aby se dali dohromady s bratrancem Vojtěchem Nedvědem.
1: No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit. Spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí, sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
2: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert.
0: Celý rozhovor s Janem Nedvědem a mladším si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Moravskoslezský kraj usiluje o stavbu modulárních jaderných reaktorů. Podle šéfů České televize a Českého rozhlasu by obě média musela kvůli změně financování omezit výrobu. Základní škola v Prostřední Bečvě na Vsetínsku chystá přestavbu školní zahrady. Dnes bude polojasno, později oblačno s deštěm a teploty až 24 stupňů. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Do 20 let by chtěl Moravskoslezský kraj získávat energii z modulárních jaderných reaktorů. Zastupitelé schválili deklaraci, která označuje stavbu alespoň jedné malé jaderné elektrárny za strategický zájem. Modulární reaktor o výkonu jednoho dukovanského bloku by mohl stát například v Dětmarovicích na Karvinsku. Podle hejtmana Josefa Bělici z hnutí ANO jsou v regionu dobré geologické podmínky i dostatek vody pro chlazení reaktorů. Kromě elektřiny, zejména pro průmysl, by produkovali taky teplo.
4: Pokud bychom nebyli dostatečně připraveni a nedeklarovali tu potřebnost a že takový reaktor chceme a řekněme, že ty společnosti, které by jej měly stavět, by se nezařadili

0: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
1: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
0: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: V 9 hodin ráno vyjede těžká armádní technika v rámci cvičení na dálnici D35. V konvoji budou i tanky Leopard. Přesun budou trénovat konkrétně v úseku mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem na Olomoucku. Podle mluvčí mechanizované brigády budou vojáci nacvičovat bezpečnost při pohybu pásové techniky na silnicích vyšších tříd. Žáci základní školy v prostřední Bečvě na Vsetínsku se dočkají nové školní zahrady. Projekt počítá s novými herními prvky i zázemím pro venkovní výuku. Největším lákadlem má být hobití domeček zabudovaný do kopce, říká ředitelka školy Pavlína Petrušová.
3: Určitě zde budou terénní nerovnosti, protože nyní je to rovná plocha. A bude zde více herních prvků, ale i prvků na učení. A bude zde i hobití domeček, kde děti mohou i do toho kopce, který to bude, zajít a hrát si tam.
4: Počasí.
2: Ráno a dopoledne čekáme na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti od západu přibývat a ojediněle se může vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů a na horách naměříme okolo 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz v Ostravě na Rudné ulici nad řekou Ostravicí je zúžen v obou směrech do jednoho jízdního pruhu. Probíhá tam oprava silnice. Počítejte na místě s možným zdržením.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lucka Kuciánová a Petr Soukup máme na starosti dnešní úterní 16. červnové. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme vám vše dobré a budeme gratulovat Zbyňkům, což je křestní jméno, které má slovanský původ. Dá se vyložit jako hněvající se. Tak Zbyňkové, doufám, že dnes to nebude o hněvu, nýbrž o radosti. Přejeme vám krásný svátek a posíláme píseň od Michala Tučného.

0: Blíží se nám období s velmi vysokými teplotami, proto možná mnoho z vás bude zajímat také kvalita vody v otevřených nádržích v našem regionu. Před prázdninami je například voda v Brušperské přehradě nezávadná, potvrdili to krajští hygienici, přitom v loni byla pro plavce přímo nebezpečná. Co se změnilo, tak to řekneme v reportáži už za 10 minut. Teď máte možnost si společně s námi trochu protáhnout tělo.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme židli. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Vzpažené paže drží nad hlavou židli. Vždy s výdechem se budeme uklánět v pase střídavě vpravo a vlevo. Paže stále nad hlavou, následují trup. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je přesně 7:15, Český rozhlas Ostrava teď nabídne informace o počasí. Než se dostaneme k předpovědi, pojďme se podívat a hlavně srovnat teploty v horských oblastech a v nížinách. Nejprve tady Lysahora v Beskydech, v tuto chvíli tam svítí slunce, ale je tam chladno. Teplota 4 stupně Celsia, naproti tomu Chukalná na Opavsku už teď hlásí 11,5 stupně. Prognóza na dnešek říká, že den bude příjemný, většinou jasný nebo polojasný, odpoledne a k večeru ojedinělé přehánky. Teploty v nížinách do 24, na horách naměříte okolo 17 stupňů.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14:50 a v neděli v 9:50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tolik Michal Hrůza, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 6 hodin 20 minut. Na začátku koupací sezony má voda v přehradě Brušperk na Frýdecko-Místecku dobrou kvalitu. Přitom ještě loni v srpnu byla pro lidi podle krajských hygieniků nebezpečná. Vzorky odebírají dvakrát za měsíc a podle dosavadních výsledků tamní voda není riziková.
1: Eva Neuwirthová zrovna odebírá vzorky vody. Došli jsme trochu dál od břehu po kovové konstrukci.
2: Bere se vzorkovací tyčí, protože se potřebuje odebrat vlastně sloupec vodní. Bere se z několika míst, aby jsme eliminovali to, že nabereme jenom prostě v jednom místě. Máme na to speciální prostě nádobu, velik plastový, který vlastně slouží nám jenom pro tyto účely.
1: Hygienici si od nádrže odvážejí taky další vzorek vody pro mikrobiologický rozbor. Přehrada Brušperk vznikla v 60. letech jako protipovodňová nádrž na malém potoku Horní Kotbach. V posledních 10 letech tady kvalita vody byla převážně zhoršená, několikrát i pro lidi nebezpečná, říká Jan Kresta z krajské hygienické stanice.
3: V důsledku zjištěného výskytu cerkárií, to znamená původců cerkáriové dermatitidy, což v podstatě jsou parazité, kteří jsou důsledkem výskytu zejména vodního ptactva, které přenášejí tohoto parazita na vodní mlže a ten následně v rámci svého vývojového stádia uvolňuje ty cerkárie do vodní plochy.
1: Cerkárie se v Brušperku našly opakovaně a proto i z preventivního hlediska musí hygiena ještě nějakou dobu uvádět zhoršenou kvalitu vody.
3: Určitě to je jednak prevence a jednak si musíme uvědomit, že ten odběr je v den odběru, to znamená, nemusí být stoprocentně zachycen třeba ten původce té cerkáriové dermatitidy, takže je to preventivní krok, který vychází teda z legislativy.
1: Kontroly cerkárie nepotvrdily už poslední 2 roky. Letos hygienici zatím mluví pouze o snížené průhlednosti. Voda se ale v teplém počasí v takto malé nádrži kazí rychle a malý přítok nestíhá vodu ředit. Aktuální stav uvádí krajští hygienici na svých stránkách. Z Brušperku Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: mikrofonu je Lucka Kociánová, čekají vás zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Od září musí mít každá první třída nad 15 žáků svého asistenta pedagoga. Opatření má pomoct prvňáčkům i učitelům. Asociace základních škol ale varuje, že sehnat kvalitní lidi je kvůli nízkým platům problém. Ministerstvo školství ale tvrdí, že plošný nedostatek neeviduje. Šéfové křesťanské televize Noé uznali chybu v případu evropské dotace na zaměstnaneckou školku a uhradili škodu. Krajský soud v Ostravě pravomocně schválil dohodu o vině a trestu. Leoš Ryška a Petr Kudela navíc zaplatí každý peněžitý trest 20 000 korun. Do školky docházely i děti rodičů, kteří v televizi nepracovali. Ve Frenštátu pod Radhoštěm můžou lidé začít znovu využívat lávku přes říčku Lomnou na ulici Podkopčí. Město už dokončilo její instalaci. Původní most poškodili povodně v roce 2024 a neodpovídal tak bezpečnostním požadavkům. Ostravsko-opavská diecéze Charita dnes pořád předá tunu materiální pomoci Ukrajině. Do bývalých kasáren v Koblově si přijedou vyzvednout ukrajinské řádové sestry z Termopilu. Zásilka obsahuje výživu, inkontinenční pleny a také stomické pomůcky. V Moravskoslezském kraji bude jezdit nová sezónní autobusová linka. Během léta má zajistit dostupnější dopravu do Beskyd. Linka bude v provozu od tohoto víkendu do konce září a cestující bude vozit mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí a Starými Hamry. Zároveň bude posíleno autobusové spojení do Bílé. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, později odpoledne oblačno a ojediněle déšť nebo přehánky. Teploty dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici u Háje ve Slezsku ve směru na obec Hrabině se na silnici pohybují ovce, dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I dnes dopoledne vám budeme radit a jakému tématu ty rady budou věnovány, to uslyšíte po písních Zuzany Norisové a Jiřího Korna.

0: Součástí ranního programu Českého rozhlasu Ostrava teď byl i Jiří Korn. Máme 6 hodin 38 minut. Rád bych vás pozval k poslechu naší pravidelné úterní dopolední poradny. Tu dnešní věnujeme chovu králíků. O své zkušenosti se s vámi podělí Pavel Sikora z organizace Českého svazu chovatelů v Dolní Lutyni. U mikrofonu bude společně s redaktorkou Romanou Kubicovou, a to 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Svou pozornost teď v programu Českého rozhlasu Ostrava zaměříme na počasí. Na telefonní lince je Marie Golfáková, přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zeptám se nejprve na to, jak to aktuálně vypadá.
2: Tak aktuálně je slunečno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 5 stupni Celsia. Vítr fouká většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. V Moravské bráně fouká lokálně vítr mírný.
1: Je tady úterý, 16. červnový den, jaký bude?
2: Teď počátku čekáme jasno, špolo jasno, v průběhu odpoledne a večera bude oblačnosti od západu přibývat a ojediněle se může večer vyskytnout i občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, co máme očekávat následně v noci a co zítra?
2: V noci bude velká oblačnost, pravděpodobně se na většině území v průběhu té noci vyskytne slabý déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 7 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý, jihozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. Zítra přesto očekáváme rovněž převahu velké oblačnosti, ale už to bude jenom s lokálními přehánkami nebo bouřkami. Večer potom očekáváme zcela ustávání srážek a i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měla Marie Golfáková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Asi se shodneme na tom, že nám zpívala první dáma české country music Věra Martinová. 6 hodin, 51 minut. Správná doba nabídnout pár pozvánek s dnešním datem 16. června. Tak kam se dnes můžete vypravit? Například do Kopřivnice. Tam se můžete setkat se zástupci indiánského kmene z brazilské Amazonie. Akce Amazonie naživo se koná v lyžařské chatě na Červeném kameni, a to od 16:30 odpoledne. Uslyšíte tam příběhy i hudbu přímo z nitra pralesa. Vydat se můžete také na literární procházku za věhlasnými ostravskými kavárnami. Sraz je v 17 hodin před Ostravským muzeem a společně s knihovníkem Petrem Ligockým půjdete po stopách vybraných předválečných ostravských kafébarů a uslyšíte příběhy spisovatelů spojených právě s těmito místy. A máme i jeden sportovní tip, začíná totiž Zlatá tretra. Od 14:30 odpoledne se otevírá sportovní fan zóna, kde budou probíhat autogramiády. Hlavní program na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích odstartuje v 18 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Moravskoslezský kraj navýšil podporu pro obce na Osoblažsku a Vítkovsku. Už jen dnes můžou zemědělci žádat o náhradu škody na ovoci způsobenou jarními mrazy. Nový dům pro seniory bude stát v Ostravě v ulici Provaznická. Dnes bude polojasno, později oblačno a teploty až 24 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Obce na Osoblažsku a Vítkovsku dostanou z krajského rozpočtu více peněz. Místo plánovaných zhruba 30 milionů korun si rozdělí 51 milionů. Jak dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková z hnutí ANO, jednotlivé dotace na rozvojové projekty se pohybují od 300 tisíc do 3 milionů korun.
3: Ty projekty jsou velmi kvalitní, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například tam je, ale i další infrastruktura, která je v těchto znevýhodněných oblastech.
1: Více než 400 ovocnářů letos žádá stát o náhradu škod způsobených jarními mrazy. Ovocnářská unie ztráty vyčíslila na 1,5 miliardy korun. Vláda jedná o finanční podpoře z unijních fondů.
4: Nejsou třešně, švestky ani jablka, tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
5: Říká farmářka Irena Štajnochrová z Třebanic na Prachaticku. Tato rodinná farma sklidí méně než 50% běžné úrody ovoce. Proto si požádala o náhrady. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo škody celkem 411 pěstitelů, doplňuje mluvčí Eva Češpiva.
6: Nejvíc žádostí, téměř 30%, se týká jablek, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní.
5: Vláda jedná o finanční pomoci pro zemědělce od Evropské unie, a to minimálně ve

0: A reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
1: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize, jestli píská dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se fakt soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
2: Počasí.
0: Ráno a dopoledne čekáme na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti od západu přibývat a ojediněle se může vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů. Na horách naměříme okolo 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale v Bruntálu je uzavřena ulice Na Svahu. Probíhá tam její oprava a uzavírka potrvá do 22. září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Český rozhlas Ostrava je s vámi i dnes v úterý 16. června roku 2026. Společnost vám kromě Lucky Kociánové dělá i Petr Soukup. My oba přejeme hodně pohodový den. Co pro vás budeme mít z muziky Helenu Vondráčkovou, Františka Nedvěra nebo třeba německou zpěvačku Sandru? A co se informací týče, za chvilku pár dobrých rad od Artura Kubici. Dnes se zaměříme na jahody a sklizeň dalšího ovoce. Tak pokud vás téma zajímá, určitě buďte s námi.

0: Přesný čas a 7 hodin 11 minut. Aktuálně je nejlepším světovým oštěpařem. Mluvíme o mladém srílanském oštěpaři Rumeši Tarangovi Patiragovi. Letos vévodí světovým tabulkám výkonem 92 metrů a 62 cm. A teď chce svou aktuální výkonnost ukázat i na Zlaté tretře v Ostravě. Největší tuzemský meeting ve Vítkovicích se koná právě dnes a my pro vás budeme mít podrobnější pozvánku krátce před půl osmou.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. V ovocné zahradě se to v červnu jenom červená. Pozoroval jsem kosí rodinku, jak systematicky obírá třešně u souseda a do týdne bylo všechno sklizeno. Přišla celá rodinka, i ti mladí tam chodili, aby si také zobli. No a jako ti kosy, tak by se měl kutil ke své zahrádce chovat, takže tady mám seznam toho, co ovoce na zahradě vyžaduje. Podkládáme pod jahody textily nebo jiné podložky proti znečištění a hnití plodů. Sklízíme první úrodu jahod a třešní. Jahody sklízíme s krátkou stopkou a brzy po ránu nebo večer. Vydrží déle čerstvé. Koncem měsíce se můžete připravit na sběr rybízu, angreštu a malin. Přihnojovat je dobré ovocné dřeviny a důkladně zavlažujeme. Probírku plodů děláme na peckovinách a po červnovém opadu i na jádrovinách a navíc ošetřujeme ovocné druhy, napadené škůdci a chorobami a do konce června seřízněte rebarboru. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio

0: počasí.
1: Mrkneme se, jak to vypadá s počasím v regionu. Nejprve míříme na západ, srovnáme hory a nížiny, začneme na pradědu v Jeseníkách, je tam teď slunečno, teplota vzduchu 3 stupně Celsia. Míříme trochu níže, konkrétně do Opavy, tam teď naměříte 13 stupňů Celsia. No a meteoprognóza na celý den, ta říká, že den bude příjemný, většinou jasný nebo polojasný. Později odpoledne a k večeru mohou přijít občasné přehánky anebo déšť. Teploty je ale příjemné, až okolo 24 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo 17 stupňů Celsia.
2: Naším středečním hostem bude ostravská rodačka Barbora Kolibíková. Už ve velmi mladém věku se dostala k zahraničním filmovým produkcím jako umělecká maskérka, se kterými světovými tvůrci spolupracovala a čím inspiroval její otec. To napoví rozhovor Kateřiny Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
5: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
4: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na loňské Zlaté tretře byl jednou z hvězd oštěpař Nýrač Čopra, velmi populární v miliardové Indii. Letos se přijel do Ostravy oštěpař se skvělou formou ze stejného regionu, a sice Rumesh Taranga Patirage ze Srí Lanky. Nedávno na diamantové lize v Římě hodil 92 metrů a 62 centimetrů, což je nejlepší letošní výkon. A v Ostravě po svém příjezdu vysvětloval, jak se jeho jméno čte.
1: Vyslovoval své jméno Rumesh Patirage a vyloučil anglickou výslovnost svého příjmení Patiráš. V letošní sezóně je kometou zaujal na dvou mítincích diamantové ligy v Rabatu a v Římě. Teď bude chtít předvést další daleké hody na Zlaté tretře v Ostravě.
2: Přijel jsem do země světového rekordmana Jana Železného a moc se těším na závody. Formu mám dobrou. Na prvním mítinku diamantové ligy jsem skončil druhý. V tom druhém v Římě udělal národní rekord, rekord mítinku a dostal se do čela světových tabulek. Asijský rekord mi uniknul o 30 centimetrů. Chtěl bych svou výkonnost stabilizovat na hodech přes 85 metrů.
1: Od svých začátků s oštěpem v roce 2017 se neustále zlepšuje.
2: Od roku 2017 do letoška si každý rok vylepšuju osobní rekord, takže jdu krůček po krůčku.
1: Proč začal až ve 14 letech? Předtím se totiž věnoval sportu číslo 1 v této oblasti.
2: V dětství jsem hrál kriket, ve 14 letech jsem začal házet oštěpem. Následoval jsem tak svého otce, který házel diskem a vrhal koulí a účastnil se velkých šampionátů, takže jdu tak trochu v jeho stopách.
1: Ve 22 milionové Srí Lance tedy Patirage začínal s kriketem a měl pořádný švih. Říkal srílanský oštěpař, že byl nadhazovač a uměl hodit míček rychlostí 134 km za hodinu, takže má trochu podobný osud s Janem Železným, ale ten se baseballu věnoval chvilku až po kariéře. Doplnil Rumesh Patirage, že to o Janu Železném věděl a že si dal práci s historickým bádáním. V úterý bude moct na Zlaté tretře ukázat, jak rychle a daleko dokáže odhodit oštěp v den 60. Jana Železného. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz Malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Co se aktuálně děje, to už vám poví Lucka Kociánová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud. Jak zjistil náš server iRozhlas, podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Feriho osvobodil. Proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 byl minulý měsíc po odpykání 2 let za jiná znásilnění podmíněně propuštěn na svobodu. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula 8členná česká posádka, se po kolizi potopilo. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce. Fotbalový klub v Bohumíně získá od města nové zázemí za více než 30 milionů korun. Klub letos slaví 20 let od svého vzniku, kdy vznikl sloučením 2 tehdejších fotbalových oddílů. Jeho dres dnes obléká zhruba 180 hráčů od nejmenších dětí v přípravce až po mužský tým. 30 let je dnes sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Opavě. Vznikla 16. června roku 1996 a od začátku pomáhá lidem se zrakovým handicapem zvládat každodenní život. Opavská pobočka celostátní organizace dál pořádá kurzy, přednášky, poskytuje odborné poradenství a podporu při získávání kompenzačních pomůcek. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začíná v 18 hodin a hlediště má být vyprodané. No a jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, později odpoledne oblačno a ojediněle déšť nebo přehánky. Teploty dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě je uzavřena ulice Jiřínková. Uzavírka potrvá do dnešního odpoledne, tak s tím počítejte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Pavel Bobek, 7 hodin 38 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Opět nabídneme aktuální informace z našeho regionu. Do zaměstnanecké školky, financované z evropské dotace, docházely i děti rodičů, kteří pro televizi Noé nepracovali. Její představitelé Leoš Ryška a Petr Kůdela za to dostali každý peněžitý trest ve výši 20 000 korun. Dohodu o vině a trestu pravomocně schválil Ostravský krajský soud. Oba muži vinu uznali.
1: Leoš Ryška a Petr Kudela pracují ve společnosti Telepáče, která provozuje křesťanskou televizi Noé. Pro své kolegy zařídili zaměstnaneckou školku, jenže porušili pravidla.
2: Když se jedná o zaměstnaneckou skupinu, tak tam musí chodit v nějakém počtu, které stanovují dotační pravidla, chodit děti zaměstnanců. A to v tomto případě nebylo dosaženo a byl vytvářen určitý zastřený stav, který vytvářel zdání, že se jedná o děti zaměstnanců, přestože to děti zaměstnanců nebyly.
1: Vysvětluje evropský žalobce Vít Koupil.
2: Společnost Telepače vrátila celou částku dotace a dále paní obžalovaní litovali toho svého jednání, uvědomili si tu chybu a věřím tomu, že před trestním soudem ve věci nějakých hospodářských trestných činů, věřím tomu, že stojí naposledy.
1: I soudce Lukáš Dolong zdůraznil, že se oba obžalovaní ke kauze postavili čelem.
3: Nejednalo se o jednání, které by mělo směřovat k bezprostřednímu obohacení žádného z aktérů. Je potřeba i přihlédnout k tomu, jaká byla původní myšlenka, a sice činnost dětské skupiny, což je činností obecně prospěšnou a chválihodnou.
1: Leoš Ryška pochybení opakovaně přiznal.
4: Ale my jsme nemysleli, že děláme to špatně. Je to i člověk se učí na chybách. Jo. Některé zkušenosti jsou nezaplacení. Je tak to vnímám. Víte co, padni komu padni. Já se vůbec jako nestydím. Prostě ano, udělali jsme chybu administrativně. Já jsem o ní nevěděl, skutečně nevěděl jsem.
1: Dotaci pobírali v letech 2019 až 2022. Z Evropského sociálního fondu tak získali necelé 3 miliony korun. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: O počasí se teď bude mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tomáš Ostřežlík, ostravský meteorolog, na telefonu. Přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jako vždy začneme aktuální situací.
2: Tak v regionu je jasno až polojasno, beze srážek, teploty již stoupají, jsou kolem 13 stupňů, na horách kolem 9 a vane slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Naše posluchače asi bude nejvíce zajímat předpověď na celý den.
2: Dopoledne čekáme malou oblačnost, jasno, polojasno, odpoledne pak bude oblačnosti od západu přibývat a v úplném závěru dne, už spíše na noc, se od západu mohou objevit první přehánky. Teploty dnes nejvyšší 20 až 23, na horách kolem 15 a vád bude mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí máme očekávat v noci na středu a co přijde zítra?
2: V noci velká oblačnost a od západu na většině území možnost přehánky, případně občasného deště, noční teploty 14 až 10 stupňů a slabý západní vítr. Zítra bude oproti dnešku více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, zejména v těch odpoledních hodinách. Večer pak budou přehánky ustávat a oblačnost ubývat. Zítřejší teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a vád bude slabý západní nebo proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě nám, prosím, povězte, jak to vypadá s tlakem a s vlhkostí vzduchu?
2: Tlak je 1017 hektopaskalů a vlhkost vzduchu teď po ránu je kolem 90%.
1: Informace o počasí máme kompletní. Měl je pro nás Tomáš Ostřežlík. Děkujeme a hezký ráno.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
4: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Se skupinou Olympic jsme teď pobyli 3 minuty a muziku vyměníme za zajímavé pozvánky s datem 16. června. Jak tvořit obsah pro sociální sítě, to je náplň setkání v kopřivnické Ringhoferově vile. Akce je určena všem podnikatelům, živnostníkům i těm, kteří o podnikání teprve uvažují. Začíná se o 16:30 odpoledne a účast je zdarma. Celou akci pořádá komunita Podnikej raz dva. Pozveme vás do knihovny na hlavní třídě ve Frýdku Místku a v 18 hodin tam začne beseda, na které představí tvorbu Lukáše Horkého a Moniky Čermínové, tvůrčí dvojice stojící za specifickou edicí zaměřenou na znovu objevování německy psané literatury bývalých Sudet. A ještě se podíváme i na kulturu v Opavě. Na vystoupení stand-up komiku můžete dorazit do opavského kulturního domu Na rybníčku. V cenu večer se tam představí Zitron, Ivan Kostra, Matěj Makovický a Vladimír Mikuláš. Pořadatelé upozorňují, že show není vhodná pro děti do 15 let.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kvůli dotaci na zaměstnaneckou školku dostali představitelé televize nové peněžité tresty. Školy mají potíže se sháněním asistentů pedagoga. Voda v Brusperské přehradě je pro lidi nezávadná, potvrdili to hygienici. Dnes bude polojasno, později oblačno a teploty až 24 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Šéfové křesťanské televize Noé zaplatí každý peněžitý trest ve výši 20 000 korun za podvod s evropskou dotací. Dohodu o vině a trestu pravomocně potvrdil Ostravský krajský soud. Leoš Ryška spolu s Petrem Kudelou získali téměř 3-milionovou dotaci na provoz zaměstnanecké školky. Do ní však docházely i děti rodičů, kteří v televizi nepracovali. Podle rozsudku s nimi uzavírali fiktivní dohody. Oba uznali svou chybu a uhradili veškerou způsobenou škodu, uvedl soudce Lukáš Delong.
3: Nejednalo se o jednání, které by mělo směřovat k bezprostřednímu obohacení žádného z aktérů. Je potřeba i přihlédnout k tomu, jaká byla původní myšlenka, a sice činnost dětské skupiny, což je činností obecně prospěšnou a chválihodnou.
1: Od září bude muset mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoct dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům také do škol nastupuje více dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Vysvětluje to prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
4: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
1: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Problémy mohou mít podle úřadu některé regiony s nedostatkem pedagogů, ale i Praha, kde je kvůli nízkému platu obtížné někoho nalákat. Voda v přehradě v Brušperku je pro plavce nezávadná, potvrdila to krajská hygienická stanice. Voda má pouze sníženou průhlednost a podle dosavadních výsledků není riziková. Dříve se v nádrži našly cerkaje, které způsobují kožní problémy, říká Jan Kresta z krajské hygieny.
5: To znamená původců cerkariové dermatitidy, což v podstatě jsou parazité, kteří jsou důsledkem výskytu zejména vodního ptactva, které přenášejí

0: Později odpoledne a večer bude oblačno, od západu přibývat a ojediněle se můžou vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 u odpočívky Antošovice na 368. kilometru ve směru na Ostravu zasahují složky IZS u nehody nákladního a osobního auta. Počítejte na místě se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Aktuální informace z regionu, ale také dobrá muzika, to tvoří náplň vysílání Českého rozhlasu Ostrava i v dnešním Dobrém ránu, který vás provázejí Lucka Kociánová a Petr Soukup. Co pro vás budeme mít? Zaměříme se na kvalitu vody v přehradě Brušperk, částečně jsme o tom už hovořili ve zprávách, máme pro vás obsáhlejší reportáž, ale ještě předtím pravidelná rubrika Martina Písaříka, jmenuje se Co v učebnicích nebylo. Dnes se zaměří na ledovce. We'll be right back.

0: Pas, který si většinou nespletete, patřil zpěvačce Bonnie Tyler. Je 8 hodin a 11 minut. Před prázdninami je voda v Brušperské přehradě nezávadná. Potvrdili to krajští hygienici. V loni přitom byla pro plavce voda úplně nebezpečná. Co se změnilo? To od Českého rozhlasu Ostrava uslyšíte v reportáži. Krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Den bude příjemný nejprve, ale aktuální pohled do regionu a ten říká, že na severní Moravě a ve Slezsku všude svítí slunce. Co se týče teplot ve Frýdku Místku, v tuto chvíli naměříte 15 stupňů, trochu východněji na Slezské Hartě, na Bruntálsku teplota 12,5 stupně. No a prognóza na úterý ta říká, že bude většinou jasno nebo polojasno, ale později odpoledne k večeru bude oblačnosti přibývat a jsou s tím spojené také přeháňka nebo občasný déšť, kterého se můžeme dočkat. Teploty v nížinách do 24 stupňů Celsia. Pokud vyrazíte na hory, tak počítejte v těch vyšších polohách s teplotami okolo 17 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Ať už je chováte na maso, jako mazlíky, pro účel prodeje či šlechtění, vyžadují od nás spoustu péče. Řeč je o králících a právě o své zkušenosti s jejich chovem se s námi v naší další rozhlasové poradně podělí Gustav Pilch z Třinecké organizace Svazu českých chovatelů. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

běž na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Věnovat se teď budeme kvalitě vody v přírodních nádržích, což je před plánovanými teplými dny určitě vhodné. Na začátku koupací sezony má voda v přehradě Brušperk na Frýdecko-Místecku dobrou kvalitu, přitom ještě loni v srpnu byla pro lidi podle krajských hygieniků nebezpečná. Vzorky odebírají dvakrát za měsíc a podle dosavadních výsledků tamní voda není riziková.
2: Eva Neuwirthová zrovna odebírá vzorky vody. Došli jsme trochu dál od břehu po kovové konstrukci.
3: Bere se vzorkovací tyčí, protože se potřebuje odebrat vlastně sloupec vodní. Bere se z několika míst, aby jsme eliminovali to, že nabereme jenom prostě v jednom místě. Máme na to speciální prostě nádobu, velik plastový, který vlastně slouží nám jenom pro tyto účely.
2: Hygienici si od nádrže odvážejí taky další vzorek vody pro mikrobiologický rozbor. Přehrada Brušperk vznikla v 60. letech jako protipovodňová nádrž na malém potoku Horní Kotbach. V posledních 10 letech tedy kvalita vody byla převážně zhoršená, několikrát i pro lidi nebezpečná, říká Jan Kresta z krajské hygienické stanice.
4: V důsledku zjištěného výskytu cerkárií, to znamená původců cerkáriové dermatitidy, což v podstatě jsou parazité, kteří jsou důsledkem výskytu zejména vodního ptactva, které přenášejí tohoto parazita na vodní mlže a ten následně v rámci svého vývojového stádia uvolňuje ty cerkárie do vodní plochy.
2: Cerkárie se v Brušperku našly opakovaně a proto i z preventivního hlediska musí hygiena ještě nějakou dobu uvádět zhoršenou kvalitu vody.
4: Určitě to je jednak prevence a jednak si musíme uvědomit, že ten odběr je v den odběru, to znamená, nemusí být 100% zachycen třeba ten původce té cerkáriové dermatitidy, takže je to preventivní krok, který vychází teda z legislativy.
2: Kontroly cerkárie nepotvrdily už poslední 2 roky. Letos hygienici zatím mluví pouze o snížené průhlednosti. Voda se ale v teplém počasí v takto malé nádrži kazí rychle a malý přítok nestíhá vodu ředit. Aktuální stav uvádí krajští hygienici na svých stránkách. Z Brušperku Natálie Janišková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Do studia dorazila Lucka Kociánová, seznámí vás s krátkými zprávami.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Těžká armádní technika, včetně tanků Leopard, dnes v 9 hodin ráno vyjede na dálnici D35. V úseku mezi Kocourkovcem a Velkým újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Armáda doporučuje řidičům, aby respektovali dopravní značky a taky pokyny vojenské policie. Přesun techniky může krátkodobě zpomalit provoz. Nové autobusové linky posílí dopravu v Beskydech. Moravskoslezský kraj přidal 5 párů spojů mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Starými Hamry a další 2 linky do Bílé. Jezdit budou o víkendech, o svátcích do konce září. O posílení hromadné dopravy přes turistickou sezónu požádali tamní obce. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Od 6. července se navíc na několik dní uzavře hlavní vjezd do obce kvůli budování dopravního ostrůvku. V době, kdy do Zašové nebudou zajíždět autobusy, budou cestující vozit k hlavní silnici minibusy. Mladí v Třinci podpoří znevýhodněné vrstevníky. V rámci programu Srdcem pro Třinec město přispělo na 2 akce, které připravili žáci a studenti tamních škol. Studenti Třinecké obchodní akademie připraví vánoční oslavu pro matky samoživitelky a jejich děti z Centra sociální pomoci. Lichnov na Brontálsku odstranil posazení z vyhlídkového místa Burďák. Jde o odpočívadlo na staré cestě do vedlejší obce Sosnová. Staré lavičky i stoly byly ve špatném stavu. Podle starostky Lichnova Marty Otiskové ze hnutí STAN místo poškodili taky vandalové. Do měsíce tam chce obec nainstalovat nové posazení. No a jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, později odpoledne oblačno a ojedinělé déšť nebo přehánky. Teploty dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě, Radvanicích a Bartovicích je v ulici Lučínská uzavírka, která potrvá do 24. června, tak s tím počítejte. Objížďka je vedena pro všechna vozidla.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Od soboty začíná fungovat Gorol. Co byste si pod tím měli představit? Tak to vám řekneme po písních Leony Machálkové a Josefa Laupra.

kolem známých míst.

0: ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Také jedeme dál v programu Českého rozhlasu Ostrava. S blížícími se prázdninami dopravci v kraji opět spouští letní turistické linky. Už a v sobotu začne jezdit také vlak pojmenovaný Gorol. Lidé se tak budou moci více zaměřit na krásy Slezských Beskyd. O detailech teď budeme mluvit s reportérkou Silví Mikulcovou. Silvi, pěkné ráno.
2: Dobré ráno, tak podle krajského koordinátora dopravy jde o to, aby se lidé snadněji přes sezónu dostávali na výlety a na ta oblíbená místa a ti lidé naopak místní tam tolik netrpěli pod náporem aut. Já když se vrátím, jak jsi zmínil, k těm víkendovým vlakům Gorol, tak spoj poprvé vyjede tuto sobotu, bude víkendový a bude prodloužený přes zastávku ve Svrčinovci až do slovenské Čace a lidé se tam mohou vydávat na trasy v československém pohraničí. Letos samozřejmě tak jezdí Lysohor, což je spěšný spoj mezi Ostravou, Frýdkem, Frýdlantem a Ostravicí a už jezdí taky víkendová turistická linka na trase Bruntál Malá Morávka.
1: Probrali jsme tedy vlaková spojení, co autobusové linky?
2: Letos budou přístupnější hlavně Beskydy. Kraj přidal spoje mezi Frýdlantem a Starými Hamry a taky linky na Bílou, tak aby lidi mohli pohodlně přestoupit ve Frýdlantu a požádali o to hejtmanství tamní obce, které přece jenom těmi auty trpí nejvíce. A stejně jako v loni se do Beskyd speciálními spoji dostanou i lidé z Karviné, Havířova a Orlové, a to na Ostravici, Bílou nebo taky do Raškovic a na Morávku. A teď ještě odbočka do Jeseníků. Připomenu, že tam taky jezdí turistický spoj a sice z Bruntálu na Ovčárnu.
1: Po vlacích a autobusech se ještě zaměříme na vodní dopravu. Jak je to letos s přívozem na Slezské hartě?
2: Ano, já si myslím, že je to docela u nás výjimečné, když se podíváte do krajských jízdních řádů veřejné dopravy, tak tam taky najdete linku P1, tedy přívoz na Slezské hartě mezi Razovou a Roudnem. Sezóna tam začala na začátku června a přívoz bude jezdit do konce září, mimo prázdniny víkendově, o prázdninách každý den. No a teď přidám ještě jenom takový praktický tip, jak ušetřit. Platí tam totiž taky na tom přívoze skupinový tarif ODS, který je výhodný, ODS, ODIS, který je výhodný pro rodiny. 24-hodinová jízdenka, na kterou může jet 5 lidí po celé síti ODIS, tedy včetně vlaků, autobusů, přijde na 300 korun.
1: Na prázdninové cestování v Moravskoslezském regionu jsme se teď zaměřili se Silví Mikulcovou. Děkujeme za informace.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Kapela Beatles také hudebně přispěla do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Počasí.
0: Ještě jednou probereme počasí v regionu, opět se mrkneme do dvou konkrétních lokalit. Začneme v Karviné, tam v tuto chvíli svítí slunce, teploměr ukazuje 15 stupňů Celsia. Podíváme se také do Osoblahy na Krnovsku, v tuto chvíli 14,5 stupně. Prognóza na celý den hovoří o tom, že den bude hezký. Většinou jasný nebo polojasný, jen odpoledne a k večeru se v některých částech regionu můžeme dočkat přeháněk, takže se může hodit i deštník. Teploty ale příjemné, v nížinách až okolo 24 stupňů, na horách pak naměříte okolo 17.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hledáme signál.
1: V závěru dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava ještě pozvánka k poslechu dopolední rozhlasové poradny, kterou věnujeme chovu králíků. O své zkušenosti se s námi podělí Pavel Sikora z organizace Českého svazu chovatelů v Dolní Lutyni. Poradnu, ve které se samozřejmě můžete ptát prostřednictvím telefonu i vy, naši posluchači, uvede redaktorka Romana Kubicová 10 minut po 11. hodině. To je poslední informace, kterou jsem pro vás měl. Vlastně ještě jednu vám můžu říci. Dobrým dopolednem, už za pár minut vás začne provázet Vláďa Šmelík. Loučí se Petr Soukup, hezký den.
2: Zasmějte se s námi. A to vejde takový starší pán do hospody a povídá: kluci, teď vám budu vyprávět super vtip o policajtech. A ten jeden host povídá: pozor, pozor, já jsem také policajt. A ten pán se tak zarazí, potom mávne rukou a říká: tak dobře, dobře, já to budu vyprávět velice pomalu a raději dvakrát. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Lávka přes Lomnou ve Frenštátě pod Radhoštěm je hotová. Opavská organizace pomáhající nevidomým slaví 30 let. Dnes bude polojasno, později oblačno a teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě dnes hlásit škody na úřadě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřadu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Mluvčí fondu Eva Čepšiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
2: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina, byla na jablkách. Dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před dvěma lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
0: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu a nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci. Škody už nemůžou hlásit pěstitele jahod, ti měli čas do 2. června. Ve Frenštátu pod Radhoštěm můžou lidé začít znovu využívat lávku přes říčku Lomnou na ulici Podkopčí. Město už dokončilo její instalaci. Původní most poškodili povodně v roce 2024 a neodpovídal tak bezpečnostním požadavkům. Podle mluvčí města Ivy Vašendové je nová lávka odolnější.
3: Lávka je uspůsobena tak, aby v případě dalších povodní nekladla ve vodě v korytě takový odpor a při hrozící povodní bylo možné odstranit zábradlí a tím zabránit vlastně jejímu případnému stržení či dalším škodám.
0: Vsetín chce zakázat bezdomovcům spát na náměstí nebo v parcích. Radnice připravuje novou vyhlášku, která má omezit bivakování, táboření a žebrání na veřejných prostranstvích. Strážníci tam letos zatím řešili přes 40 přestupků bezdomovců a nepřizpůsobivých osob. Co konkrétně vyhláška přinese, upřesňuje mluvčí města Jana Rašková.
4: Vyhláška zamezí problémovým osobám možnost spát či polehávat například na náměstí Jarmily Šulákové, na deltě před zimním stadionem v parku či u nákupních domů v centru města. Jestliže tuto vyhlášku někdo poruší, bude strážníky pokutován a z daného místa vykázán.
0: 30 let je dnes sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Opavě. Vznikla 16. června roku 1996 a od začátku pomáhá lidem se zrakovým handicapem zvládat každodenní život. Opavská pobočka celostátní organizace dál pořádá kurzy, přednášky, poskytuje odborné poradenství a podporu při získávání kompenzačních pomůcek. Počas.

0: Silnice 1/67 mezi Karvinou a Českým Těšínem je částečně uzavřena. Provoz je řízen kyvadlově, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Slyšeli jste Lucii Kociánovou a rozhlasové zprávy v 9 hodin, teď jsou 4,5 minuty po 9. a Péťu Soukupa u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná úterní dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. A jako tradičně i dnes začneme magazínem Křížem krajem. Dnes nás na výlet vezme naše redaktorka Iva Havlíčková, protože jen ona nás dokáže vzít do Afriky, aniž bychom opustili Slezsko. Za malou chvíli řekneme více. Ještě předtím ale Petr Muk, potom Richard Marx a hned potom Křížem krajem. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V magazínu Křížem krajem se už za malou chvíli přeneseme do Afriky. Na zámku v Raduni totiž ožívá africké dobrodružství hraběte Gebharda Blichera, který se odtama vydal na lov lvů, ale i kvůli diamantové horečce. Magazín Křížem krajem tady bude za okamžik.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná úterní vydání magazínu Křížem krajem, tentokrát s Ivou Havlíčkovou. Na zámku Raduň na Opavsku ožívá africký příběh hraběte Gebharda Blichera. Do exotiky se vydal na lov lvů a také za vidinou zbohatnutí, a to na sklonku 19. století. Jak se na cestu připravoval, jak vypadal parník, kterým se plavil, i jak nahlížel na africkou kulturu, tak to na zámku zmapovali za pomocí jeho pamětí a dobových dokumentů. A návštěvníkům teď přibližují v rámci expozice Vzpomínky na Afriku. S kastelánkou Raduně Markétou Kouřilovou si část této expozice prošla Iva Havlíčková.
2: Tady na chodbě Raduňského zámku už se promítá animovaný film o Gebhardu Blicherovi a dívá se tady na něj spousta dětí, které jdou zrovna na prohlídku výstavy Vzpomínky na Afriku.
3: Celá tady tato výstava je založena na úžasném dobrodružství a úžasném příběhu Gebharda Blichera. No a protože je to ten příběh, a to je vlastně to gro, co chceme návštěvníkům zprostředkovat, tak vlastně začínáme i krátkým animovaným příběhem, který vás vlastně seznámí s Gebhardem Blicherem od jeho narození až po dobu, kdy se dostal do Afriky, a pak už začíná samotná cesta.
2: Tam se mluví o tom, že on přišel o 4 prsty při lovu někde, to je pravda?
3: Ano, no samozřejmě, že je to pravda. Tuto informaci máme také z jeho pamětí. Vypravil se někdy v únoru do Transylvánských hor na lov medvěda.
2: Před jeho africkým dobrodružstvím?
3: Před africkým dobrodružstvím. No a při této výpravě trošičku podcenil přípravu a skutečně hodně promrzli. A mu prochladly prsty na levé ruce. A i když mu vesničané poskytli nějakou základní první pomoc, že mu potírali ty prsty olejem, dávali do kysaného zelí a podobně, jak na to vzpomíná, tak když se vrátil do Vídně, tak lékař konstatoval, že je nutno ty prsty amputovat. Takže měl na levé ruce pouze jako pahýlišty v prstů. Což na druhou stranu ho ale potom zachránilo před vojenskou službou v době první světové války.
2: Tak říká kastelánka Markéta Kouřilová, my jsme na zámku Raduň v úplně nové expozici nebo výstavě Vzpomínky na Afriku. A my jsme teď v té sekci, která ukazuje tu plavbu lodí do Afriky.
3: Je vlastně příprava na cestu, vidíte tady i to, co bylo potřeba si s sebou zbalit. No a já myslím, že mnozí z posluchačů určitě znají nápoj gin tonic. A víte, proč se podává gin s tonikem?
2: Netuším.
3: Evropané té doby měli velký strach z malárie a preventivně se chránili tím, že si podávali chinin. Jenže chinin je velice hořký, tak jej míchali s vodou, s cukrem, s limetou a taky s ginem. Takže proto do dnešní doby je oblíbený nápoj gin tonic. Blicher předtím, než vycestoval, tak vlastně navštívil takový obrovský obchodní dům, kde jste měl všechno, co potřebujete na takovou výpravu. Od oblečení, po zbraně, léky, výbavu pro polní tábor, jo, prostě nebo pro tu safari výpravu.
2: A kde on byl?
3: V Londýně. Jmenoval se Arm and Navy Store a tam si mohl koupit například korkové helmy, skládací nábytek potom do tábořiště, boty, zbraně, které tady vidíte vystavené. Ale vidíte tady také nástroje k ošetření, ať už oděvu nebo obuvi. Faktem je, že jste se nemohli jako šlechtic vypravit pouze se safari oblekem, ale jako správný gentleman jste musela mít i oblečení na nejrůznější večerní setkání a potom po tom celodenním lovu se převléci do čistého oblečení a opravdu se zase vpravit do role gentlemana.
2: To si musel zaplatit nadváhu na lodi. Tolik zavazadel.
3: Faktem je, že ten obchodní dům Arm & Navy Store vybavil ty cestující i kufry a zajistil i tu přepravu do cílové destinace. Tady vlastně vidíte, kudy loď plula. S jednou zastávkou na Madejře, proto tam máme hortenzie, které jsou typické právě pro Madejru. No a pro zájemce, pro opravdu ty fanšmekry, kteří se chtějí dozvědět o technických parametrech lodi více, tak tady slouží tato tabule, kde se mohou dozvědět všechny technické technické detaily, které...
2: Jak rychle loď jela a tak podobně.
3: Ne, jak rychle jela, ale kolik měla lodní šroubů, průměry válců, čím byla vybavena a tak dále. A
2: jak už mi paní Kastelanka prozradila, cesta z Anglie do Kapského města trvala 16 dní.
1: A na zámek v Raduni se vrátíme v magazínu Křížem krajem zase po písničce, abychom si více přiblížili novou expozici s názvem Vzpomínky na Afriku.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v 9 hodin a 22 minut posloucháte rozhlasový magazín Křížem krajem. Vracíme se zpátky do Raduně. Na tehdy populární cesty do Afriky se na sklonku 19. století vydal i někdejší majitel raduňského panství hrabě Gebhard Blicher. Zámek teď návštěvníkům přibližuje toto dobrodružství, a to prostřednictvím dobových předmětů, animací, fotografií i autentických vzpomínek. Na prohlídku se tam vydala i naše redaktorka Iva Havlíčková a s kastelánkou Markétou Kouřilovou vyrazili i na zámeckou půdu, kde se návštěvníci ocitnou uprostřed africké divočiny.
3: Teď jsme kde? Jdeme po stopách Velké pětky.
4: Jdeme po stopách Velké pětky, tak si představte, že si vypravujete na lov, vstupujete zvířata. Víte, která zvířata patřila do té Velké pětky?
3: Tak ten lev.
4: Lev, ano.
3: Buvol?
4: Buvol, ano.
3: No, ještě nějaká velká šelma, levhart, tady jsou ty stopy, že? To bych mohla poznat. Slon, paní kastelanka mi napovídá.
4: A nosorožec.
3: Takže pětice nejnebezpečnějších zvířat v Africe v té době. Jdeme po dřevěných schodech nahoru, na půdu raduňského zámku. Tady expozice vzpomínky na Afriku pokračuje. Tak, jsme na dřevěné lávce. A ještě stoupáme výš.
4: A tady se podle zvuků dostáváme přímo do samotné Afriky. Představte si, že je teplý den a tady v tomto místě, kde se nacházíme, je asi 40 až 45 stupňů, takže tady máte silný zážitek přímo i z té Afriky jako takové. No a na jedné straně vlastně vidíte savanu a tábor lovců. A na druhé straně je obydlí domorodého obyvatelstva.
3: Jaké zvíře to tu znělo z toho reproduktoru?
4: Lev to byl.
3: A to je vlastně jedinečná příležitost prohlídnout si tady i takové prostory raduňského zámku. Tady se net tak běžně nechodí.
4: No a tady vlastně, když připravujeme Afriku pro edukační programy, tak vy můžete té přírodní kulise vytvořit kulisu zvukovou, protože tady máme k dispozici bubny.
3: Ano, mohou si děti zahrát.
4: Africké.
3: Jiné nástroje.
4: Nástroje, štěrchátka a taky kalimby tady bývají. Tak a teď slyšíme i toho slona.
3: I ten slon a i takové rostlinstvo je tady, které evokuje tu přírodu v Africe.
4: No, jak jsem říkala, vlastně ten lovec, který přes den putoval za zvěří, tak samozřejmě to bylo nebezpečné, bylo obtěžován nejrůznějším hmyzem. Sám Gebhard Blicher vzpomíná, že stačilo se jen na chvilku posadit a už na vás padla ta největší zhouba Afriky, jak pojmenovává, mravenci. Takže po tom celodenním cestování jste byli jako samozřejmě propocený ten oděv, jo, zaprášený a tak dál. Tak se pak převlékl v tom táboře do čistého, dali si sklenku whisky, doutník a povídali si o tom, co prožili. A nebo plánovali, kam budou směřovat jejich další lovecké výpravy. Takže vlastně z toho lovce se promění na gentlemana.
3: Tak tady je to zážitek pro oči, uši.
4: I pocity.
3: Pocity.
4: Já si myslím, že vzpomínkami na Afriku, tady touto výstavou, jsme pro návštěvníky připravili něco, co rozhodně ještě u nás na Raduňském zámku nezažili. Mnozí z nich určitě už znají, ať už krásný park, oranžerii nebo interiéry zámku, ale tady toto dobrodružství je naprosto nové a myslím si, že je velmi atraktivní. Jak já ráda říkám, můžete s námi cestovat místem, prostorem, ale i časem.
3: Říká kastelánka Markéta Kouřilová, z Raduně Iva Havlíčková, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A magazín Křížem krajem v našem vysílání bude samozřejmě i zítra, tentokrát ale opustíme Opavské Slezsko a podíváme se do Slezska Těšínského. Romana Kubicová nás totiž vezme na naučnou stezku Girov, která se nachází v Hrádku na Jablunkovsku. Vede vzácným lužním lesem, který je rájem zejména pro drobné ptactvo. Magazín Křížem krajem tady bude zase zítra po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Tohle byla Taylor Dane, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin a 34 minut a i pro dnešek má Jarka Vykoupilová jednu babskou radu. Petr Žalku používáme často jenom na zdobení jídel a to je velká škoda, protože dnešní babské rady vám připomenou, že tato bylinka má i mnohé zdravotní benefity.

0: Pražské rady.
1: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel zvýrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití za studena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Kdo dokáže během pár minut oživit úplně neznámý text a zaujmout porotu i posluchače, v Bohumíně dnes hledají nejlepšího čtenáře neznámého textu. A my se na tuhle soutěž zaměříme už po písničce.

0: 9 hodin 46 minut a vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Není důležité jenom číst, ale umět textu dát život. Právě o to dnes jde v Bohumíně, kde se utkávají nejlepší školní čtenáři v soutěži Nejlepší čtenář neznámého textu. Soutěžící se musí bez přípravy popasovat s ukázkou, kterou uvidí teprve ve chvíli, kdy předstoupí před porotu. Kdo si poradí s trémou, správnou intonací i výrazem a získá titul nejlepšího čtenáře, tak to sleduje na místě naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Petro, dobré dopoledne do Bohumína. Tak jak to tam vypadá na té soutěži? Roste nám tam nějaký nový rozhlasový kolega?
2: Krásné dopoledne. No já si myslím, Vláďo, že bychom se měli začít bát, protože čtenáři, kteří tady nám předvádí své výkony, tak jsou naprosto úžasní a jde jim to velmi dobře. Je jich tady celkem velká, hodně těch dětí, které se předvádí v tom, jak dobře čtou, takže si myslím, že možná bychom se měli trošičku bát, ale jenom malinko, protože jsou samozřejmě ještě na základních školách.
0: Budeme jim držet
2: palce. No a o čem... Budeme, ale o čem vlastně celá ta soutěž je, tak to ví paní Simona Strondalová právě tady z Bohumínské knihovny. Dobrý den. Jaká vlastně soutěž a o čem je?
3: Dobrý den, soutěž se vlastně jmenuje, je to soutěž o nejlepšího čtenáře neznámého textu, což znamená, že si děti vytahují text, který v životě neviděli, musí ho přečíst a snaží se číst nahlas, srozumitelně, pořádně artikulovat. Je to obtížnější, než kdyby měli přečíst třeba text, který už právě znají. A kdybych měla ještě přidat, kolik nás dneska tady je, tak celkově nás je 20. Takže 20 soutěžících.
2: Což je úctyhodné číslo a já jsem ráda, že tady hned dva ze soutěžících mám. Prvním je Lukáš Dudás, který je v sekundě na gymplu, takže 7. třída. Dokonce je vítězem loňského ročníku ve své kategorii, to byl v primě, tedy v třídě 6. Lukáši. Jak ses dostal na tuhle soutěž? Kdo tě přihlásil?
4: Tak vlastně... Na první ročník jsem se přihlásil sám, protože jsem si myslel, že by to mohlo vyjít. A nakonec to teda vyšlo. A na druhý ročník na mě byl samozřejmě natlak. Když to vyšlo minulý rok, tak to musí vyjít i tento rok, tak jsem se přihlásil prostě zase. A prostě to doufám, že to vyjde.
2: Tak budeme držet pěsti. A druhou soutěžící, tak to je Terezie Kvano... No tak teďka to neřeknu... Kvonanova, říkám? Kvonana, pardon, omlouvám se, přesně se to stalo. To je to kouzlo těch živých vstupů, takže se omlouvám. Terezie, ty jsi na soutěži poprvé, je to tak?
5: Ano.
2: A kdo tě přihlásil?
5: Přihlásila mě moje paní učitelka češtiny.
2: My jsme se tady bavili o tom, že teda jsi byla i na recitační soutěži. V čem je tady tohle jiné?
5: Tak řekla bych, že tady není tolik stresu, protože to nemusím vidět z hlavy.
2: Tak já ti budu přát, ať kromě časopisu, který děláte oba dva s Lukášem u vás na gymplu, tak aby to dneska klaplo a budeme držet pěstí. Díky moc.
5: Děkuju.
2: No a já jdu dál poslouchat, jak to všem účastníkům dnešní soutěže jde a půjde. A budu teda držet pěstinu a nám dvěma, Vláďo, taky teda.
0: Já rozhodně. A díky za tuhle inspiraci, protože za chvilku já vezmu nějaký neznámý text, vběhnu do newsroomu a udělám tady rozhlasovou tajnou soutěž, kdo tohle zvládne. Petro, díky.
2: Super.
0: A hezký den do Bohumína.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A dobré dopoledne, dnes posloucháte s Vladimírem Šmehlíkem, je 9 hodin 54 minut. No a za chvíli tady budou i aktuální zprávy a dobré zprávy pro obce na Osoblažsku a Vítkovsku především. Ty totiž nově dostanou z krajského rozpočtu Moravskoslezského kraje mnohem více peněz. Původně se plánovalo, že kraj tyto obce podpoří zhruba 30 miliony korun. Nakonec si budou moci rozdělit milionů 51. Více ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Moravskoslezský kraj navýšil podporu pro obce na Osoblažsku a Vítkovsku. V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku dvou lodí u Splitu, kterou nepřežili čtyři Češi. Nový dům pro seniory bude stát v Ostravě v ulici Provaznická. Dnes bude polojasno, později oblačno a teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Obce na Osoblažsku a Vítkovsku dostanou z krajského rozpočtu více peněz. Místo plánovaných zhruba 30 milionů korun se rozdělí 51 milionů. Jak dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková z hnutí ANO, jednotlivé dotace na rozvojové projekty se pohybují od 300 tisíc korun do 3 milionů.
2: Ty projekty jsou velmi kvalitní, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například tam je, ale i další infrastruktura, která je v těchto znevýhodněných oblastech.
0: Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
3: Chceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: V Ostravě v ulici Provaznická vyroste dům pro seniory. Soukromý investor dnes začíná se stavbou. Nové pečovatelské zázemí nabídne bydlení až pro 200 lidí. Jeho součástí bude také uzavřená zahrada určená k odpočinku. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku dál komplikuje dopravu na hlavním tahu na Slovensko. Od 6. července se navíc na několik dní uzavře hlavní vjezd do obce kvůli budování dopravního ostrůvku. Podle lidoveckého starosty Jiljího Kubrického se obci podařilo z ŘSD domluvit náhradní dopravu. V době, kdy do Zašové nebudou zajíždět autobusy, budou cestující vozit k hlavní silnici minibusy.
4: Pro nás je důležité, že se podařilo domluvit, že nebudou zajíždět ty autobusy do obce, že nám ŘSD přispěje na nějaký ten minibus a že stavba bude dělat všechno pro to, aby se ta křižovatka dokončila co nejdřív a od toho 15. srpna už by měl fungovat na hlavní cestě obousměrný provoz a bude se dát i vyjet ze Zašové jak na Mezříč, tak na Rožnov. Už by ta doprava měla být podstatně potom lepší.
1: Počasí.
0: Dopoledne čekáme na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti od západu přibývat a ojediněle se může vyskytnout občasný déšť nebo i přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici mezi Oldřichovicemi a Karpentnou zasahují složky

Československého rozhlasového kvízu a myslím, že to bude docela vtipná otázka. Pakliže sledujete aktuálně dění v našem kraji, tak nemůžete na dnešní otázku odpovědět špatně. Když odpovíte dobře, můžete vyhrát skvělou audioknihu Dity Táborské Černé jazyky, ve které čte Miroslav Táborský, Jana Striková nebo Petr Stach. No a taky rozhlasový dáreček, tak uvidíme. V našem vysílání pro vás máme připraveny i rozhlasové tipy a kulturní pozvánky a bude jich celá řada. A taky vás vezmeme do Valmezu. Na tamní komíně na Gobelinové manufaktuře totiž začali ornitologové kroužkovat mladé čápy a tam se společně vypravíme. Tak tedy hezké dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady Mirka z Ostravy.
1: A Mirko, já vás zdravím. Tak co jste připravena na zásadní otázku dnešního dne?
2: No, na to se nedá připravit.
1: Dobré,
2: to
1: dobré.
2: Uvidíme.
1: Tak dobře poslouchejte. Je to docela lehké, ale možná taky trochu zavádějící. No tak uvidíme, jak si s tím popasujete. Jdeme na to. Ve středu 3. června tohoto roku ohlásila Ostravská zoologická zahrada zmizení jednoho ze svých svěřenců. Zvíře, známé z legendárního animáku Madagaskar jako král Jelimán, je proslavené po celém světě. Popěvek Já si tak trsám, trsám znají nejen děti, ale i dospělí, kteří si oblíbili tento film Z říše zvířat. Ostravský král Jelimán vzal roha a lidem bylo doporučeno, aby se ho nesnažili chytit, protože by je mohl pokousat. O jaké zvíře z ostravské zoo se jedná? A máte na výběr. Je to za A makak, za B tukan, anebo za C lemur?
2: Tak nevím, tak si tipnu.
1: Makak, tukan, nebo lemur?
2: Já bych řekla to Ačko a to bude špatně.
1: A je to špatně, nevadí, dostane šanci nevadí. Někdo další. Mějte se krásně a díky za zavolání.
2: Taky, na shledanou.
1: Naslyšenou, dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
3: Dobré dopoledne.
1: Já vás zdravím.
3: Tady je Eva.
1: Evo, já vás zdravím, odkud nám voláte?
3: Ostrava.
1: Z Ostravy, tak mám vám přečíst znova otázku, nebo jste slyšela dobře?
3: Já jsem to slyšela, vím, že to je lemur.
1: Je to tak, lemur, který vzal roha ze Slezské Ostravy, nakonec ho prý našli sedět v Heřmanicích na zahradě, žral někomu třešně a nakonec jsme se dozvěděli, že nezdrhl sám, ale i s bráchou a vy vyhráváte nádhernou audioknihu a taky dárečky z rozhlasu. Moc vám blahopřeju a zůstaňte prosím na telefonu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jestliže chováte na maso jako mazlíky pro účel prodeje či šlechtění, vyžadují od nás spoustu péče. Řeč je o králících a právě o své zkušenosti s jejich chovem se s námi v naší další rozhlasové poradně podělí Gustav Pilch z Třinecké organizace Svazu českých chovatelů. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pokud ještě nemáte plány na dnešní odpoledne nebo večer, tak vydržte, protože já pro vás mám několik rozhlasových pozvánek. Pozveme na společenské akce i za kulturou. A to třeba do Opavy, do Frýdku Místku, do Ostravy i do Kopřivnice. Za malou chvíli.

0: 10 hodin 27 minut začneme pozvánkami do Kopřivnice. V Kopřivnici se totiž můžete dnes setkat se zástupci indiánského kmene z brazilské Amazonie. Akce Amazonie naživo se koná v lyžařské chatě na Červeném kameni, a to od 16:30 odpoledne. Uslyšíte tam příběhy i hudbu přímo z nitra pralesa. Vydat se můžete také na literární procházku za věhlasnými ostravskými kavárnami. Sraz je v 17 hodin před Ostravským muzeem na Masarykově náměstí a společně s knihovníkem Petrem Ligockým půjdete po stopách vybraných předválečných ostravských kafébarů a uslyšíte příběhy spisovatelů spojených s těmito místy. Takže Masarykáč v 17 hodin, sraz před muzeem a hezká procházka po městě. A pozveme i do knihovny, a to na hlavní třídu do Frýdku Místku. V 18 hodin tam začíná beseda, na které představí tvorbu Lukáše Horkého a Moniky Čermínové. Tvůrčí dvojice stojící za specifickou edicí zaměřenou na znovu objevování německy psané literatury bývalých Sudet. Knihovna ve Frýdku Místku od 18 hodin. A podíváme se ještě na kulturu do Opavy. Na vystoupení stand-up komiků můžete dorazit do opavského kulturního domu na Rybníčku. Od 19 hodin se tam představí Citron, Ivan Kostra, Matěj Makovický a Vladimír Mikuláš. Pořadatelé upozorňují, že tahle ta show není vhodná pro děti do 15 let. Takže pokud vám je 15 a méně, na Rybníček dneska v 7 večer nechoďte.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava, písni

Láska je všude kolem a ve jsou 2 minuty po 10:30. Ladíte Český rozhlas Ostrava. Za chvilku vás vezmeme do Valmezu. Tam totiž ornitologové kroužkovali mladé čápy na komíně gobelínové manufaktury. Jedno ze 3 mláďat si mohli prohlédnout děti ze školy i studenti gymnázia, kteří budou dění v hnízdě sledovat a zaznamenávat. Čápy teď mohou pozorovat i lidé doma. Město Valašské Meziříčí totiž spustilo online přenos přímo z hnízda. Více za chvíli.

0: Čepice, svetr nebo mikina, i z toho si čápy staví svá hnízda. Čím vylepší své bydlení čápy na střeše ve Valašském Meziříčí, tak teď mohou lidé zjistit díky online přenosu, který spustila tamní radnice. Ornitologové už mladé čápy okroužkovali a jedno ze tří mláďat si zblízka prohlédli děti ze školky i studenti gymnázia. Ti budou dění v hnízdě dál sledovat a zaznamenávat.
1: Teď pojedeme nahoru zkontrolovat čapí hnízdo, kroužkujeme tam dvě mláďátka a jedno jim stáhnu tady dolů, ať se podívají děcka, jak se kroužkují čápy a podívají se na mladého čápa hlavně.
2: Říká ornitolog Miroslav Dvorský. To, jak mu hasiči upevňují záchranné pásy, pozoruje místostarostka Ivona Vojačková z hnutí ANO. Děti teď budou pozorovat kroužkování, samotný život čápů, ale můžou pozorovat také lidé doma na kamerách.
3: Asi před rokem jsme rozjeli projekt pozorování čápu na komíně v Gobelince. Chceme k tomu přizvat samozřejmě i děti, studenty gymnázia, protože máme na webu online přenos z toho, co se na hnízdě děje.
2: Plošinu stoupající ke střeše Gobelinové manufaktury sledují také studenti.
4: No, my teďka, že jo, se díváme na to kroužkování, tak to je důležité pro ten monitoring.
2: Karolíno, co budete pozorovat?
5: Jak se ty mláďata líhnou a jak vlastně krmí ta samička a tak různě, všechno možná.
2: S napětím čeká na návrat plošiny a Miroslava Dvorského od hnízda také velká skupina dětí z mateřské školy z Valašského Meziříčí. Po chvíli přináší ornitolog čápa v pošatce vyslané slámou.
1: Nebudeme na něho šahat, jo, ale úplně krásně se podívejte na mladé čápátko zblízka.
2: Teď se nám děti porvali pomalu, aby viděli čapí mláďátko.
1: Jsou tam tři mláďátka, toto je nejmladší, o něco menší než ty ostatní.
6: A ten čáp neublíží mu, když teďka ho tady tak máme pryč?
1: Ne, neublíží mu. Já jsem dvě okroužkoval nahoře, tak jsem vám toho jednoho tady vzal dolů. Dáme mu takový černý prstýnek. Tak, luplo.
2: Ještě než ornitolog vrátí mladého čápa zpátky do hnízda, vysvětluje mi, čeho by si měli lidé všímat, když budou čápy pozorovat doma na internetu.
1: Já jsem říkal, že by bylo zajímavé vysledovat, co ti čápy vlastně nosí na to hnízdo, jaké třeba tam nosí věci přímo na dostavbu hnízda, protože já jsem třeba v hnízdě našel čepici, svetr, dokonce kdysi aj mikinu. A pak samozřejmě, jak je ty staří ptáci krmí.
2: A taky čím je krmí?
1: Čáp je pták, který je, já říkám, všežravý v té živočišné říši, čili dokáže sežrat od malých brouků přes kobylky, hraboše. Takže on má fakt široké spektrum potravy, tak jak to děti si myslí, že se čáp živí jenom žávama, tak by umřel hlady, protože u nás je těch žáv v přírodě už relativně hodně málo.
2: Plošina stoupá nahoru ke střeše moravské Gobelinové manufaktury. Lidé budou moci čápy pozorovat na webu města Valašské Meziříčí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je 10:45, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jirka Vykoupilová vám dneska v Babských Hradách poradila, jak naložit s Petrželkou. No a teď je tady i prostor pro Artura Kubicu. Už za malou chvíli tady bude seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Artur Kubica se tentokrát zaměří například na to, kdy se sklízí zralé jahody a proč je dobré postupně očesávat i i dozrávající ovoce na stromech. Dvakrát měř a jednou řeš, tady bude za malou chvíli ještě předtím. Hned po té, co se vykoktám slavnostně, tak tady bude kapela Krištof. Užijte si to a dobré dopoledne.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: V ovocné zahradě se to v červnu jenom červená. Pozoroval jsem kosí rodinku, jak systematicky obírá třešně u souseda, a do týdne bylo všechno sklizeno. Přišla celá rodinka, i ti mladí tam chodili, aby si také zobli. No a jako ti kosy, tak by se měl kutil ke své zahrádce chovat, takže tady mám seznam toho, co ovoce na zahradě vyžaduje. Podkládáme pod jahody textilii nebo jiné podložky proti znečištění a hnití plodů. Sklízíme první úrodu jahod a třešní. Jahody sklízíme s krátkou stopkou a brzy po ránu nebo večer. Vydrží déle čerstvé. Koncem měsíce se můžete připravit na sběr rybízu, angreštu a malin. Přihnojovat je dobré ovocné dřeviny a důkladně zavlažujeme. Probírku plodů děláme na peckovinách a po červnovém opadu i na jádrovinách. A navíc ošetřujeme ovocné druhy, napadené škůdci a chorobami, a do konce června seřízněte rebarboru. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tohle byla Marie Rotrová a písnička S tebou. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za 5 minut bude 11 a za 5 minut vám nabídneme další aktuální zprávy.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová.
4: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
5: Fotbalový klub Karviná i primátor čelí tvrdým disciplinárním trestům po korupční kauze. Voda v Brušperské přehradě je pro lidi nezávadná, potvrdili to hygienici. Základní škola v prostřední Bečvě na Vsetínsku chystá přestavbu školní zahrady. Dnes bude polojasno, později oblačno a teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
6: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který mi malý klub MFK Karviná.
5: Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod taky neznamená automatický nárok na dotaci. Voda v přehradě v Brušperku je pro plavce nezávadná, potvrdila to krajská hygienická stanice. Voda má pouze sníženou průhlednost a podle dosavadních výsledků není riziková. Dříve se v nádrži našly cerkarie, které způsobují kožní problémy, říká Jan Kresta z krajské hygieny.
7: To znamená původců cerkariové dermatitidy, což v podstatě jsou parazité, kteří jsou důsledkem výskytu zejména vodního ptactva, které přenášejí tohoto parazita na vodní mlže a ten následně v rámci svého vývojového stádia uvolňuje ty cerkarie do vodní plochy.
5: Žáci základní školy v prostřední Bečvě na Vsetínsku se dočkají nové školní zahrady. Projekt počítá s novými herními prvky i zázemím pro venkovní výuku. Největším lákadlem má být hobití domeček zabudovaný do kopce, říká ředitelka školy Pavlína Petrušová.
8: Určitě zde budou terénní nerovnosti, protože nyní je to rovná plocha. A bude zde více herních prvků, ale i prvků na učení a bude zde i hobití domeček, kde děti mohou i do toho kopce, který to bude, zajít a hrát si tam.
4: Počasí.
5: Ráno a dopoledne čekáme na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti od západu přibývat a ojediněle se může vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříme okolo 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: V Ostravě na křižovatce ulic Jaromíra Matuška a Vlasty Vlasákové vyšetřuje policie nehodu dvou aut. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: 4 minuty po 11. hodině. Lucie Kocianová se pro dnešek rozloučila s mikrofonem Ostravského rozhlasu. Ty další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lenka Blažejová. No a protože je úterý, tak pravidelní posluchači ví, že je nachystána poradna. Tentokrát se jí ujme Romana Kubicová a se svým hostem, kterým je Pavel Sikora, budou řešit chov králíků. Poradna Českého rozhlasu Ostrava za

Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, milí posluchači. Z dnešní poradny vás srdečně zdraví a příjemný poslech přeje Romana Kubicová. Už tady nejsem sama v našem studiu, ze kterého vysíláme. Pozvala jsem si dneska odborníka Pavla Sikoru z Dolní Lutyně, předsedu základní organizace a posuzovatele a také několikanásobného mistra a šampiona. Naším společným tématem pro dnešní poradnu bude chov králíku. No a všechny ty tituly vám také možná k závěru pořadu vysvětlíme. Dneska bychom hlavně chtěli mluvit o tom, pokud králíky chováte, nebo se opět chystáte, nebo úplně chcete začít, tak vlastně jak na to. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den.
1: Takže, pane Sikoro, proč vlastně chovat králíky?
2: Tak, jelikož králík je nejlepší zvíře na světě, samozřejmě, musí říct králíkář, ale je potřeba si uvědomit, proč bychom toho králíka měli chovat. Jestli ho chceme chovat na maso, jestli ho chceme chovat pro výstavní účely a plemenářskou práci, nebo chci toho králíčka mít třeba na nějakou sportovní disciplínu, jako dneska je velice moderní králičí hop. Pro ty, co nevědí, co je králičí hop, je to vlastně takový parkour s králíkem na vodíku, který skáče přes překážky. A nebo ještě máme třetí možnost, a to je chov králíka jako mazlíčka doma pro děti, anebo pro třeba pro důchodce, jako to mají v domově pro seniory v Havířově, kde jsme jim v rámci návštěv dodali jednoho zakaslého beránka.
1: Takže králík může být krásně sportovním zvířetem, terapeutickým, užitkovým. To jsou ty hlavní důvody.
2: Samozřejmě.
1: A také zábavou na celý život, jak je to v případě vás, protože vy jste se věnoval nebo věnujete i šlechtění králíku.
2: Ano. Jedno z hesel Českého svazu chovatelů bylo pro radost, krásu a užitek. Takže to všechno to naplňuje ten chov.
1: Dobře, tak pokud tohle to stačilo, abychom někoho zlákali, aby si ty králíky pořídil, tak jak se má vlastně připravit?
2: První věc, co je potřeba, je uvědomit si, že to ovlivní nejenom toho daného člověka, ale veškeré jeho okolí, celou rodinu. Takže zjistit, jestli když náhodou někde pojedu nebo nebudu doma, jestli si má někdo, je někdo, kdo by mi mohl postarat se o ně, pomoci, ať už s krmením, popřípadě, když je to nějaká delší doba, nějaké kydání hnoje, vyvážení, nebo pomoc potom při výstavách a podobně. Mm-hmm. Druhá věc je zabezpečit si nějaké místo pro ten chov. Pokud budu chtít chovat králíky na maso, tak ideálně nějaká zahrada. Znám chovatele, kteří to mají třeba na zahrádkách, bydli na bytě, dojíždějí. Pokud budu chtít králíka jako mazlíčka domů, tak mít pro něho taky ten svůj prostor, nějakou klec, výběh, kde ho budu mít. A myslím si, že to je takový ten základ.
1: Takže hlavně asi nejdůležitější, jestli chci já a chce také moje okolí, které v případě mé nepřítomnosti se o to zvíře postará.
2: Určitě.
1: Dobře, tak bavme se třeba o tom užitkovém chovu na mase. Tak jak to chovali naši babičkové, dědové, babičky a dědové na dvorku, měli stlučenou králíkárnu a v nich nějaké králíky, takže jak v tomto případě, jak si mám připravit to místo na dvorku nebo na zahradě?
2: Tak ideální místo je někde v koutě, králíkárnu mít nasměrovanou tak, aby na ní nesvítilo slunce. To znamená ne na jih, ne na západ, ideálně na sever nebo na východ, aby ten sluneční svit tam byl co nejméně, protože přes léto to může být na škodu. Je důležité také dbát na to, aby byly správné rozměry kotců. Doporučuji vždycky začínajícím chovatelům přečíst si základní literaturu. Existuje spousta publikací o chovu králíku. Já jsem vyrostl na chovu králíku od inženýra Zadiny, který mi dal veškeré základy a tam se člověk dozví veškeré rozměry, které potřebuje, i potom další informace ohledně stravy, péče a tak dál. Ale aby jsme to zhrnuli, králíkárny dneska ideálně dřevěnou, jsou i betonové, ale za mě to dřevo stále je to přirozenější pro toho králíka než beton. Ono si řekneme, že dřevo nám králík okouše, ale to je jeho přirozený smysl a není dobré jim v tom zabraňovat. Tak hold za těch 10 let tu králíkárnu radši vyměníme.
1: Doporučuje zkušený chovatel Pavel Sikora z Dolní Lutyně. A pokud už teď vás napadá nějaká otázka nebo postřeh, tak nám zavolejte na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokračovat budeme po písničce.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naším dnešním hostem je Pavel Sikora z Dolní Lutyně, předseda základní organizace chovatelů, posuzovatel a také, jak jsem prozradila, několikanásobný mistr a šampion. Bavíme se o chovu králíku a pořád ještě jsme vlastně u těch prvopočátků. Povídali jsme si o tom, jakou králíkárnu zvolit. No a já si pamatuji ze svého dětství, že vlastně téměř každý chlap na té vesnici byl schopen si nějaký ten příbytek pro králíky stlouct. Takže jak to funguje dneska? Jsou takový nadšenci, kteří stále vezmou pár prken, které někde leží, a udělají si sami tu králíkárnu.
2: To je samozřejmě ta ideální varianta, udělat si tu králíkárnu doma. Za jedno to vyjde levněji a za druhé člověk přesně ví, jaké rozměry chce, na jaké plemeno to bude mít, jaké pletivo si tam dá. Takže ideální je ta samovýroba. Zase existuje spoustu materiálů. Dneska internet, vědu, chci postavit králíkárnu, dostanete plánky. Já si pamatuju, že když jsme s dědou mým stavili králíkárnu, tak měl přes zimu v garáži rozložený plán, který si nakreslil, a podle toho jsme stavěli. Takže dneska ta doba je o mnoho jednodušší. A pokud by si někdo nevěřil na to, to udělat sám, jsou možnosti u stolařů. Určitě můžete zkusit svého stolaře v okolí, ale zase doporučuji si vybrat stolaře, který už má s tvorbou nějakého chovatelského zařízení, ať je to králíkárna nebo kurník, holubník, nějakou zkušenost, protože ten chov má vždycky svá specifika a králíkárnu, tak aby vám vyhovovala, vám opravdu neudělá každý.
1: Dobře, tak dejme tomu, že se dostaneme přes ty dva kroky. Vybereme dobré místo, postavíme dobrou králíkárnu, no a teď co do ní? Co pro začínající chovatele, jaké plemeno doporučujete?
2: To, co do ní bychom měli vědět, než budeme pořizovat tu králíkárnu.
1: Aha, takže to je první krok.
2: Krok 3 hodíme dopředu na krok 2. Chci chovat a musím vědět, co budu chovat.
1: Ano.
2: Máme možnosti buď to chovat velká plemena, což je například belgický obr, francouzský beran, moravský modrý. Jsou plemena králíků, které mají nad 5,5 kilo. Belgický obr je největší králík na světě. Jeho minimální hmotnost je 7 kilo. Není výjimkou, že se dosahují přes 10 kilo. Délka uší je nad 20 cm, 23-24 cm úplně běžně, takže to opravdu obr. Takže když si představíte při stavbě králíkárny, že máte jeden kotec, tak ten potřebuje tak dva.
1: Aha, takže to je. Teď to už je, chápu to prohození kroku.
2: To je to je to náročnější. Není ideální začínat velkým plemenem, samozřejmě, ale člověku se něco líbí a jde do toho po hlavě, takže znám spoustu chovatelů, co jednou začali chovat velké plemeno a chovají to celý život. Druhá varianta je ideální pro začátečníky, kteří to chcou mít jak pro krásu, tak i pro užitek, a to jsou střední plemena. Existuje zde skupina plemen, které jsou takzvaná masná plemena. Můžeme je chovat jak na výstavu, tak nám splní i ten účel pro ty kuchyňské účely, A mají velmi dobrou výtěžnost masa. Jak víme, králičí maso je velmi zdravé, dietní, takže čím víc takového masa dostaneme mezi lidi, je jenom dobře pro naši populaci. Zde bych doporučil plemeno burgundský, ideální s tenkou kůží. To znamená, když ho stáhnu, zůstává mi spoustu masa. Plemeno novozelandský bílý, kalifornský, kuní králík. To jsou všechno plemena, které na začátek jsou velice ideální. Pro mě srdeční záležitost jsou vídeňští králíci, se kterými jsem začínal já. Je to vídeňský králík, který má 5 barevných rázů, mezi 4 až 5 kily. Ideální pro začátečníky, pro svou jednoduchou barvu. Já jsem začínal s bílým králíkem s modrýma očima, naprosto dokonalý, pro děti.
1: Dobře, a jsou některá plemena třeba náchylnější na nemoci, protože jako je třeba králičí mor nebo takové ty metly, které dokáží vyhubit celý ten chov?
2: Nemyslím si, že by to bylo vyloženě o té náchylnosti. Říká se, že většinou králíci, kteří mají v sobě divoký gen, tak jsou odolnější, ale z praxe tady tohle to nemám odzkoušené. Vyloženě vždycky to záleží už jenom na té dané péči toho chovatele, jak se o ně stará a jak má uspůsobené i to prostředí. Když jsme se bavili o těch králíkárnách, tak je potřeba dbát na to, aby králíci nebyli na průvanu, aby nebyli někde zavření třeba v unimobuňce bez přísunu vzduchu, kde se potom tvoří vlhko. To všechno je prostředí, ve kterém dochází k nemocem. U toho průvanu tam je obrovská náchylnost na rýmu. Pasteuroza je dneska naprosto běžné onemocnění u králíků, kteří jsou vystaveni průvanu. Naopak králíkům absolutně nevadí mráz.
1: Takže v zimě můžou mít úplně
2: v pohodě. Jediné, co je potřeba zabezpečit na zimu, když budu chtít dělat mláďata, aby měli nějakou budku na kocení, po případě vystláno nebo zatemněné dvířka proti mrazu.
1: Doporučuje Pavel Sýkora z Dolní Lutyně, chovatel a také milovník, jak slyšíte jistě z jeho hlasu, králíku. Pokračovat budeme po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ad.
1: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
2: A my v naší poradně teď dáme šanci prvnímu posluchačskému dotazu. Dobrý den, tady poradna Českého rozhlasu Ostrava. Můžete se ptát našeho hosta Pavla Sikory.
3: Dobrý den, tady je Marie z Bohumína. Prosím vás, jak jste zmínil, že tomu králíkovi nevadí zima, opravdu i když je třeba minus 15 a víc, tak není třeba ty dvířka ničím nadkrývat, protože rodiče vždycky měli hřebíky a vyšeli tam staré kabaty a tak, aby tam tolik netáhlo. A druhý dotaz bych měla, nebo takový, jak prostě, jak to nejhumanněji zabíjet. To je pro mě největší bolest. Já to radši prodám živé a koupím si pak za ty peníze udržníka maso.
2: Děkujem za zajímavé dotazy.
3: Děkuju vám na poslednou rádiu.
2: Tak prosím, pane Sikora.
4: Určitě králíkovi v zimě nevadí ani těch minus 15, ani minus 20. Pro ně je to daleko přirozenější, než když je venku plus 30. To, že tam věšeli nějaké kabáty, deky, já to dělám také a je to vlastně s ohledem na to, že v tu dobu už probíhá i nějaké rozmnožování, připouštění. Tak samozřejmě ten králík taky cítí a nemá potřebu v té době se rozmnožovat, ale pokud mu vytvořím nějaké přirozenější potřeby, prostředí a dám mu například nějaké doplňky stravy, které podporují tu říji, tak je ideální potom tomu přizpůsobit i to chovné zařízení. A k tomu druhému dotazu, co se týče zabíjení králíku doma, dneska existují na trhu jateční pistole, kde máte vlastně pistol s hrotem na pružinu, který vyjede, prorazí tomu králíkovi lebku a králík je usmrcen humánně i hned. Vy už si jen prostě zavěsíte, vykrvíte a děláte, co potřebujete. Dneska zabíjení králíka pro zkušeného chovatele to je otázka 5 až 7 minut.
2: A nebo paní Marii poradíme, ať pozve nějakého šikovného souseda a nekouká se na ten okamžik třeba.
4: A nebo paní Marie může přijít k nám na výstavu v srpnu do Dolní Lutyně, kde se o tom můžeme pobavit. Já osobně taky dneska už bydlím v Bohumíně, takže můžeme to rozebrat.
2: Výborně. Takže to jsme vlastně skončili u zabíjení králíku. Nicméně, abych se ještě vrátila vlastně k tomu pořizování chovu. My jsme probrali ty obří plemena, střední plemena. A co když mám zálibu v těch malých a zakrslých? Jsou náročné tato plemena třeba na chov?
4: Pokud máme malého králíka, je ideální pro ty, co chtějí mít rychle dospělé zvíře a nemají takový nárok na to, aby ten králík měl třeba 4 kila. To znamená, mám výtěžnost nějakého 2,5 kila masa, 3 kila masa. Já osobně mám doma také jedno plemeno, které je malé, má od 2,5 do 3,5 kilo. Zabijeme králíky, kteří mají 1,80 kg na maso. Ale samozřejmě zabijím jenom ty, co nevyhrávají ty soutěže.
2: To už by bylo zcela jiné téma. My máme dalšího posluchače na telefonní lince. Dobrý den, tady poradna Českého rozhlasu Ostrava. Prosím, můžete se ptát.
5: Dobrý den, tady posluchačka z Příbora. Prosím vás, my chováme králíky už 50 let. Předtím to choval můj tchán. A já bych se chtěla zeptat, když ti králíky naočkujete, má to na to nějaký vliv? Protože sousedé chovali králíky, oni si je nechávali očkovat a ti králíci jim stejně zemřeli. My jsme v životě, tchán už by měl přes 130 let a on byl chovatelem králíku a říkal nám vždycky, nenechávejte je. A žádný králík nám ještě, to musím zaklepat, neumřel. Jako prostě vždycky máme, a sousedé už králíky vůbec nechovají, protože říkali, že jim to všechno umírá.
2: Dobře, takže jak je to vlastně s očkováním z vašeho pohledu, pane Sikoro?
4: Takže se dostáváme k nemocem králíků.
2: Ano, důležité téma.
4: Znám spoustu chovatelů, kteří neočkují, celý život neočkovali. Naopak znám spoustu chovatelů, kteří takhle tak chovali celý život a pak to jednou přišlo a vykašlali se na to, že to očkovat nebudou. Pamatuju si slova mého souseda ještě v domě, kde jsem vyrůstal a on vždycky říkal, to nemáš těch 10 korun na to, abys toho králíka naočkoval, když už se to potom stalo. Je potřeba si uvědomit, kde se to bere. Máme nemoc myxomatóza, to je takzvaná nemoc červených očí. Dovedeme si představit, jak králíkům nabobtnají oči, uši. Tuto nemoc přenášejí komáři. Je to prvopočátek všeho. Pokud jsem v prostředí, kde se vyskytuje spoustu komarů, neváhat opravdu na jaře včas naočkovat. Tam je důležité, aby ten králík měl minimálně 8 týdnů, 2 měsíce, takže po odstavu od samice je naočkujeme. Ideálně i starší králíky přeočkovat jednou za rok. Já chápu paní, že celý život neočkovali, já jsem zase opak tím, že jezdíme s těma králíkama i na výstavy a mohlo by dojít nějakému roznášení nákazy, my očkujeme pravidelně vždycky všechno. Druhá závažná nemoc u toho je mor. Mm-hmm. A mor králíků dneska má dva druhy, zase velice důležité naočkovat i proti druhému druhu moru.
2: Takže očkovat či neočkovat je vždycky na rozhodnutí toho chovatele, v jakých podmínkách, zda jezdí na výstavy, zda žije v prostředí, které ano, třeba je plné komárů. No, ostatně rozebrat to můžeme ještě po písničce.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naposledy si v ní budeme povídat o chovu králíku. Před písničkou jsme naťukli problematiku, zda očkovat či neočkovat proti určitým nemocem. Takže zmínil jste králičí mor, ta první nemoc, proti které se dá...
2: Myxomatóza.
1: A pak ještě třetí taková významná nemoc.
2: Ta už ale pochází z příjmu potravy, to je koksidióza, kde je potřeba si uvědomit, že králík zejména v době odstavu je velice náchylný na to, jakou potravu podáváme. Základem potravy je seno nebo tráva, tak, aby měl králík vždy přístup k vláknině a mohl pomalu okusávat a trávit. Pokud bychom toto vynechali a dali mu třeba víc granulí, která obsahuje spoustu bílkovin, může se nám právě stát, že ty zažívací problémy začnou být dobré, objeví se nám koksidióza, te se dá, je to množení koksidí v tom střevě. Tomu se dá předcházet i nějakou prevenci, kdy přidáváme třeba ocet, přidávali babičky, dneska jsou i další přípravky, okyselovadla vody. Ideálně 3 dny dávat, 3 dny nedávat, aby si ty koksidy na to nezvykly. Ale vždycky potřebuji mít to seno, to budu vždycky klást jako důraz. Mm-hmm. V létě klidně může být ta tráva, ale velice opatrně potom s jaderným krmivem, ať už to bude potom nějaký ječmen, oves nebo granule dneska, které jsou taky vojtěžkové. Tam je důležité uvědomit si, že když mám králíka, který má 4 kila, tak mu nesmím dát víc než 4 polévkové lžíce toho jaderného krmiva. Nekrmit adlibitně.
1: Mm-hmm. Kolikrát denně se vlastně tak ideálně krmit?
2: Samozřejmě ideálně krmit je 2x denně. Pamatuju si, že když jsme dávali ráno trávu, večer seno, do toho vyměnila se voda, dalo se nějaké jádro. Dneska člověk, který chodí do práce, určitě tady tohle se nezvládá, takže minimálně jednou za den, ale je zase dobré mít nějakou pravidelnost. Pokud jednou krmím večer, tak vždycky krmit večer. V létě, když já jezdím do práce, tak stanu třeba dřív a jdu jim dát vodu, aby nebyly bez vody. Králík je velice náchylný k dehydrataci.
1: Takže ideálně i tu napaječku?
2: Napaječky jsou dobré. Ideálně dá se rozvést i třeba z 50-litrového sudu. Dají se nipy, králík si to olizuje, má neustalý příjem vody. Důležité je však to udržovat v čistotě. Za sebe preferuju keramické misky, které vždy vidím, jestli jsou znečištěné nebo ne, můžu je jednou za týden džínkou vymýt, použít nějakou dezinfekci, ideálně bezchlorovou, oplachovou.
1: Co si ještě pamatuju, dávali jsme králíkům suché rohlíky, chleba. Je to vhodné? Není to vhodné?
2: Králíka si naučíte na cokoliv, ale vždycky je potřeba to krmit s nějakým rozumem. Ono třeba velice oblíbené je králíkům dávat mrkev.
1: Ano.
2: Tak mrkev taky pro ně nemá nějakou výraznou výživovou hodnotu. Spíš je bohatá na to, aby králík přibíral. Jo? To je samé u toho chleba. Takže ano, pokud mu dám mrkev, pokud mu dám chleba, v rozumné míře. U chleba je výhoda, že si zase obrušuje zuby.
1: Co si ještě pamatuju ze svého dětství, říkalo se, že když ke králíkům dáte morče, že je to ochrání před určitými nemocemi. Je to pověra nebo je to pravda?
2: To jsou čisté pověry.
1: Takže neplatí to?
2: Ne.
1: Ne. No dobře, a úplně poslední informace, jak často vlastně jim měnit kotce, aby byly v čistotě?
2: Za mě ideálně jednou týdně, pokud člověk nestíhá, tak alespoň při destele udělá to jednou za 14 dní, je to takový strop. Důležité, aby ten králík byl v suchu. Když stavím králíkárnu, musím tam mít nějaký spád, ať ty tekutiny odtýkají, ideálně za to si dát nějakou rinu. Dáváme tam staré lina, dneska existují plastové vaničky, kde už je jednoduché čištění, jenom to vytáhnete celé, vykopíte do koleček, nastelete znovu. Jak si to ten člověk uspůsobí svým potřebám, tak to bude mít.
1: Dodává Pavel Sikora, chovatel králíku z Dolní Lutyně, předseda základní organizace a také posuzovatel, k čemuž jsme se vůbec v dnešní poradně nedostali. Takže vidím, že téma chovu králíku a vůbec i šlechtění a výstavy je velice široké a já to vidím, že určitě budete naším hostem ještě někdy příště. Děkuju, že jste dneska přišel.
2: Já taky děkuju.
1: No a příště, pokud si nás naladíte, tak už změníme téma. Kolegyně Iva Havlíčková si bude povídat o požárech a jak jim hlavně předcházet. Z dnešní poradny se s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A na vlnách Českého rozhlasu Ostrava právě pomalu a jistě končí dopolední vysílání. Už za 9 minut vám nabídneme polední zprávy. Ještě pozvu na zítřek, zítra po 11. hodině si můžete poslechnout další interview Kateřiny Huberové v cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím zítřejším hostem bude Barbora Kolíbíková. Jako velmi mladá se dostala k zahraničním filmovým produkcím, a to jako umělecká maskérka. Točila se světovými tvůrci a maskerskému řemeslu ji inspiroval vlastní otec. To všechno se dozvíte ze zítřejšího rozhovoru. Kateřina Huberová zve k poslechu po 11. hodině.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude písničkář, skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ještě dnes můžou pěstitelé ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Lávka přezlomnou ve Frenštátě pod Radhoštěm je hotová. Vsetín chce vyhláškou zakázat bezdomovcům spát na náměstí nebo v parcích. Zítra bude v regionu slunečno s teplotami do 24 stupňů. Polední zprávy Alenka Blažejová. Vítejte. Už jen dnes mohou pěstitelé ovoce hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dříve odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Tajemník ovocnářské unie Roman Chaloupka říká, že kvůli mrazu utrpěli tradičně broskvoně a meruňky. Co ho ale překvapilo, je velké poškození jabloní.
2: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněno i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
0: Podle Chaloupky hlásí pěstitelé jabloní v některých lokalitách propad úrody až o 80%. Ve Frenštátu pod Radhoštěm můžou lidé začít znovu využívat lávku přes říčku Lomnou v ulici Podkopčí. Město už dokončilo její instalaci. Původní most poškodili povodně v roce 2024 a neodpovídal tak bezpečnostním požadavkům. Podle mluvčí města Ivy Vašendové je nová lávka odolnější.
3: Lávka je uspůsobena tak, aby v případě dalších povodní nekladla ve vodě v korytě takový odpor a při hrozící povodní bylo možné odstranit zábradlí a tím zabránit vlastně jejímu případnému stržení či dalším škodám.
0: Vsetín chce zakázat bezdomovcům spát na náměstí nebo v parku. Radnice připravuje novou vyhlášku, která má omezit bivakování, táboření a žebrání na veřejných místech. Strážníci tam letos zatím řešili přes 40 přestupků bezdomovců. Co konkrétně vyhláška přinese, upřesní mluvčí města Jana Rašková.
4: Vyhláška zamezí problémovým osobám možnost spát či polehávat například na náměstí Jarmily Šulákové, na deltě před zimním stadionem v parku či u nákupních domů v centru města. Jestliže tuto vyhlášku někdo poruší, bude strážníky pokutován a z daného místa vykázán. Sport.
0: Na atletickém mítinku Zlatá tretra dnes bude v Ostravě závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude česká halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program v Ostravě začne v 18 hodin. Hlediště má být vyprodané.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přehánky, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra přes den většinou oblačno, místy přehánky, odpoledne bouřky, později večer vyjasňování. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 14 až 18 a vítr bude zítra mírný, severozápadní do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Část silnice první třídy číslo 67 mezi Karvinou a Českým Těšínem je uzavřená. Provoz je řízený kyvadlově a v místě se aktuálně tvoří dlouhá kolona, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tři minuty popolední, tak tohle byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Další zprávy vám nabídne ve 13 hodin. Teď už je nejvyšší čas, abychom spustili telefonní linku 596 11 22 66 a zahájili dnešní hudební poštu s datem 16.6. Pokud znáte nějakého Zbyňka, tak mu nezapomeňte popřát, protože jsou to právě Zbyňkové, kteří mají dneska svátek. A co tady máme dál? Před náma ještě Helena Vondráčková a potom už písničky, které si vybíráte sami. Tak tedy hezké dobré poledne. Na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: No a Helena Vondráčková trošku netradičně nám odstartovala dnešní hudební poštu s datem 16. června. Teď už to je ale jen a jen na vás. Tak schválně, jaká písnička zahraje jako první? Ví to Marek, který se nám dovolal z Ostravy. Marku, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím pane Vladimíre, děkuji vám za přivítání, zdravím vaše posluchače a chtěl bych prostřednictvím vašich vln popřát své dceři Zuzce Nevětové k dnešním narozeninám. Hodně štěstí nejen za sebe popřát, za mamku, za Matěje, za Zdenka, za přítele Honzu, za celou rodinu. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, ať se jí daří škola, ta veterina, ať zvládne zkoušky v letošním semestru a těšíme se, až zase přijede z Brna, oslavíme to.
1: Fajné, tak přejeme všechno dobré, mějte se fajn.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. A já už v našem vysílání vítám paní Ludmilu, ta se nám dovolala ze Štěpánkovic. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, jaké máte přání? Teď už vás všichni uslyší.
1: Chtěla bych poblahopřát naši švagrové. Zdravím taky všechny posluchače Rádia Ostrava. Dnes se dožívá 70 let naše švagrová Dagmar Buchtová z Hněvošic. Přejeme jí všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, lásku, radost vnoučat a boží požehnání. Lída s manželem a švagrová Marie.
0: Prosím, tak jo. Písničku. Písnička je připravená, mějte se krásně a pozdravujte doma, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za další písničkou a za dalším hudebním přáním teď míříme do Karviné. Tam nás čeká paní Hilda. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den a dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava a pěkný poslech. Zítra slaví 60. narozeniny moje neteř Růžena Bardoňová z Ostravy. Milá Růženko, přeji hodně zdraví, co život může dát, hodného manžela i dcerku Gabinku, vnučku, ať si to ještě užijete, krásného života do 100 let. To vám přeje 90letá teta Hilda s Maruškou z Karviné. Děkuji za Českému rozhlasu za prostor a zase někdy na shledanou.
1: Rádo se stalo, paní Hildo, mějte se hezky.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat našemu zraku. Pozvání do pořadu přijal doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. A spolu s ním se zaměříme na to, proč a jak se provádějí operace sklivce a sítnice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Na vlnách ostravského rozhlasu posloucháte Hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za další písničkou teď zamíříme pod Prašivou. Míříme do Beskyd, do Vyšních Lhot. Volá nám od tama paní Jarmila. Hezký dobrý den.
4: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás a všechny posluchače. Dnes má svátek náš zeťáček Zbyněk Pěkník z Kozlovic. Tak bychom mu chtěli popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, mnoho úspěchů v práci, rodinnou pohodu a ať mu to odpoledne šlape. To všechno mu přejí rodiče z Vyšní Lhot s Pavlem, Radek s rodinou, hlavně manželka Katka a dcery Vendulka, Kristinka a Tomášek. Vám děkuji za vybrání písničky a mějte se hezky.
3: Rádo se stalo a blahopřejeme do Kozlovic.
5: Franta Novak, borec od nás horní dolní, rozhod se jet za zabavu na sto dolní. Sebral se a ze zahrady plné málín, teď valí vlakem směr ostravský adrenálin. Adrenálin. Adrenálin. Navoňany, vytuněny, džiska džíny, postava jak slavný lovec Pampalíny. Kolem pasu ledvinku v ní 500 káče a prestižky, co koupil ještě za to táče, za to táče. Za to táče. V prvním baru přišla k němu pěkná blonská. Franta dole tvrdý hned jak veka z Lonska. Kopl 4 panaky na posilnění a věděl hned, že zbalit babu problém není. Problém není. Problém není. Začal na ní robit dojem, kupil rundu. Řekl jí, že má fajný pysk a super bundu. Ona mu však rozuměla jiné slovo. Jeb, dostal ránu, vybulil se, měl hotovo. Měl hotovo.

dlouhé šňury s mikrofonem. Já jí zavolejte chura rychlu, ale honem, ale honem. Ale honem. Franta byl vždy amatérským akrobátem, a i když letěl jako raška nad Frenštátem, vyšel z toho z modřinu.

sice nějaký nespalený bez koření, já ji držu, je tu jak rosický v nastavení, v nastavení, v nastavení. Stanka z milksy jak albánský švácen.

0: žen zbylu stovku a jako diško šavlo hned přes celou palubovku, palubovku, je palubovku, taxikař se vytočil a jebnul frantu, ten letěl z auta hlavou přímo do hydrantu a dnes, když slyší stodolní, tak zmizí v křoví a od té doby nejde chlastat ani k susedovi.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: V hudební poště zaspíval Jura Krhut na přání Jarmily z Vyšních Lhot a my míříme za dalším přáním, tentokrát na slezskou stranu Ostravy. V Ostravě Svinově nás čeká paní Zdenka. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím a přeju krásný, krásný pohodový den, sluneční konečně. A prosím vás, já bych chtěla zahrát pro kamarádku Martičku z Ostravy Svinova, má významné výročí narozenin, tak písničku, na které jsme se domluvili.
2: Ano, ano, písnička je připravená, je to směs hitů Pavla Nováka. A my teda blahopřejeme do Svinova. Mějte se moc krásně a užijte si den.
3: Ano, děkuju.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava teď máme před sebou 6. hudební přání. Míříme do Fulneku. Čeká nás tam paní Eliška. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre. Zdravím vás, Eliška s Argoškem z Fulneku. Zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku, všechny posluchače, kteří toto skvělé rádio poslouchají, obzvlášť ty, kteří jsou úplně sami a nikdo jim nezahraje. Dneska bych chtěla popřát dodatečně, a to panu Vítkovi, který měl včera svátek, váš kolega. Takže pane Vítku, my vám přejeme s Argoškem zdravíčko, štěstíčko, boží požehnání, pohodu, žádnou nehodu, hodné děti, učenlivé ve škole, a přejeme vám, protože se blíží prázdniny, tak krásné prázdniny, odpočiňte si a naberte sílu do dalšího školního roku. A samozřejmě pohodu i celé vaší rodině. A dále bych chtěla toto přání poslat taky dodatečně mé přítelkyni Tonce na Slovensko. Tak moja přátelka Tonka, želám ti k tvojmu svátku dodatečně veľa šťastia, božieho požehnania, pohodu, pozdravuj tvojho psika, nech sa ti darí v tvojom živote. A želám ti ešte dlhé roky našeho priateľstva. A děkuji vám, pane Vladimíre, za písničku, která za odměnu je samozřejmě i pro vás.
0: Moc děkuji, paní Eliško, mějte se krásně a zase se nám brzy ozvěte. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, když to bude možné. Děkuji.
0: Určitě, mějte se hezky.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Za dalším přáním teď míříme do Kobeřic. Volá nám do hudební pošty pan Gerhard. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, tady Gerhard z Kobeřic. Přeji vám všem v radiu všechno nejlepší a všem posluchačům, kteří poslouchají. Chtěl bych dneska nechat zahrát písničku pro našeho kamaráda Rudolfa Paveru do Kobeřic, který oslavil 12.6. životní jubileum 70 let. Pracoval celý život se dřevem, tak by se hodila nějaká od dřeva písnička. A přeji mu všechno nejlepší, štěstí, zdraví, boží požehnání a hodně toho zdraví, které potřebuje. A přeji mu to Gerhard Kašny s rodinou a paní Anička Kučejová s rodinou. A díky za vybraní písničku a přeji vám pěkný den.
1: Taky vám přeju hezký den a blahopřejeme. Mějte se hezky.
3: Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.

dupidup, rozvací hejrup, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, Gips. A tyhle si vemte na památku.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli bude 12:15 a vy posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Kobeřicích a z Kobeřic se teď přiblížíme Opavě trošku více. Míříme do Velkých Hoštic, tam nás čeká paní Hanka. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, já bych měla dneska takové trojí přání a chtěla bych popřát k narozeninám své tetě paní Aně Večerkové, která má narozeniny dnes. Včera měla narozeniny moje sestřenka paní Judita Dvořáková a zítra bude mít narozeniny paní Monika Fajková, Baránková z Dolního Benešova. Chtěla bych jim popřát hodně štěstí, zdraví, božího požehnání, ať se jim se všem daří. A chtěla bych to přání věnovat za rodinu Mikolajskou, za Kubresy a za Jendu z Hoštic. Moc děkuji.
2: Rádo se stalo a hezký den do Hoštic přejeme. Mějte se fajn, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Adam Ďurica nelutuje, mu zavírá hodinku s písničkami na přání. Teď si dáme ještě Báru Kanizovou a třeba Štěpána Kozuba. Tohle je Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil a nebo že nejsi.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, za malou chvíli vám nabídneme aktuální zprávy. Hned po nich potom rozhovor z cyklu Alex a host. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu v Ostravě loučí Vladimír Šmehlík. Mějte hezký den na Moravě i ve Slezsku.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Moravskoslezská policie obvinila 18 lidí kvůli podvodům s dotacemi na školení. Karviná přijde o první fotbalovou ligu, rozhodla o tom etická komise. Fotbalový areál v Bohumíně čeká zásadní proměna, město tam buduje nové šatny i celkové zázemí pro týmy. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno s přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké odpoledne. Karvinský primátor Jan Wolf dostal od etické fotbalové komise 3milionovou pokutu a 12-letý zákaz působení ve fotbale. Za údajné ovlivňování zápasu taky komise městský fotbalový klub Karviná vyloučila z první ligy. Představitel klubu a primátor Jan Wolf je podle svého náměstka Lukáše Rašika ze SocDem právě na dovolené. Fotbalová kauza podle něj není spojená s vedením města. Změny ve fungování radnice Rašik nečeká.
2: Je to čerstvé, nemám ještě vyjadření pana primátora, protože má dlouhodobě naplánovanou dovolenou, takže samozřejmě v nejbližších dnech určitě bude vydávat nějaké své stanovisko. Za mě předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
0: Moravskoslezská policie obvinila 18 lidí a 15 firem kvůli podezření z podvodu s dotacemi na školení zaměstnanců financované z Národního plánu obnovy. Kriminalisté v té souvislosti provedli 32 domovních a dalších prohlídek. Škoda se podle nich pohybuje okolo 7 milionů korun. Vyšetřování vede úřad Evropského veřejného žalobce, který dnes o případu informoval v tiskové zprávě. Fotbalový klub v Bohumíně získá od města nové zázemí za více než 30 milionů korun. Klub letos slaví 20 let od svého vzniku. Vznikl sloučením dvou tehdejších fotbalových oddílů. Jeho dres aktuálně obléká zhruba 180 hráčů od dětí v přípravce až po hlavní tým. Upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Dvoupodlažní budova složená z 24 ocelových modulů by měla být dostavěna ještě letos a klub díky ní získá nové šatny i prostory pro trenéry, maséry a další členy realizačního týmu. Zároveň už jsme začali projektovat nové hřiště s umělým trávníkem, to bude stát v areálu na Faji.
0: 30 let existence si právě dnes připomíná Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v Opavě. Vznikla 16. června 1996 a od začátku pomáhá lidem se zrakovým handicapem zvládat každodenní život. Opavská pobočka celostátní organizace pořádá kurzy a přednášky a taky poskytuje odborné poradenství.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, čekáme přeháňky, noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den bude většinou oblačno, místy přeháňky, odpoledne i bouřky. Později večer budou přeháňky ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia a vítr bude mírný, severozápadní do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě aktuality z dopravy v ulici Opavská v Ostravě Porubě v křižovatce s ulicí 17. listopadu směrem na Opavu došlo k nehodě, srazila se tam dvě osobní auta. Provoz je v tomto místě omezený, je tam kolona, zranění tam ale nejsou a policie už nehodu vyšetřuje. Další nehoda blokuje provoz křižovatce ulic Nákupní a Výškovická, i na to dejte velký pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědí ústánků.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědí ústánků, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celý České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí ústánků a končíme Lucernou 25.11. Tam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak, u věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzný. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak. Ale
0: nejvíce
1: i v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný. To znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel, aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě. Nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba

0: Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, dřív se si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
1: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: to. Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal 4 koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
1: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal být na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale Mirajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
0: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady s Trady 75 000 lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátový písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba Růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
0: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
1: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
0: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru, tak dále, mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
1: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových Podvodů, Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, kdyby na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, kdybychom to nezahráli, ale my každý z vás, Vojtou, píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
0: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd, mladší syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně no. Teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc, než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřený bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, zájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelnému kontaktu, kdy ten jeden se utrh z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělá. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je, najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, ale má v rodok jmenu Violet, se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kdy jsem pochopil ten smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, už se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi ústánků, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou Stánky, kde táta Stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové Stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on, kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano, hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky. Užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let, a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzní.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: potom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, že já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože se mnohama na zemi postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidlo.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní, ano, na tu poslední desku, ano, a musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom tisíckrát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum. Protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne?
1: V noci. 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně.
0: Čili něco se tam otevře mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se ji snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je mnohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit i žád s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětlila, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš oblíknout. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauři a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. A já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena, tedy zpívá, účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládaný těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám, zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumějí, to je velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuju, že jste tu byl s námi. Ať se vám vydaří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuju moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Krajská policie rozkryla 10milionový podvod s evropskými dotacemi na fiktivní školení. Pracovníci úřadu doporučují žadatelům o cestovní pasy využít rezervační systémy. Žáci a studenti z Třince připravili akce na podporu znevýhodněných vrstevníků. Zítra bude v regionu oblačno s přehánkami a s teplotami do 23 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, vítejte. Kriminalisté z Moravskoslezského kraje obvinili 18 lidí kvůli podvodům s evropskými dotacemi na fiktivní školení. Skupina papírově vykazovala semináře, které ve skutečnosti vůbec nebyly. Policisté na případu pracovali zhruba rok společně s evropským žalobcem a stíhají i 15 firem. Kriminalisté při razii provedli více než 30 domovních prohlídek po celé republice a zajistili peníze na bankovních účtech i nemovitost v Praze. Škoda přesahuje 10 milionů korun, uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.
2: Měli v dotačních materiálech uvádět nepravdivé informace o realizaci vzdělávacích aktivit formou školení, konkrétně v oblasti informačních technologií. V mnoha případech měli vykazovat fiktivní školení, která se ale ve skutečnosti nikdy neuskutečnila, anebo byl vykazován vyšší počet proškolených zaměstnanců, než kterých se ve skutečnosti zúčastnil.
0: Zvýšené počty vydaných cestovních pasů eviduje každoročně před letními prázdninami ministerstvo vnitra. O nový doklad lidé můžou požádat ve třech různých lhůtách. Zhotovení pasu do 30 dnů vyjde na 600 korun. Nejdražší varianta do 24 hodin stojí 6 000 korun. Městské úřady i ministerstvo vnitra na letní sezónu podle vedoucího tiskového odboru Adama Rezlera bývají dobře připraveny.
3: Ministerstvo vnitra ve spolupráci se svým dodavatelem na výrobu cestovních pasů, kterým je Státní tiskárna cenin, zvládají a vždy zvládali výrobu tak, aby byla dodržena lhůta pro vydání dokladu, která je stanovena zákonem. V letní sezóně jsou nastaveny i několika směrné provozy.
0: Mladí lidé v Třinci podpoří znevýhodněné vrstevníky. V rámci programu Srdcem pro Třinec město přispělo na dvě akce, které připravili žáci a studenti tamních škol. Studenti Třinecké obchodní akademie připraví vánoční oslavu pro matky samoživitelky a jejich děti z Centra sociální pomoci.
4: Druhým podpořeným projektem je svačina pro Vojtu ze základní školy Gustava Přečka. Třída 3. A se rozhodla podpořit svého spolužáka Vojtěcha s poruchou autistického spektra. Žáci společně připraví školní bufet, upečou občerstvení a výtěžek věnují na podporu Vojtěchových aktivit. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Zahraniční mise české armády stály loni dohromady 943 milionů korun. Výdaje tak byly o 336 milionů nižší než v předchozím roce. Vyplývá to z vládní informace pro sněmovnu a senát. Nejvíce nákladné bylo opět posílení vojáků na východní hranici Severoatlantické aliance.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přehánky, nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den bude většinou oblačno, místy čekáme přehánky, odpoledne i bouřky, později večer budou přehánky ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia a vítr bude mírný severozápadní do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici druhé třídy číslo 648 v obci Horní Tošanovice u restaurace Ječmínek se srazila dvě osobní auta, provoz je tam omezený, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne vám všem. 4,5 minuty po 14. hodině, to je čas, kdy vás ostravského studia Českého rozhlasu už zdraví za všechny také Iveta Dadamová a vítám vás u následující hodiny minut našeho vysílání. Co nás čeká? Dvě hodinky aktualita zajímavostí, to je před námi. Čemu se budeme věnovat? Zjišťovali jsme, jaký trest vyměřila karvinskému fotbalovému klubu a jeho funkcionářům etická komise fotbalové asociace za ovlivňování zápasu. Téma to detailně probereme už za malou chvíli. V polovině hodiny se zastavíme ve Vagonářském muzeu. No a můžu slíbit i pozvání na jednu velmi zajímavou výstavu. Výstavu, která nabízí technologické inovace i vesmírné projekty. Najdete ji v Třinci, kdy začíná. Ty další podrobnosti přidáme v druhé polovině hodiny. Petr Kotwald, Petr Novák a nebo třeba Nezmaři. Nabídka muziky nechybí, stejně jako písničky, které nestárnou. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Petra Nováka jste poslouchali v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme se věnovat ale jedné aktuální situaci. Etická komise fotbalové asociace totiž vyloučila Karvinou z první ligy. Podle rozhodnutí je zatím ovlivnění 3 utkání. Klub navíc dostal 10 milionovou pokutu. Padly ovšem i další trestní

0: testy, a to pro primátora Karviné Jana Wolfa. S podrobnostmi, ale s těmi už je v ostravském studiu Českého rozhlasu reportérka Natálie Janišková. Vítej, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Karvinský klub je městský klub a primátor Jan Wolf jako jeho představitel nesmí kvůli ovlivňování zápasů 12 let působit ve fotbale. A on jako osoba dostal od etické komise 3 milionovou pokutu. Rozhodnutí není pravomocné, Karvinský klub napsal na svém webu, že se odvolá, ale už teď je jisté, že komise nerozhodne dřív než po pondělním losu soutěží, takže i kdyby to odvolání zvrátilo trest, Karviná zůstane minimálně rok bez prvoligového fotbalu. Já ale ještě upřesním, že ten verdikt je rozsáhlejší. Komise potrestala zákazy činnosti a pokutami taky 5 hráčů za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Konkrétně jde také o hráče Nikolase Tilkeridise, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číže a Jiřího Remiáše. To všechno je součástí širší korupční kauzy v českém fotbale, která se netýká jen Karviné a ovlivňování zápasů. Na konci března policisté obvinili celkem 32 lidí. Kauzu vyšetřují ve 3 samostatných větvích a jde taky o sázky.
0: Natálie, ty jsi dnes v Karviné, ale zjišťovala reakce, jak to vypadá?
1: Ano, byla jsem se podívat na karvinské magistrátu a taky u stadionu a na tréninkovém hřišti. Mluvila jsem mimo jiné s náměstkem primátora Lukášem Rašíkem ze SocDem, který mi říkal, že primátor Jan Wolf, po kterém jsme chtěli reakci, je na dovolené. Fotbalová kauza podle něj není spojená s vedením města. Změny ve fungování radnice Rašík nečeká.
2: Je to čerstvé, nemám ještě vyjádření pana primátora, protože má dlouhodobě naplánovanou dovolenou, takže samozřejmě v nejbližších dnech určitě bude vydávat nějaké své stanovisko. Za mě předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
1: Zjišťovali jsme také reakce opozice. Tady je názor Ladislava Hamera z SPD. Rozhodnutí komise je podle něj zbytečně přísné.
3: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který je malý klub MFK Karviná.
1: Mluvila jsem taky s některými fanoušky, je jim pochopitelně líto, že neuvidí v Karviné první ligu a říkají, že komise vlastně potrestala teď hráče, kteří jsou členy Karviné, ale v době, kdy měla Karviná ovlivňovat zápasy, tam ještě nehráli. Já to upřesním, Karviná se pokusila podle etické komise ovlivnit zápasy v roce 2024, a to tedy prvoligové utkání s Českými Budějovicemi a v barážové zápasy proti Vyškovu.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Natálie Janišková. Díky za všechny aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a míříme už na Novojičínsko. Zámek ve Studénce, kde sídlí Vagonářské muzeum, má ve svém areálu jeden nový exponát. O co jde? Jde o důlní vagónek, který se stal současně i sezónním květináčem. Redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Petru Štrimplovou zajímalo mnohem víc a tak zajela přímo na místo.
1: V Zameckém parku tady máme umístěný důlní vozík, je to pravý vagónek, který je součástí Vagonářského muzea. Máme ho už tady v dnešní době osazený květinami. Zatímco na něm ještě chybí, tak je popiska. Bude na něm nastříkán nápis 70 let, což patří k výročí vlastně 70letému Vagonářského muzea a ještě tam bude vynesen letopočet 1956 až 2026.
2: Takže takové jako zarámování, tohle mi popisuje kurátorka Vagonářského muzea Ivana Richterová. No ten důlní vozíček trůní v takovém kulatém opravdu květinovém záhonku a samotný vozík je taky osázený, tam jsou muškáty.
1: Muškáty převážně, myslím, že jenom muškáty, ve vozíčku jenom.
2: By se z toho dal udělat i takový jako fotopoint, pokud, pokud byste tolerovali, pane Novosade, Bronislav Novosad, správce Vagonářského muzea, že vám trošku přejdou po trávě návštěvníci, protože najít správný úhel, jak zachytit vozík i zámek, kde sídlí muzeum?
3: To byl náš cíl. Ten kruh, který vy jste označil, vlastně vznikl tím, že se tady vyvrátila při větrných porivech stará lípa.
2: Ano.
3: A my jsme využili tady ten tvar na osazení jednak tím huntíkem, tím důlním vozíkem, který jsme získali z dolu Michal, který je taky součástí technotrasy. Kolegyně ho krásně potom osadili jednak maceškami, jednak vlastně dalšími letničkami, s tím, že musíme zdůraznit, že ten důlní vozík je tady sezóně do konce listopadu. A tak, jak jste zmínila, opravdu naším záměrem bylo, aby vznikaly fotografie, kdy v pozadí bude právě ten náš krásný zámek ve Studénce.
2: Co by ještě tu fotku mohlo trošku kalit, je spousta vlastně stavební techniky, která aktuálně před tím oficiálním vstupem do zámku je naparkovaná a je v pracovním procesu, je tady plno řemeslníků, protože vy vlastně budujete tu přístupovou cestu. Je to už rozpracováno nějaký čas a v jaké fázi jsme teď?
3: To, co vy vidíte, vlastně všechno zaštiťuje veškeré ty práce město Studénka a my jsme tomu neskonale rádi, protože návštěvníci potom, kteří přijdou, zažijí úplně jiný vstup do objektu. Teď se chodí zezadu, taky jsme rádi, že vůbec existuje záložní možnost vstupu do objektu, provozování ať již knihovny, základní umělecké školy nebo našeho muzea. Samozřejmě věříme, že čas, který je vyhrazen pro realizaci tady toho díla, bude naplněn a že návštěvníci už v letošním roce se projdou po té nové cestě a zažijí i ten náš huntík, který tady bude pouze do konce listopadu. Jinak samozřejmě sama jste zjistila, že i vy jste bloudila. Každopádně jste nás našla. Návštěvníci, kteří taky zabloudí, mnohdy zabloudí i k tomu vagónku. Park se pravidelně udržuje, někdy je vyšší trava, někdy nižší trava. Není to nic proti ničemu. Samozřejmě každý musí vzít v potaz, že ty stavební práce probíhají, tak jak mnohdy u těch dálnic všude je napsáno, musíme to udělat. Tady taky se to musí udělat, aby to bylo krásnější. Jediné, co nikdo asi neovlivní, je čas. Ale jak říkám, věříme, že návštěvníci se projdou po té přístupové cestě ještě v letošním roce, aby zažili ten náš huntík, který v listopadu bude odvezen na další štaci.
2: No a ještě, když se vrátím k povrchům, tak cesta bude vyskládaná z čeho a budou nové schody.
3: Co se týká stavby jako takové, té přístupové cesty, samozřejmě vše probíhá za účasti památkářů, takže ten asfaltový povrch, který tady byl, bude nahrazen přírodním kamenem, klasickou dlažební kostkou. Restaurují se pískovcové schody, ty plastiky, takže myslím si, pokud všechno bude tak, jak má být, opravdu to bude skvostné, kouzelné. Zmíním, samozřejmě jsou tady před průčelím dva pomníky, co mám informaci, výhledově se počítá taky s přemístěním do určité části zámeckého areálu a potom před tím průčelím budou takzvané krupny, to znamená ty bobky, kde budou vysazené letničky, takže v nějakém schůdném časovém horizontu ten zámek opravdu, tak jak mnozí návštěvníci říkají, bude pohádkový, krásnější.
2: Bronislav Novosad ze Studénky, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava teď ale míříme na Opavsko a mám pro vás také jeden tip. Na zámku Raduň totiž ožívá africký příběh hraběte Blichera. Do exotiky se vydal na lov lvů, ale také za vidinou zbohatnutí. Bylo to na sklonku 19. století. Jak se ovšem na cestu připravoval, jak vypadal parník, kterým se plavil, třeba i to, jak vnímal africkou kulturu, to na zámku zmapovali za pomocí jeho pamětí i dobových dokumentů. A návštěvníkům teď vše přibližují, a to v rámci expozice Vzpomínky na Afriku. Pokud vás zajímá více, určitě se podívejte na náš rozhlasový web ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším středečním hostem bude ostravská rodačka Barbora Kolibíková. Už ve velmi mladém věku se dostala k zahraničním filmovým produkcím jako umělecká maskérka, se kterými světovými tvůrci spolupracovala a čím inspiroval její otec. To napoví rozhovor Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A míříme v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava také na Třinecko. Proč právě tam už zítra přímo v Třinci můžete vyzkoušet, jaké to je pilotovat třeba Boeing. Začíná tam totiž dvoudenní výstava Invent Arena, která návštěvníkům představí technologické inovace, vynálezy i mladé vědecké talenty. No a bude tam právě i ten zmíněný letecký simulátor. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ale už více řekne organizátor výstavy Jiří Cupek, kterého zdravím. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane Cupku, ten letošní program výstavy má být mnohem zajímavější a bohatší. Tak na co se návštěvníci mohou těšit, třeba právě kromě toho pilotování letadel?
1: Samozřejmě si dovolím ještě upřesnit, že ta Invent Arena se skládá ze tří hlavních částí, což je výstava patentů a inovací, která je soutěžní, potom je bohatý doprovodný program a den s integrovaným záchranným přístrojem a den hrdinů. A když se ptáte na ten simulátor, tak ano, můžeme se proletět v simulátoru, můžeme si zastřílet v biatlonové střelnici a taky se můžeme projet na čtyřkolce na Tatrovce, která jezdí pravidelně africký závod EcoRace jako asistenční vůz.
0: Tématem toho letošního ročníku je vesmír, tak jaké projekty na výstavě budou k vidění právě s touto tématikou?
1: Ano, vesmír je jedním z témat, ale pouze virtuálně. Bude se tomu věnovat jedna z panelových diskuzí. Budou diskutovat mladí lidé, Richard Nikl, Boris Brokin a Jan Spratek. Všichni tři jsou mimo jiné členy týmu LASAR, to znamená, to je technologie, která chce oživovat mrtvé satelity na oběžné dráze. Jsou to mladí lidi, kteří nám snad o vesmíru a o dobývání vesmíru řeknou něco více.
0: No a které projekty budou zastupovat třeba právě náš region? Budou to některé ze škol?
1: Budou to některé ze škol. Já si dovolím říct, že to bude většina škol tady z našeho regionu, Střídecka, Jablunkovská, všechny střední školy. Nebudu vyzdvihovat žádnou z nich, nebudu nic prozrazovat, protože to bych si nemohl dovolit. Všichni se tomu věnují naplno, s maximální vážností. Mohu jen sdělit, že uvidíme v akci roboty, uvidíme drony, uvidíme 3D tisk, uvidíme počítačové simulace, návrhy různých instalací a zapojení. Zdravotníci tam budou měřit tělesné hodnoty, tlak, tep a tak dál.
0: Ta nabídka je opravdu pestrá. Teď bychom měli upřesnit, kde, kdy a v kolik se ta výstava Invent Arena koná.
1: Tak Invent Arena se koná již zítra, to znamená ve středu 17.6. od 9 do 18 a ještě potom ve čtvrtek od 9 do 15 s tím, že den s integrovaným záchranným systémem a den z hrdiny je pouze ve středu.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava organizátor výstavy Jiří Cupek. Díky moc za všechny informace, děkuji za pozvání a přeji, ať se to vydaří.
1: Děkuji a rád bych všechny pozval.
0: Díky moc, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Bude se chtít fotbalová Karviná odvolat proti vyloučení z první fotbalové ligy? Odpověď uslyšíte za chvíli, přidáme ji v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás na 15. hodinu i celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Fotbalová Karviná byla vyloučena z šance ligy, chce se odvolat. Moravskoslezský kraj posílí letní autobusové linky do Beskyd. Od září musí mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Zítra bude oblačno s přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z nejvyšší české soutěže. V návaznosti na vyšetřování sázkařské kauzy uložila klubu i 10milionovou pokutu. Případem se zabývá i policie. Rozhodnutí komise zatím není pravomocné.
4: Za ovlivnění 3 utkání byl kromě klubu potrestaný taky jeho činovník a primátor Karviné Jan Wolf 3milionovou pokutou a 12letým zákazem činnosti v rámci FAČR, pokračuje jeho náměstek Lukáš Rašik ze SocDem.
5: Nemám ještě vyjádření pana primátora, předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
4: Karviná teď čeká na verdikt Evropské fotbalové unie UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů, které si zajistila vítězstvím v MOL Cupu. Její ligové umístění závisí na tom, jestli využije 5denní lhůtu na odvolání, pokračuje mluvčí ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
6: Pokud Karviná možnost odvolání nevyužije, rozhodnutí nabude právní moci a její výsledky v sezóně šance ligy budou anulovány.
4: Do šance ligy by se tak vrátila Dukla Praha. Krištof Kousal, Český rozhlas.
3: A fotbalová Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Slezský klub své rozhodnutí aktuálně oznámil dnes odpoledne na webu. Nové autobusové linky posílí dopravu v Beskydech. Moravskoslezský kraj přidal 5 párů spojů mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Starými Hamrami a další 2 linky do Bílé. Jezdit budou o víkendech a svátcích do konce září. O posílení dopravy požádali tamní obce, dodává náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstavka z hnutí ANO.
7: Ty obce v minulých letech provozovaly linku Tubus, ale samozřejmě obce nejsou úplně určené k tomu a nedařilo se jim, tak nás oslovili a tak jsme to vzali. Chceme posílit tam tu dopravu kolem Ostravice, aby tam cestující nejezdili auty, ale aby jezdili autobusy a odlehčili vlastně Beskydům od zátěže osobními auty.
3: Od září musí mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Podle ministerstva by to mělo pomoct dětem na začátku školní docházky i učitelům. Kvůli zpřísnění odkladů do škol nastupuje víc dětí, které by dříve šly do školy až o rok později, kvůli nezralosti. Školy tvrdí, že nemůžou kvalifikované asistenty sehnat. Ministerstvo školství ale nedostatek asistentů neeviduje. Umělá inteligence v univerzitním vzdělávání, to je téma konference, kterou dnes pořádají pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci. Určená je i pro veřejnost. Zájemci se na ní můžou potkat s experty od pedagogiky, filozofie, práva až po přírodní vědy.
8: Akademici, studenti i veřejnost se dozví, kde umělá inteligence pomáhá a kde představuje riziko. Řeč bude i o nastavení pravidel pro smysluplné a odpovědné využívání a také to, jak pracovat s informacemi, schopností jim porozumět a samostatným myšlením. Experti upozorní i na paradox AI jako skvělého pomocníka na cestě k myšlenkové lenosti. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude v regionu oblačno, místy čekáme přehánky odpoledne i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 18 a vítr bude mírný, severozápadní do 5 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Policie Výškovická v Ostravě u zastávky Horymírova směr Vítkovice vyšetřuje teď policie nehodu 2 osobních aut. Je tam částečně omezený provoz, tak jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se vydáme určitě do Kopřivnice a pozveme vás do muzea fojtství. To v polovině hodiny za malou chvíli, ale se vydáme do jednoho klubu seniorů v Ostravě, který má dokonce přes 400 členů a nebrání se ani novým zájemcům. Jaká je náplň tohoto klubu seniorů, co vše chystají pro seniory, to si řekneme také a to už opravdu za malou chvíli. Chybět nebude ani recept tentokrát na výtečnou nadívanou kachnu. A to v rámci pochoutkového roku v druhé půlce hodiny. Kapela Činosky, Václav Neckář nebo třeba Phil Collins, to už je nabídka muziky, kterou pro vás také máme. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.

0: Dobrá zpráva s Václavem Neckářem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. To je muzika, kterou jste poslouchali. Pojďme se teď věnovat ale dalším tématům. Jedním z nich bude třeba i to, že stáří může být aktivním a příjemným obdobím života. Tuto myšlenku se totiž snaží rozvíjet v Ostravském klubu seniorů České republiky. A tak pro své členy organizují nejrůznější zábavu, ale i výlety, lázeňské pobyty nebo celoživotní vzdělávání. Klub má zázemí v Ostravě Porubě v Podrouškově ulici a spoustu akcí tam naplánovali třeba právě i na léto.
1: S Anou Pinterovou probíráme činnost zdejší městské organizace Klubu seniorů České republiky. Tady se něco děje skoro každý den.
2: Tady to žije. Organizovali jsme dvě sportovní hry. Teď jsme měli 22. ročník soutěže Co víš, co znáš. Měli jsme dvě bezvadné besedy s lékaři, s odborníky z Karlovy univerzity.

0: to bylo taky moc pěkné. Teď připravujeme zájezdy jednodenní i vícedenní a pobytové zájezdy. Takže my jsme opravdu, bych řekla, aktivní.
1: Takže to vás čeká, výlety?
0: Výlety a hlavně nás teď čekají ty Pišťany, pobytovka a se zimou Ústí. Taky to bude v červenci. Jinak, my máme tady ty naše místnosti, opravdu jsme velmi rádi, že to máme, protože všechny naše skupiny se tady mohou střídat. My máme udělaný harmonogram, kdy tady kdo je, a jinak mají ještě samozřejmě aktivity mimo tady ty místnosti.
1: Vy máte 400 členů vlastně, tak to je nějakých lidí, kteří se musí vystřídat, když se chtějí setkávat.
0: Ano, a navíc, čeho si nesmírně vážím, tady umožňujeme fyzioterapeutce dělat masáže pro naše lidi. A to je velice příjemná paní a velice dobrá. Všichni ti lidé, kteří na ty masáže chodí, ho velice chválí. A to je právě důležité, že to pomáhá tělu těch našich lidí, protože každý má nějaký problém, tak jsme rádi, že i tady tuto věc můžeme u nás provozovat.
1: Je pravda, že ve vyšším věku už člověka leco zbolí, hlavně asi ta záda.
0: Je to u nás pestré. Já myslím, že kdo chce, tak si u nás tu zábavu najde. A to máme tady u nás šachisty, kteří tady dvakrát týdně hrají pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Prostě ty naše skupiny jsou rozděleny podle svých zálib. Takže to je takové pestré.
1: A budete mít trošku přes prázdniny jako volněji, nebo i přes prázdniny tady v Ostravě v klubu seniorů to žije?
0: Tak ty kluby většinou se schází i přes prázdniny, sice v menším počtu, protože někteří odjíždí na dovolené, ale my tady nemáme zavřeno. Pořád ty aktivity dodržujeme tak, jak to je, akorát, že je to v tom menším počtu, což je taky dobře. No.
1: A chystáte od podzimu něco nového, třeba nějaký nový kroužek?
0: Nový kroužek ne, protože zatím ani nemáme kapacitu a nemáme ani lektory, kteří by nám to třeba dělali, protože na všechny tyhle věci je potřeba nějakého odborníka a taky člověka, který to táhne, ten klub a ten kroužek, že? Protože to nejde tak jenom samo, aby se o ně nikdo nestaral. To tak úplně nefunguje mezi lidma.
1: Takže to, co je zažité, to, co je ověřené, v tom budete pokračovat.
0: Samozřejmě se nebráníme novým věcem a novým aktivitám. Letos jsme měli takovou velice pěknou akci, to jsme dělali poprvé. Měli jsme tady módní přehlídku, kde nám z butiku dovezli věci a naše ženy to předváděly. Bylo to velice roztomilé a mělo to velký ohlas mezi našimi lidmi.
1: Jak se inspirovat, jakou módu nosit i v tom vyšším věku?
0: Takže snažíme se zpestřovat ty pravidelné schůzky těch jednotlivých klubů a potom tady takové ty větší akce organizujeme jako městská organizace pro všechny ty skupiny, kterých máme 13.
1: Tak dodává Anna Pinterová, předsedkyně městské organizace Seniori České republiky z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat našemu zraku. Pozvání do pořadu přijal doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. A spolu s ním se zaměříme na to, proč a jak se provádějí operace sklivce a sítnice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Tomáš Klus, za chvíli i Phil Collins. Samozřejmě pohodovou muziku nabízíme na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale teď mám pro vás pozvání na jednu zajímavou přednášku. Edvard Beneš v našem kraji, to je název přednášky, kterou na čtvrteční odpoledne chystá Muzeum fojtství v Kopřivnici. Téma je zvoleno s ohledem na 80. výročí návštěvy prezidenta na Novojičínsku. Podrobnosti ty ale přidá historik a vedoucí muzea fojtství Ondřej Šale, kterého zdravím. Ondřej, hezké odpoledne přeji, dobrý den.
2: Hezké odpoledne přeju.
1: Přednášku povede kopřivnický historik Pavel Dvořák. Čeho se tedy dotkne ta přednáška? Připomeňme, že se vracíme do roku 1946.
2: Ano, tak jak jste uvedla, budeme se zabývat průběhem prezidentské návštěvy uskutečené v červenci 1946, kdy Edvard Beneš zavítal mimo jiné na Novojičínsko. Jeho hlavním cílem ovšem byla Ostrava, ale my se držíme tady v našem regionu, v naší oblasti a budeme se zabývat městy Novojičín, Příbor, Frenštát a samozřejmě také Kopřivnici, která velice stála o to, aby se zde prezident zastavil, což se úplně tak nepodařilo. Ale Kopřivničané se s ním setkali v nedaleké Mniši, což je dnešní vlastně část Kopřivnice. Budeme se zabývat také atmosférou poválečnou v Československu a také pohledem na prezidenta Beneše tehdejší společnosti, což je vlastně takovým hlavním tématem historika Pavla Dvořáka.
1: No a právě Kopřivnice na návštěvu prezidenta Beneše pamatuje i pojmenováním sadu a také ulice, je to tak?
2: Je to tak, ta ulice byla krátce pojmenovaná po prezidentu Benešovi už v roce 1938, ale díky válce to rychle zaniklo. A právě v roce 45 a 46 se vrací to pojmenování té třídy Edvarda Beneše a nově vlastně vzniká sad prezidenta budovatele doktora Edvarda Beneše, což je vlastně pojmenování, které se drží do dneška. Mimo jiné v té době obdržel také podruhé čestné občanství Kopřivnice.
1: Historik Pavel Dvořák, který přednášku povede, ovšem představí také svou knihu Apoštol demokracie, Československo a mýtický obraz Edvarda Beneše. Ta kniha nedávno dokonce získala i mezinárodní ocenění.
2: Ano, ta kniha vyšla už předloni, ale v závěru loňského roku získala ocenění udělované společně Jagiellonskou univerzitou v Krakově a Polskou historickou společností. A je to cena Václava Felčackého a Henryka Verešeckého. To jsou vlastně takové dvě významné polské osobnosti, podle nich je pojmenované vlastně ocenění udělované autorům nejlepších historických publikací v oblasti dějin střední Evropy, tedy našich oblastí.
1: Ondřej, prosím, připomeňme ještě, v kolik přednáška začíná a kde bude?
2: Přednáška začíná ve čtvrtek 18. června 17 hodin v Muzeu fojtství v Kopřivnici a všichni posluchači Českého rozhlasu Ostrava jsou srdečně zváni.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava historik a vedoucí muzea fojtství Ondřej Šálek. Díky moc za pozvání, za všechny informace a přeji příjemné odpoledne.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Raduza i Vabidaněk v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale pojďme si dát další recept pochoutkového roku. V neděli totiž Patrik rozehnal právě v letošním ročníku, jubilejním ročníku pochoutkového roku, připomněl vůbec nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Speciálně dušené zelí totiž milovali Lichtensteinové. No a vy se to všechno naučíte dělat právě teď, třeba s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je tentokrát připravují porotci i profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě také Jaroslav Sapík, který začal s přípravou nadívky do kachny. Jak jinak?
1: Tu nadívku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, sůl, trošku bílého pepře, dochutním to koňáčkem.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu. Můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, že máme takhle ty prsa. Tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolnilo, tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to a budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, že jo. A teď sejmeme sůl, lehce to prosolíme, ne moc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, takže já to tím vytřu.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180. Tak hodinku a půl a pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojový omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje. A budeme ji dělat ještě...
1: Třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů a na zelí potřebujeme...
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší červeného zelí, lžičku kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr.
1: 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů. Vždycky přidáme mletou skořici a lžičku octa.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
2: Tohle je luxusní recept, to se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice a teď krásný vínej ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak. Všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí.
3: Ideál.
2: Děkuji a vařte. naši posluchači a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Vy to ale určitě zvládnete i bez potu. Kachna, ta je opravdu skvělá, jak plněná paštikou, a to zelí je luxusní. Vylepšený recept na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle Jaroslava Sapíka, ten najdete na www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě také původní recept od Tibora Novotného z Jarošova. A v neděli si také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava připomeneme recept, který v roce 2022 vyhrál u vás posluchačů Pochoutkový rok na sladko. O co půjde? O miletínské modlitbičky, které po svém určitě upeče šéf-kuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Náměstí míru v Třinci bude od zítřka uzavřené pro osobní dopravu. Proč, řekneme za chvíli, podrobnosti za 5 minut. 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava je přidáme nejen k tomuto tématu. Po 16. hodině vás čeká úterní humoriáda. Pozvání do té dnešní přijala Marie Redková. Tak hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Třinci se zítra pro auta uzavře náměstí míru. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky, drogy, alkohol, cigarety a léky. Český národní tým odletí do Atlanty, kde odehraje druhé utkání ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Čeká ho Jihoafrická republika. Zítra bude oblačno s přehánkami a s teplotami do 23 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová. Vítejte. Náměstí míru v Třinci bude od zítřka uzavřené pro osobní dopravu. Vznikne tam provizorní autobusové stanoviště. Provoz autobusů se tam plně přesune o půlnoci zpátku na sobotu. Jak dodává mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, rekonstrukce autobusového stanoviště začne 22. června.
2: Přepravní budova na stávajícím autobusovém stanovišti včetně toalet zůstane v provozu. Na náměstí míru budou jízdní řády umístěny na 6 velkých informačních tabulích. Od pondělí 22. června budou cestujícím s orientací pomáhat pracovníci koordinátora CODIS.
0: Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně kouří cigarety asi 1,5 milionu lidí nad 15 let a pije alkohol až 1 milion lidí. A asi zhruba 1 milion Čechů má taky problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za loňský rok, kterou dnes zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Lichnov na Bruntálsku odstranil posezení na vyhlídkovém místě Burďák. Jde o odpočívadlo na staré cestě do sousední obce Sosnová. Staré lavičky i stoly už byly ve špatném stavu. Podle starostky Lichnova Marty Otiskové ze stanu místo poškozovali taky vandalové. Do měsíce tam chce obec instalovat nové posezení.
3: Chceme osadit to místo jinými lavicemi, takzvaně antivandal. Máme představu kamenných, krásných, designových lavic. To místo je velice pěkné. Je tam výhled na praděd, takže bychom ho samozřejmě chtěli obnovit. Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace dnes odletí do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa. Národní tým bude hrát ve čtvrtek od 18 hodin proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi ve skupině bez bodu. Jestli mají hráči na přesun do dějiště zápasu speciální požadavky, vysvětluje technický vedoucí Michal Černý.
4: Nemyslím si, že by hráči měli nějaké speciální požadavky. Je v podstatě vždycky důležité si stanovit třeba nějaký čas, do kdy mají odevzdat kufry, aby ty kufry mohly jet na letiště dřív. Ta hlava všech v týmu se v podstatě upíná už k tomu zápasu. Snažíte se myslet na to, jestli jste něco nezapomněl, jestli všichni mají všechno, co potřebujou. Vždycky v hlavě deadline zápisu hodinu a půl před. Počasí.
0: V noci na zítřek bude na severní Moravě a taky ve Slezsku většinou oblačno, přehánky, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Přes den bude většinou oblačno, místy čekáme přehánky, odpoledne i bouřky. Později večer budou přehánky ustávat, nejvyšší teploty do 23 stupňů, na horách 14 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na silnici D35 ve směru na Ostravu jede vojenský konvoj, provoz je tam omezený a nehodu máme hlášenou z Ostravy z Rudné ulice křižovatce s Lidickou ulicí ve směru na Havířov. Se srazilo nákladní a osobní auto, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
7: Pěkný den všem.
6: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
7: Děkuji, děkuji.
6: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové. Humoriáda.

0: Abych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
1: Lexikon bytostí tu máme nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Ludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovousem, budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdy naposledy si, Mařku, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
0: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
1: Ano, ty jako už pohádku. Se dívají na jiné žínky teď.
0: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
1: Hezky.
0: A 8měsíční Amálku. Tak si chvilku počkám, ano. A těm budu číst určitě. Nebo
1: myslíš
0: vyprávět.
1: Si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a vyprávět, tak, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco animovaného?
0: Musím říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých elektronických, správně děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
1: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte se, ty se ho uváděla.
0: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na liže, na kola A hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerničkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
1: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít.

anebo přijde s příhodou s blokem polívkou Miroslav Donutil. V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu. Ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému, nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensko.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I vám. My vám.
3: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku, Standa Zemník. Vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Pejuji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byly, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i
5: díky.
3: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Halo, halo, dobrý den.
3: Že se dovolal, ještě mu dáme šanci.
8: Ano, ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A
8: přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnu to, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní bájeslovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docelují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců. V této atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někde, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Ne. Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: No tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslela, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, mi možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dát třeba, nebo spoléháš
5: používám
3: na ten svůj nos.
5: Používám navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl, z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme 5 v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišly na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy.
5: Dobrý den, Vladimíre.
3: Vladimíre.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: Když pekařem mohl by být?
5: Nemohl. Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Dejte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znala, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme, on se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival, řekl bych, že to vedebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 z Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
0: Humoriáda. Ráda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A velký kulový zmizel před očima
2: diváku. Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
1: Ano.
2: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
1: No jo, tak pracuje.
2: Pár desítek let mladší.
1: Ano, ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívejší doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
2: Jo, jo, vnímám. Vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
1: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako by záš.
2: Ano,
1: třeba.
2: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
1: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
2: Ano, samozřejmě obecně.
1: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
2: To říkal Miroslav Moravec.
1: Ano,
2: mnoho galonů whisky.
1: Ano, Jirka Bartoška taky.
2: Taky.
1: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec? A máš nějakou audiotéku nebo videotéku?
2: Nemám.
1: Nemám. Ani schovaný,
2: mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
1: bylo,
2: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubeň. Jako ty.
1: A teď ty jsi pořád hubená.
2: No, ale byla jsem daleko hubenější.
1: Daleko ne.
2: Jo.
1: Maruška Redková je náš host.
2: Už to nevyželíš.
1: Že jo.
2: Ne.
1: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
2: No, skvěle.
1: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
2: Marie Redková, dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase... Po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No,
3: ale... Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou.
2: Já vás
4: strašně ráda.
2: Děkuju, a dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchá v nočním mikroforu.
2: Děkuju.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře,
2: naslyšenou,
1: děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
6: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
6: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
7: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
8: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
7: No to by bylo dobře.
8: Já myslela, že jste z rozhlasu.
7: Ne, ne, my jsme právě z televize.
8: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
7: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
8: Tak co? jak se ti líbím, živáčku.
7: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
8: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
7: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická?
8: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
7: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený
2: ne,
1: mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
2: Nebo no, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
1: Na konstrukci,
2: jo, tak. Ano. Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali, ale jinak byly tedy... fix, ano, jo, na jo. Pevné.
1: Celou tu dobu.
2: Ano.
1: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno,
2: ano, no,
1: ale mikrofony pořád stejné.
2: Mnohem později.
1: No to já ano, vím, ano, to vím. Ano. To už, vlastně
2: mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
1: a
2: prošlo.
1: A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet
2: ne.
1: A něco řekla, co jsi neměla?
2: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
2: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
2: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího. Stále v Humoriádě vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: Zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
4: Děkuji.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu, kdo volá, hlasuje.
5: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
4: Dobrý den.
5: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Redková?
4: Ano. Ano, je to
5: tak. Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky v pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
5: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Tak bude, je tady.
6: Slečna.
7: A bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 tak. Taky nemala.
6: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem měla taky známost s jedním upírem. A taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertov.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No, no, no. Tomu nekapala voda ze šosu jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl.
6: Ano.
7: Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No, no tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Obíštky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní tak, budky bez já, oken, přeplněný
7: popelnice. To stačí, já bych se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy 1. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A
6: já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No, jo,
6: no, no. No, ale hochu,
7: no.
6: To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no,
7: líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha,
7: víte,
6: aha.
7: Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase. Ale no, nesem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Maruška Redková. Děkuju.
4: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Se

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Policie rozkryla 10milionový podvod s evropskými dotacemi na fiktivní školení. Cenový strop na paliva ve středu o desítky haléřů klesne. Tuna zdravotnického a potravinového materiálu míří z Ostravska na Ukrajinu. Zítra bude hodně oblačnosti, přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy má Lenka Blažejová. Vítejte. Kriminalisté z Moravskoslezského kraje obvinili 18 lidí kvůli podvodům s evropskými dotacemi na fiktivní školení. Skupina papírově vykazovala semináře, které ve skutečnosti vůbec nebyly. Policisté na případu pracovali zhruba rok společně s evropským žalobcem a stíhají i 15 právnických osob. Kriminalisté při razii provedli více než 30 domovních prohlídek po celé republice a zajistili peníze na bankovních účtech i nemovitost v Praze. Škoda přesahuje 10 milionů korun, uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.
4: Měli v dotačních materiálech uvádět nepravdivé informace o realizaci vzdělávacích aktivit formou školení, konkrétně v oblasti informačních technologií. V mnoha případech měli vykazovat fiktivní školení, která se ale ve skutečnosti nikdy neuskutečnila, anebo byl vykazován vyšší počet proškolených zaměstnanců, než kterých se ve skutečnosti zúčastnil.
3: Po zrušení koncesionářských poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila by měla následovat širší debata o fungování veřejnoprávních médií. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj by se měla mimo jiné posílit kontrola obsahu vysílání.
5: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy. Abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, takže aby vysílání nebylo vyosené.
3: Vláda včera schválila převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Česká televize by touto změnou měla příští rok přijít zhruba o 1 miliardu korun, Český rozhlas by si měl pohoršit zhruba o 400 milionů. Obě média zrušení poplatků dlouhodobě odmítají. Cenový strop na paliva ve středu o desítky haléřů klesne. Nafta zlevní o 57 haléřů na 38 korun a 35 haléřů a cena benzínu se sníží o 25 haléřů. Limit bude 41 korun a 26 haléřů. Ostravsko-opavská diecézní charita dnes předá tunu materiální pomoci Ukrajině. Do bývalých kasáren v Koblově si ji přijedou vyzvednout ukrajinské řádové sestry z Ternopilu. Zásilka obsahuje výživu, inkontinenční pleny a také stomické pomůcky. Upřesní to mluvčí charity Silva Lejsková.
6: Na Ukrajině je aktuálně samozřejmě nedostatek tady té materiální pomoci, ať jsou to zdravotní pomůcky nebo jiný materiál. A tamní obyvatelé jsou opravdu vděční za jakoukoliv podporu a konkrétně tento zdravotní materiál je potom využívaný v různých střediscích pro seniory, pro všechny ty vnitřně vysídlené uprchlíky.
2: Počasí.
3: V noci bude oblačno, přehánky, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Zítra přes den většinou stále oblačno, místy přehánky, odpoledne i bouřky. Později večer budou přehánky ustávat. Nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů, na horách 14 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ulice Polanecká v Ostravě Svinově je v obou směrech uzavřená. Úplná uzavírka tam potrvá do 30. června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Jaký byl ten dnešní 16. červnový den v Moravskoslezském kraji? Mezi 17. a 18. hodinou si to na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava s námi můžete připomenout stručně, jasně a přehledně. Jaký trest vyměřila karvinskému fotbalovému klubu jeho funkcionářům Etická komise fotbalové asociace za ovlivňování zápasů? Odpověď přidáme už za chvíli. Dopravci ti v kraji spouští letní turistické linky. Podrobnosti v polovině hodiny. Ovšem zpravodajský souhrn dnešního dne s Lenkou Blažejovou ten nabídneme už po písničce. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: být 12 let ve fotbale a udělila mu k tomu i 3milionovou pokutu. Zároveň vyloučila karvinský klub z první fotbalové ligy. I ten se hodlá odvolat. Podrobnosti nabídneme v této hodině v další reportáži. Obce na Osoblažsku a Vítkovsku dostanou z krajského rozpočtu více peněz. Místo plánovaných zhruba 30 milionů korun si rozdělí 51 milionů. Podle náměstkyně hejtmana Šárky Šimoňákové z hnutí ANO se budou jednotlivé částky na rozvojové projekty pohybovat od 300 tisíc korun do 3 milionů. V Ostravě v ulici Provaznická vyroste dům pro seniory. Soukromý investor dnes začal se stavbou. Nové pečovatelské zázemí nabídne bydlení pro až 200 lidí. Jeho součástí bude také uzavřená zahrada. Nové autobusové linky posílí o prázdninách dopravu v Beskydech. Moravskoslezský kraj přidal 5 párů spojů mezi Frýdlantem nad Ostravicí a obcí Staré Hamry a další 2 linky do Bílé. Kdy přesně budou jezdit, se dozvíte z naší další reportáže. Na atletický meeting Zlatá tretra se do Ostravy sjelo 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour je česká halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin a hlediště je podle pořadatelů vyprodané.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Kapela Olympik ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, posloucháte Den v kraji a pojďme se věnovat aktuální kauze. Etická komise fotbalové asociace totiž vyloučila Karvinou z první ligy. Podle rozhodnutí je zatím obvinění 3 utkání. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu. Padly ale i další tresty pro primátora Karviné Jana Wolfa. Podrobnosti ty připravila reportérka Natálie Janišková.
1: Karvinský klub je městský klub a primátor Jan Wolf jako jeho představitel nesmí kvůli ovlivňování zápasů 12 let působit ve fotbale a on jako osoba dostal od etické komise 3milionovou pokutu. Rozhodnutí není pravomocné, karvinský klub napsal na svém webu, že se odvolá, ale už teď je jisté, že komise nerozhodne dřív než po pondělním losu soutěží, takže i kdyby to odvolání zvrátilo trest, Karviná zůstane minimálně rok bez prvoligové fotbalu. To všechno je součástí širší korupční kauzy v českém fotbale, která se netýká jen Karviné a ovlivňování zápasů. Na konci března policisté obvinili celkem 32 lidí. Kauzu vyšetřují ve 3 samostatných větvích a jde taky o sázky.
0: Natálie, ty jsi dnes v Karviné, ale zjišťovala reakce, jak to vypadá?
1: Ano, byla jsem se podívat na karvinské magistrátu a taky u stadionu a na tréninkovém hřišti.

0: Hradišti. Mluvila jsem mimo jiné s náměstkem primátora Lukášem Rašíkem ze SocDem, který mi říkal, že primátor Jan Wolf, po kterém jsme chtěli reakci, je na dovolené. Fotbalová kauza podle něj není spojená s vedením města. Změny ve fungování radnice Rašík nečeká.
1: Za mě předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
0: Zjišťovali jsme také reakce opozice. Tady je názor Ladislava Hamera z SPD. Rozhodnutí komise je podle něj zbytečně přísné.
2: Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který mi malý klub MFK Karviná.
0: Mluvila jsem taky s některými fanoušky, je jim pochopitelně líto, že neuvidí v Karviné první ligu a říkají, že komise vlastně potrestala teď hráče, kteří jsou členy Karviné, ale v době, kdy měla Karviná ovlivňovat zápasy, tam ještě nehráli. Já to upřesním, Karviná se pokusila podle etické komise ovlivnit zápasy v roce 2024, a to tedy prvoligové utkání s Českými Budějovicemi a v barážové zápasy proti Vyškovu.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Život je krásný s kapelou Krištof na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte ale Den v kraji, tak pokračujeme teď na Frýdecko-Místecku. Na začátku letní sezóny má voda v přehradě Brušperk dobrou kvalitu. Přitom ještě loni v srpnu byla pro lidi podle krajských hygieniků nebezpečná. Vzorky ty odebírají dvakrát za měsíc a podle dosavadních výsledků tamní voda není riziková.
1: Eva Neuwirthová zrovna odebírá vzorky vody. Došli jsme trochu dál od břehu po kovové konstrukci.
2: Bere se vzorkovací tyčí, protože se potřebuje odebrat vlastně sloupec vodní. Bere se z několika míst, aby jsme eliminovali to, že nabereme jenom prostě v jednom místě. Máme na to speciální prostě nádobu, velik plastový, který vlastně slouží nám jenom pro tyto účely.
1: Hygienici si od nádrže odvážejí taky další vzorek vody pro mikrobiologický rozbor. Přehrada Brušperk vznikla v 60. letech jako protipovodňová nádrž na malém potoku Horní Kotbach. V posledních 10 letech tedy kvalita vody byla převážně zhoršená, několikrát i pro lidi nebezpečná, říká Jan Kresta z krajské hygienické stanice.
3: V důsledku zjištěného výskytu cerkárií, to znamená původců cerkáriové dermatitidy, což v podstatě jsou parazité, kteří jsou důsledkem výskytu zejména vodního ptactva, které přenášejí tohoto parazita na vodní mlže a ten následně v rámci svého vývojového stádia uvolňuje ty cerkárie do vodní plochy.
1: Cerkárie se v Brušperku našly opakovaně a proto i z preventivního hlediska musí hygiena ještě nějakou dobu uvádět zhoršenou kvalitu vody.
3: Určitě to je jednak prevence a jednak si musíme uvědomit, že ten odběr je v den odběru, to znamená, nemusí být 100% zachycen třeba ten původce té cerkáriové dermatitidy, takže je to preventivní krok, který vychází teda z legislativy.
1: Kontroly cerkárie nepotvrdily už poslední 2 roky. Letos hygienici zatím mluví pouze o snížené průhlednosti. Voda se ale v teplém počasí v takto malé nádrži kazí rychle a malý přítok nestíhá vodu ředit. Aktuální stav uvádí krajští hygienici na svých stránkách. Z Brušperku Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Od pondělí do pátku vždy mezi 17. a 18. hodinou si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžete poslechnout souhrn nazvaný Den v kraji. Tak kam se vydáme teď? Určitě do Třince, tam totiž přistál Boeing a dokonce si můžete vyzkoušet i roli jeho pilota. Proč? Začíná tam dvoudenní výstava Invent Arena, která návštěvníkům představí technologické inovace, vynálezy i mladé vědecké talenty. Na detaily jsme se už dříve ptali Jiřího Cupka z organizačního štábu.
1: Ta Invent Arena se skládá ze tří hlavních částí, což je výstava patentů a inovací, která je soutěžní, potom je bohatý doprovodný program a den s integrovaným záchranným systémem a den hrdinů. Ano, můžeme se proletět v simulatoru, můžeme si zastřílet v biatlonové střelnici a taky se můžeme projet na čtyřkolce na Tatrovce, která jezdí pravidelně africký závod Eco Race jako asistenční vůz.
0: Tématem toho letošního ročníku je vesmír, tak jaké projekty na výstavě budou k vidění právě s touto tématikou?
1: Ano, vesmír je jedním z témat. Bude se tomu věnovat jedna z panelových diskuzí. Budou diskutovat mladí lidé, Richard Nikl, Boris Brokin a Jan Pratek. Všichni tři jsou mimo jiné členy týmu LASAR, to znamená, to je technologie, která chce oživovat mrtvé satelity na oběžné dráze. Jsou to mladí lidi, kteří nám snad o vesmíru a o dobývání vesmíru řeknou něco více.
0: No a které projekty budou zastupovat třeba právě náš region? Budou to některé ze škol?
1: Já si dovolím říct, že to bude většina škol tady z našeho regionu, Střílecka, Jablunkovská, všechny střední školy, všichni se tomu věnují naplno, s maximální vážností. Uvidíme v akci roboty, uvidíme drony, 3D tisk, počítačové simulace, návrhy různých instalací a zapojení a tak dál.
0: Ta nabídka je opravdu pestrá, teď bychom měli upřesnit, kde, kdy a v kolik se ta výstava Invent Arena koná.
1: Již zítra, to znamená ve středu 17.6. od 9 do 18 a ještě potom ve čtvrtek od 9 do 15 s tím, že den s integrovaným záchranným systémem a den z hrdiny je pouze ve středu.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: S blížícími se prázdninami dopravci také v Moravskoslezském kraji spouští letní turistické linky. Už v sobotu například začne jezdit také vlak zvaný Gorol. Lidé tak mohou objevovat více, třeba i Slezské Beskydy. Na detaily se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ptala reportérky Silvie Mikulcové i moderátor Petr Soukup.
1: Podle krajského koordinátora dopravy jde o to, aby se lidé snadněji přes sezónu dostávali na výlety a na ta oblíbená místa a ti lidé naopak místní tam tolik netrpěli pod náporem aut. Já když se vrátím k těm víkendovým vlakům Gorol, tak spoj poprvé vyjede tuto sobotu, bude víkendový a bude prodloužený přes zastávku ve Svrčinovci až do Slovenské Čadce a lidé se tam mohou vydávat na trasy v československém pohraničí. Letos samozřejmě tak jezdí Lysohor, což je spěšný spoj mezi Ostravou, Frýdkem, Frýdlantem a Ostravicí a už jezdí taky víkendová turistická linka na trase Bruntál Malá Morávka.
2: Probrali jsme tedy vlaková spojení, co autobusové linky.
1: Letos budou přístupnější hlavně Beskydy. Kraj přidal spoje mezi Frýdlantem a Starými Hamry a taky linky na Bílou, tak aby lidi mohli pohodlně přestoupit ve Frýdlantu a požádali o to hejtmanství tamní obce, které přece jenom těmi auty trpí nejvíce. A stejně jako v loni se do Beskyd speciálními spoji dostanou i lidé z Karviné, Havířova a Orlové, a to na Ostravici Bílou nebo taky do Raškovic a na Morávku. A teď ještě odbočka do Jeseníků. Připomenu, že tam taky jezdí turistický spoj a sice z Bruntálu na Ovčárnu.
2: Jak je to letos s přívozem na Slezské Hartě?
1: Když se podíváte do krajských jízdních řádů veřejné dopravy, tak tam taky najdete linku P1, tedy přívoz na Slezské Hartě mezi Razovou a Roudnem. Sezóna tam začala na začátku června a přívoz bude jezdit do konce září, mimo prázdniny víkendově, o prázdninách každý den. No a teď přidám ještě jenom takový praktický tip, jak ušetřit. Platí tam totiž taky na tom přívoze skupinový tarif Odys, který je výhodný pro rodiny. 24-hodinová jízdenka, na kterou může jet 5 lidí po celé síti Odys, tedy včetně vlaku, autobusu, přijde na 300 korun.
2: Na prázdninové cestování v Moravskoslezském regionu jsme se teď zaměřili se Silvií Mikulcovou. Děkujeme za informace.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje a pokračuje informacemi o počasí. Proto už zdravím Tomáše Ostrožlíka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tomáši, hezké odpoledne.
1: Tak přeji hezké odpoledne.
0: Tak ve zkratce, jaký byl ten dnešní den? Kam se nám dostaly teploty?
1: Tak byl s postupným přibýváním oblačnosti a v tuto chvíli také i s místními přehánkami. Teploty se dostaly na 21 až 23 stupňů, tady v Porubě jsme měli téměř 24, na horách bylo kolem 17-18 stupňů a vál mírný, západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Jaká je předpověď počasí dále, nejprve pro noc a pak zítřejší den, jak bude?
1: Bude oblačeno i zataženo, postupně na většině území se budou vyskytovat přehánky nebo také občasný déšť. Tyto přehánky budou přechodně vždycky slábnout, pak se zase přidají další, bude to v podstatě po celou noc, ale žádné vydatné srážky neočekáváme. Teploty do rána klesnou na 15 až 11 stupňů a v noci slabý západní vítr. Zítra čekáme převážně oblačno, takže přechodně může být polojasno, přechodně i zataženo. A místy se budou vyskytovat přehánky, v odpoledních hodinách výjimečně může být i slabší bouřka. K večeru pak budou přehánky ustávat a oblačnosti ubývat. Zítřejší maxima podobně jako dnes do 23 stupňů, na horách kolem 16 a zítra bude vát mírný severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Takové počasí budeme mít zítra, tedy ve středu, co čtvrtek a pátek. Jaké budou ty další dva dny, jaké počasí budeme mít?
1: Ve čtvrtek bude o něco méně oblačnosti, jak ve středu. Čekáme oblačno až polojasno, v odpoledních hodinách na horách výjimečně slabá přehánka. Teploty ráno 13 až 9, odpolední 22 až 26 a slabý severozápadní vítr. V pátek bude také poměrně málo oblačnosti, většinou polojasno. Odpoledne zcela výjimečně opět na horách možnost slabé přehánky. Teploty budou zvolna stoupat ráno 16 až 12. A odpolední v pátek 25 až 29 stupňů. Vítr v pátek slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a v sobotu bude spíše slunečné počasí, ranní teploty kolem 16 a odpolední se již dostanou zejména ve městech přes 30 stupňů.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já moc děkuji za předpověď počasí pro ty další červnové dny a přeji příjemný podvečer.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 16. června. Co nás čeká zítra? Zítra mimo jiné vyrazíme do ulic Frýdku Místku, který se potýká s nedostatkem strážníků. Částečně je na vině nezájem lidí o práci policistů a také generační obměna. Město proto navázalo spolupráci se Střední odbornou školou osob a majetku v Ostravě. Zítra se budeme zabývat třeba také rozsáhlým případem podvodů, který souvisí s pořádáním seminářů i školení. Jde o kauzu, která má celorepublikový přesah a vyšetřují ji policisté z Moravskoslezského kraje. No a zastávku si uděláme také v Krnově, kde příští rok postaví nový varovní systém pro obyvatele. V době povodní totiž radní zjistili, že ve městě už sice jeden je, ale například mluvené slovo v něm není srozumitelné a lidé tak nevědí, k jaké situaci se výstraha vztahuje. Mnohem více tedy na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Zase zítra ten dnešní den v kraji je ve finále, ale naše vysílání pokračuje. Tak příjemný poslech dalších minut a hodin našeho vysílání přeji a krásný podvečer k tomu.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Primátor Karviné rozhodnutí etické komise odmítá a kritizuje průběh disciplinárního řízení. Žáci a studenti z Třince připravili akce na podporu znevýhodněných vrstevníků. Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, už je zpět v Česku. Zítra bude v regionu oblačno s přehánkami a s teplotami do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Primátor Karviné Jan Wolf odmítá verdikt etické fotbalové komise v korupční kauze kolem ovlivňování ligových zápasů. Tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustil a oznámil, že se proti rozhodnutí bude bránit. Etická komise kvůli manipulaci 3 utkání vyloučila karvinský klub z první ligy a uložila mu pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí zatím není pravomocné.
4: Jan Wolf poskytl pouze písemné prohlášení a v něm kritizuje průběh disciplinárního řízení. Tvrdí, že tam jsou procesní nedostatky. Etická komise mu zakázala na 12 let působení ve fotbale a uložila 3milionovou pokutu. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Mladí lidé v Třinci podpoří znevýhodněné vrstevníky. V rámci programu Srdcem pro Třinec město přispělo na 2 akce, které připravili žáci a studenti tamních škol. Studenti Třinecké obchodní akademie například připraví vánoční oslavu pro matky samoživitelky a jejich děti z Centra sociální pomoci.
5: Druhým podpořeným projektem je svačina pro Vojtu ze základní školy Gustava Přečka. Třída 3. A se rozhodla podpořit svého spolužáka Vojtěcha s poruchou autistického spektra. Žáci společně připraví školní bufet, upečou občerstvení a výtěžek věnují na podporu Vojtěchových aktivit. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
3: Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho víc než miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo taky zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti nějakou z návykových látek užívají skoro 3/4 Čechů. Nejčastěji jde o kouření cigaret, pití alkoholu a zneužívání léků. 3 Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. 4. členka české posádky zůstává v nemocnici. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli 4 Češi.
6: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
7: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizace celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra přes den bude většinou oblačno, místy čekáme přehánky, odpoledne i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Novinářská v Ostravě v křižovatce s ulicí Novoveská směr centrum je teď vážná nehoda se zraněním. Provoz je tam omezený, dejte na to pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přeji příjemný podvečer, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava, máme krátce po 18. hodině a to znamená, že písničky na vaše přání odstartujeme už za malou chvíli a v druhé půlce hodiny uděláme určitě radost všem milovníkům folku. Tak příjemný poslech a hezký podvečer s námi.
2: Ostravská rozhlasová rodinka.
8: V ostravské rozhlasové rodince samozřejmě písničky na vaše přání, kdo dnes slaví. Svátek má Zbyněk, tak Zbyňkům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 16. června a hned první blahopřání je tady nejen k svátku, ale i k narozeninám. Pro koho bude? Zdravím celý Český rozhlas Ostrava a také všechny posluchače. A prosím o písničku Jednoho dne se vrátíš, kterou zpívá Věra Špinarová. O písničku prosím právě 16. června. Píseň je věnovaná Pavlince Hrdinové k jejím narozeninám a zároveň k svátku. Milá oslavenkyně, přejeme ti vše, co život může dát. Štěstí, s ním je život jednodušší. Také dobrou náladu, s ní je život veselejší. A pevné zdraví, to je v životě to nejcennější. Vybraná píseň už letí éterem do nemocnice v Orlové na oddělení sociální. Přání posílají a děkují se sluncem v duši Alois Valušek a také Milan Nogol.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, zdravím celý tým Českého rozhlasu Ostrava a ráda bych poprosila o písničku na přání pro prima dceru, bezva sestru, maminku a babičku paní Pavlu Pulavovou z Jablunkova, která právě dnes, tedy 16.6. slaví narozeniny. Ty jsi žena zralá, na svůj věk jsi stále fit, nic tě nerozhází, máš prostě ráda svůj klid. Vše nejlepší ke krásným narozeninám ze srdce přeje máma, bratr Zdeněk a všichni kořenci z Jablunkova.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Milé ostravské rádio, prosíme směs písniček od Mistříňanky. V úterý 16. června v tento den slaví krásné narozeniny pan Jan Nováček. Milý Honzíku, přejeme ti do dalších let hlavně zdravíčko, také trochu toho štěstí, určitě dobrou náladu a hlavně radost ze života. Ať se ti prostě všechno daří, to ti přejí přátelé, kamarádi i celá rodina.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky. Vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Ryžo, mám takový nápad, jo. Posledně jsme vzpomínali na Pavlínu Jiševou a celé jsme to v podstatě otevřeli a říkali jsme, jak je úžasná. Pavlíno, ahoj. Co kdybychom teďka pustili ještě jednu písničku jako připomenutí, že jsme o ní mluvili?
3: Jako Pavlínu Jiševou, že bychom si...
2: No já jsem tady vykládal o tom, že se mi urazil, když chtěla dít pochválím písničky a já jsem říkal, že ta písnička, já písnička, že byla skvělá a to jako odpověď ona mě nečekala, takže co kdybychom to pustili teďka ještě?
3: No velmi rádi samozřejmě. Já písnička.

0: prosím mě, teďka bych pustil, kdyby si mi to dovolil, ten výběr, bych pustil kapelu. Pustil bych kapelu Meziměsto. Já už delší dobu sleduju, že bych si to rád poslechl. Slyšel jsem o nich, byl jsem na nějakém mejdanu, kde hrál někdo její písničky, a tak jsem si říkal, že musím zajet. Našel jsem si, že se možná potkáme 6.6. někde na Foukališti, jestli se mi podaří tam urvat, věřím, že ano. A myslím si, jak jsem pochopil, že srdcem kapely a blablabla je její autor, základní autor, teďka prosím tě, myslím, Ondra.
1: Ondra Podešva.
0: Řečený, ještě bylo nějaké řečený.
1: Řečený předseda. A mám to tady před sebou, jinak bych to nevěděl samozřejmě.
0: Já jsi hodně chytrý. A potom ještě prosím tě, že základní řídící jednotkou.
1: Je Jana Bílíková. Houslistka.
0: Jano a Ondro, zdravím vás, zdravíme všechnu, celou kapelu. Ta první písnička se prosím jmenuje Bosí v kaluži.
1: Na to jsem zvědav. Meziměsto.

0: Kapela Meziměsto, to slovo Meziměsto je takové zvláštní. Já mám prostě ty vzpomínky z minula, kdy se říkal volá Meziměsto. To dneska už člověk neuslyší s tím.
1: Žili na dvojky, žili na dvojky, mluvíte
0: ano,
1: ještě?
0: Přesně tak, UV hovor, do trojky. Volá Meziměsto. Milane, tobě nevolá Meziměsto, ale píše Meziměsto, jak jsem slyšel.
1: No jasně, dá s Janou nějaký písemný kontakt. To zní legračně. My si s Janou občas napíšeme a teďka, protože jsem říkal, že bych rád pustil nějaké věci, tak ta naše spolupráce byla intenzivnější, možná dokonce jeden mail týdně, nebo víc, promiň. A proč si říkají Meziměsto, víš to?
0: No to nevím, možná si volají meziměstsky?
1: Ne. Oni putují.
0: A to je putovní kapela.
1: No, jako, já si myslím, že tam je, počkej, Pardubice, Černou u Hodenče, Praha, Brno, Kroměříž, to už jsem pořádně nepodrozuměl, ale beru to tak, že ti muzikanti jsou z těchto měst a mezi tím oni putují. Tak jsem si to aspoň přeložil, jo. Takže ta druhá písnička, kterou bych měl od nich pustit, se jmenuje Roztroušený sklerotik. A měla by být vlastně na supernovém CDčku, které by snad touhle dobou někdy mělo spatřit světlo světa, tak ať se vám všem líbí. Jo? Tohle je Meziměsto. Meziměsto do dvojky.

0: Ale já si tak dělám legraci z Mezi města do dvojky, ale to už vlastně nikdo z našich posluchačů, z těch mladých, nemůže ani vědět.
1: Víš? No, my to víme a možná ti z té starší generace si na to vzpomínají, jak se přišlo na poštu, protože jsme neměli ty mobily, že jo? Neměli jsme si.
0: Jsme neměli mobily, to bylo hrozné.
1: No, to bylo divné období, ale neměli jsme. A tam byly ty kabinky, jednička, dvojka, trojka, když to byla velká pošta, byla tam třeba i čtyřka a prostě takhle se volalo Mezi město.
0: Ale byl jsem asi před čtvrt rokem v Nymburku na nějaké události benefiční a zaregistroval jsem tam kapelu, která si říkala Jana PS. Prosím mě, to je zkratka, jo? To je, ale to nebudeme celé jméno říkat. To P a S je vlastně, jsou její příjmení. A poslouchal jsem a říkal jsem si, že někdy vlastně tak nenápadně na těch akcích vrazíš do kapely, o kterých dobu úžasný hlas jsem chtěl říct. Tak tady tou klenutou větou jsem se měl pracovat k tomu, že mě ta Jana překvapila tím, jak je hlasově vybavená. To je taková zvláštnost. V poslední době se, prosím tě, dostávám do situace, že musím přiznávat, že těch ženských s pěkným hlasem je na české folkové scéně čím dál tím víc. Otázka je, jestli kde zase je, končí folková scéna, vzničetli jejich web a oni si nejsou jistí, že jsou folkoví. Ale ty nejistoty těm k tomu mládí patří.
1: A my jsme to tady nedávno zmiňovali v jednom z pořadů, který jsme celý věnovali jen písničkářkám.
0: Jo, a teďka to teda nebude písničkářka, teďka to bude kapela. Kapela Jana PS. A hned ta první věc se jmenuje Nic nás nepřipomíná. Autorem je z Bedlejného Zdenek Břešťál a David Konopáč.

0: Tak to byla Jana PS a písnička Nic nás nepřipomíná. A my si Janu PS dáme ještě jednou.
1: Myslíš, jako si ty jsi to řekl tak, že bych neměl moc mluvit.
0: No, ale tak jsem to vůbec nemyslel, Milane. Já jsem právě chtěl navnadit, že tuhle kapelu ještě neopouštíme, ale že si v pořadu Folky zahrajeme ještě jednu písničku, kterou jsi vybral.
1: Ale tak já jsem tady zpochybnil, jestli se oni cítí jako folk, ale oni hned na webu píšou, že jsou někde mezi těmi žánry, škatulkami folk.
0: Já myslím, že to nevadí. My ale... prostě zařadíme do pořadu Folky a je to.
1: Hotovo. A vůbec tě to nemrzí. To je dobré. To je dobré. Tak v tom případě pojďme dál. Ta kapela je dobrá. Zpěvačka je fenomenální. Mě zarazilo, že vedle takových věcí, jako jste slyšeli před chvilkou, je na tom Spotify vedle jiného i takový tradicionál, při kterém odvedla zpěvačka mimořádnou práci. Jo, je to pěkné. Je to... Ale poslechněte si to.
0: Poznávám dům.

0: A prosím tě, toho holčičího světa bylo to už teďka hodně, hodně. Takže pojďme někam jinam, kde něčemu rychlejšímu, k něčemu, kde se z těch důležitých věcí dělají občas i legrace. A to je poloha Michala Horáka.
1: Ale to je velká hvězda.
0: Jo, to je velká hvězda. Ale já bych hrozně rád, jak tady se vykládalo, že bychom mohli dělat nějaký trojkoncert tří pianistů a písničkářů najednou. A k tomu se ještě dostaneme. Takže víš co, Michal Horák a písnička Voda už je svařená.

0: Na podzim jsme byli na Plzeňsku a chtěl jsem vidět nějaké koncerty, které se tam tehdy děly, a chtěl jsem vlastně osobně poznat Béďu Šedivku, 90-letého kytaristu, autora, a byl to velmi silný zážitek. Pravdou je, že nedávno za mnou byli trapsavští kámoši a říkali, že Béďa chytl zápal plic a musel v podstatě na chvilku vyhledat nějaký ten ústav, kde se s tou musí dostat, protože my stařičci vždycky po těchto nemocích zeslábneme, takže Béďo, prosím tě, těším se, že se uzdravíš. 90-letý tramsko-folkový, to by mě asi zbyl, písničkář, a který se poslouchá pěkně. Tak si to užijte, ta věc se jmenuje Vlakovka.
1: A je to jeho vlastní písnička, on má vlastní repertoár, je to tak?
0: Jo.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Lačerat, Šukar Šuněven. Dobrý večer. Minulý týden jsme si povídali s Jiřím Smlsalem o knize Holokaust a majetková persekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava. Dnes se zaměříme na publikaci Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, kterou historici Jan Cimr a Jan Weiskebr vydali v roce 2024. Zůstaňte s námi.

0: Dozněla kapela Kale a je s vámi Roma Vakeren. Publikace Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, přibližuje fungování gestapa i osudy jeho příslušníků po druhé světové válce. Knihu vydali v roce 2024 historici Jan Zimmer a Jan Weisgeber. Autoři se zaměřili na 207 příslušníků a velitelů gestapa, převážně říšských Němců, kteří působili v českých zemích v letech 1939 až 1945. Jejich poválečné osudy byly různé. Někteří stanuli před soudem a byli odsouzeni a jiní byli během 50. let propuštěni a vrátili se k běžnému životu, často bez větší pozornosti veřejnosti. Otázkou zůstává, zda u nich někdy došlo ke skutečné sebereflexi. Více už nám řekne spoluautor knihy Jan Weisgeber.
1: Neříkám, že soukromně nikomu nemohla proběhnout, ale ani z našeho výzkumu, ani z poměrně rozsáhlého výzkumu nevyplývá, že by někdo z nich provedl nějakou zásadnější retrospektivu svého života, nedej bože, že by dokonce se kál, nebo žádal třeba o někoho o prominutí, to, jak se choval, byť třeba na smrtelné posteli. Jak říkám, nevylučuju to, že někomu v hlavě se to nakonec objevilo, ale na veřejnosti nic takového, pokud já vím, neproběhlo. Pokud se ale na vlastní život, tak to bylo v těch květnových dnech roku 1945 nebo poté, když jim rozhodl soudní stíhání a ten následný proces s nebalou perspektivou, tak to ano, obávali se následku svých činů, ale ne kvůli vlastnímu svědomí, ale právě pro možnost toho přísného až nejvyššího trestu. To se obávali, dokonce máme i tady v Praze případ, kdy jeden z těch úředníků pozabíjeli svou rodinu, tak jak to udělal například ministr říšské propagandy Josef Goebbels, že sebou na věčnost vzali i své potomky.
0: Vysvětluje spoluautor knihy Gestapo Jan Weisgeber. Arnošt Winter se narodil v roce 1939. Jako dítě prošel s rodinou táborem v Letech a později i cikánským táborem v Auschwitz-Birkenau. Vzpomínky si uchoval nejen díky vlastní zkušenosti, ale i díky vyprávění své matky. Jsou emoce, které se nevymažou, zejména strach. Na velitele leckého tábora Josefa Janovského si vzpomínal jasně. Byl jsem malý kluk, ale nikdy nezapomenu, jak nás v zimě na jeho příkaz svlékli do naha a postříkali ledovou vodou. Arnošt Winter zemřel v roce 2017. Teď si pustíme jeho vzpomínky z archivu Českého rozhlasu.
2: Vidím toho vedoucího, jak tady byl, to byl jako jejich představený, jak mě hadicí stříkal tou vodou studenou.
0: To jsou jeho vzpomínky z koncentračního tábora v Letech u Písku. V takzvaném cikánském táboře v Auschwitz-Birkenau zažil Arnošt Winter hrůzy, na které se nedá zapomenout. Bylo mu teprve 3,5 roku, když se tam setkal s nechvalně proslulým lékařem Josefem Mengelem, mužem, kterému se kvůli jeho krutým experimentům přezdívalo anděl smrti.
2: Ano, ve 13. blok Řežanka. Mengele? No Mengele mě udělal hakový kříž na hlavě. My jsme dopadli tak, že jsme už šli, už celá ta řada, asi 1000 lidů šlo k peci. Máma vyprávěla, už viděla, jak se tam kouří a jel okolo, to bylo jediný štěstí, tak bych tu neseděl. Jel okolo ten gestapák, ten náčelník posvědčivý a řval, Jude! A máma vystoupila a říká, nein! Čechy šeci kojines. A on okázal rukou, tak máma a dvě, její sestra a ještě jedna, vylezli a ty plakali a šli dál. Tak jsme se takhle zachránili.
0: V Auschwitz-Birkenau byl s rodinou až do roku 1945 do osvobození Rudou armádou. Vzpomínky Arnošta Wintra mluví za vše. I po tolika letech zůstává bolest živá. Jeho osud připomíná tragédii tisíce Romů, kteří prošli hrůzami války. Je to svědectví, které patří k naší historické paměti.

0: Klidný poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě anebo daleko od svých blízkých. V rámci projektu Trace se naše kolegyně Iveta Durdoňová zúčastnila mezinárodní konference v Osvětimi. Setkala se zde s odborníky, výzkumníky a zástupci občanské společnosti z několika evropských zemí, kteří diskutovali o možnostech prevence antisemitismu, anticikanismu a dalších forem nenávisti.
1: Pane Krhovský, vy jste vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Horodíně u Kunštátu. Teď jsme v Osvětimi v bloku 13, který je věnovaný Romům. Jsme před fotografií Vincenta Daniela, který tady v roce 42 byl internován. Co byste o něm mohl říci?
2: Vincent Daniel byl Rom z brněnského Žebětína a byl do Osvětimi poslán ještě vlastně těma transportama a sociálu dříve, ještě před tím, než se začali semka hromadně přivážet Romové z protektorátu. Takže jsem byl vlastně přivezen jako kriminální vězeň. Tady právě na té fotografii vlastně i vidíme, že měl zelený trojúhelník BV, to znamená Berus Verbrecher, čili právě kriminální vězeň C, jakože byl Čech. No a tenhle vězeň vlastně významný tím, že jako jediný z českých a moravských Romů, kteří se pokusili o útěk, tak se mu ten útěk jako reálně opravdu podařil. Pracoval v tom třetím táboře Auschwitz III Monowitz, Buna, kde pracovali na výstavbě nějakého rybníka a on se prostě jakoby rozhodl úplně jednoduchým způsobem jenom prostě utéct do lesa. Během toho útěku si ze sebe strhal ty vězeňské šaty, aby to nebylo samozřejmě poznat při tom jeho dalším útěku. On potom později se dostal zpátky vlastně do protektorátu, do místa, odkud pocházel, v těch lesích kolem Žebětína, kolem Brna vlastně se pohyboval. Tím, že neměl co jíst, tak se uchyloval ke krádežím a díky tomu, že ho chytli při krádeži, tak byl znovu zadržen. Byl poslán do brněnské donocovací pracovny. No a shodou okolností odtama měl být znovu poslán do Osvětimi. A když šli vlastně do sprchy předtím, než měli odjíždět, tak vlastně jenom s ručníkem a v trenkách vlastně se mu znovu podařilo utéct. Takže dvakrát se mu podařilo utéct a válku přežil.
1: Teď tady procházíme tím blokem 13, tou budovou, a stojíme před malbami, které malovala Dina Gottliebová, která v Osvětimi malovala akvarely pro Mengeleho. Co byste nám mohl říct o těch malbách nebo o Ditě Gottliebové?
2: Dina Gottliebová byla židovka původem z Brna. Potom se vlastně s maminkou dostala do Terezína, z Terezína semka do Osvětimi a nejprve byla v tom táboře B2B, čili ten terezínský rodinný tábor, kde díky tomu, že byla malířka, tak nejprve dělala takové ty jednodušší práce, jakože malovala třeba čísla na baráky. Později SS-mani zjistili, že umí dobře malovat, tak jim malovala nějaké třeba obrázky jejich podle fotografií nebo jejich portréty, oni to posílali domů. A později byla doporučena tomu nechvalně proslulému lékaři, doktoru Josefu Mengelem. Josef Mengele byl hlavní lékař toho úseku B2E, čili ten úsek, kde byl ten tábor pro Romy, který označoval jako Zigeunerfamilienlager, čili cikánský rodinný tábor. A on tenkrát psal k takové ty pseudovědecké knihy o rasách a chtěl tam právě nějaké fotografie Romů, jak vypadají z toho antropologického hlediska. Nicméně ty fotografie tenkrát nebyly tak úplně kvalitní a ta barva úplně neodpovídala té barvě kůže. Proto mu byla doporučena Dina Gottliebová a on se jí zeptal, jestli by mu mohl namalovat ty portréty lidí, aby ta kůže byla opravdu té správné barvy. Ona řekla, že se o to může pokusit a Mengele s ní asi byl potom spokojený, protože pro něho namalovala těch obrazů několik, celou řadu. A díky tomu, že měla takovouhle jakoby lepší práci v úzovkách, tak zachránila nejenom sebe, ale i svou maminku a válku vlastně přežila.
0: Uzavírá Radovan Krhovský, vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů Hodonín u Kunštátu. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga v Budbacht, Zorte sa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Za uplynulých 20 let vzrostla naděje na dožití nejrychleji ve středočeských okresech sousedících s Prahou. Znovu se oteplí, zítra bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Naděje na dožití v Česku rostla za posledních 20 let nejrychleji v okresech Praha Východ a Praha Západ. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. U mužů byl nárůst zhruba 5,5 roku života, u žen kolem 4,5 roku. Nejvíce pak lidé dožívají v Praze a zmíněných okresech, vysvětluje vedoucí oddělení informačních služeb statistického úřadu Pavel Hájek.
2: Nejdéle žili nejen ve středočeském kraji, ale i v celé republice muži v okrese Praha Západ, a to 78,5 roku. V případě střední délky života žen zaujímal z hodnotu 83,5 roku okres Praha Západ celorepublikově druhé místo po hlavním městě Praze.
0: Kongresové centrum v Praze 4 bude mít novou výstavní halu. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží, její stavba začne v červenci. Dokončená by měla být v září 2028. Jedná se o projekt za 1,4 miliardy korun. Budova má sloužit hlavně k výstavám a mezinárodním lékařským a vědeckým konferencím, říká ředitelka Kongresového centra Lenka Žlepková.
3: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být. Sport.
0: Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
4: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, kterým je malý klub MFK Karviná. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most zbystřete u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě. A jen o kousek dál, ovšem bez označení, je odstavená dodávka, výrazně zasahuje do pravého pruhu. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u Molu došetřují nehodu a projíždí se Kivadlově. A pak u Lipštejna se taky jezdí Kivadlově ve místě, kde se propadla vozovka. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědí ústánků?
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědí ústánků, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí ústánků a končíme Lucernou 25.11., kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka, zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak. U věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak zlo? Říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem upravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jinak?

0: tam.
1: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejné?
0: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě. Nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo. Dřív se šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
1: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal čtyři koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
2: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal jeho zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale my Rajové a Luci a všichni a hledali jsme další a další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těle těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
1: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady je 75 tisíc lidí, tak uděláme O2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátový písničky. Jak na kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
1: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
2: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude, určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
1: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru, tak dále, mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
2: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů, Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, kdyby na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás, Vojtou, píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně no. Teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřený bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelný kontaktu, kdy ten jeden se utrh z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělá. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu i vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Je, objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kdy jsem pochopil ten smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, už se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy, furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se strýdu nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou Stánky, kde táta Stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotový Stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on, kdyby tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano, hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
0: A o fialce
1: a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let, bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně, a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. A já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o který jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky, užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu, ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: po tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké, tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to dělat auta, že já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidle.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum, protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne? V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, a když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vyprul vypínač, zvláštně.
0: Čili něco se tam otevře mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se ji snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: To se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka, jeho 80, který se dožívá letos v září, a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětlila, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauri, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet jak Brontosauri a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam, budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte, první posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. A já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. A říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal, písnička Krásný tón, písnička o tátovi, která tu dneska zazněla, písnička o strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mhm. I vaše žena, tedy zpívá. Účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou ovšem můj táta a přitom zakládání těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, je to velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuji, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří, ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuji moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. A zítra se znovu oteplí, bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
2: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
0: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 MW. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
3: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
4: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
5: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
4: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Stavbu základní školy pro víc než 800 žáků zahájili dělníci v pražské Uhříněvsi. Zhruba za 2 roky má vzniknout i jídelna, tělocvična a venkovní zelené plochy. Projekt za 865 milionů korun zaplatí převážně pražský magistrát. Necelou polovinu bude tvořit dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra z hnutí ANO.
6: V naší městské části dbáme i na udržitelnost a celá škola má takové technologie, aby v průběhu roku vyrobila víc elektrické energie, než kolik jí spotřebuje. Po energetické stránce bude tedy soběstačná. Sport.
0: V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku se o víkendu bude slavit. Tamní fotbalový klub si totiž připomene sté výročí od založení.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojedinělé a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vyjelo nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Na východní části Pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před sjezdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika je částečně v pravém pruhu a v místě se vybočuje doleva. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Rychlejší koně s podtitulem Kovboj a básník, tak jak je v roce 1975 vyhnal Tom T. Hall do stáda čerstvých singlů a o rok později do názvu svého pořadí 13. alba Fast Horses. Před rovným čtvrtstoletím pak díky textu Mirka Skunka Jaroše pádili v názvu prvního alba Hradecké dělové koule.

Franta Špaček s dělovou kouli a klasická balada dávno zapomenutého oklahomského countrymana Verna Stouwella Long Black Limousine, kterou v roce 1968 proslavila Jody Millerová a po ní zpívali desítky elitních zpěváků ve věrném překladu Mirka Skunka Jaroše. Pod stejným názvem Dlouhá černá limuzína je ve vlastní verzi zpíval o 15 let dříve Michal Tučný s Pavlínou Jíšovou a Budějickým víkendem.

0: cowboy boots. In a pair of cowboy boots. In a pair of cowboy boots. Elitní tlumočník trackerských písniček Dave Dudley a jeho kovbojské boty. Tak, jak se v roce 1963 vklínili do elitní hitparádové trojky. O 34 let později došli až do Hradce Králové za Betrem Rybou a Dělovou koulí.
1: Chlapa nedělá ksicht ani kalhoty, já nedám dopustit na boty.

0: kaubojských botách, jo, v kaubojských botách, jo, v kaubojských botách.
1: Country dostavník Mirka Černého.

Franta Špaček kytara, Petr Ryba steel kytara, Pavel Šonka bas kytara, Petrové Kučera kytary, Koutný klávesy a Vranka bicí a v jejich čele solový Karel Charlie Drtina, tedy hradecká dělová koule a nestárnoucí kalifornský blues Jimmy Horačese. Za chvíli jej u mikrofonu vystřídá Franta Špaček s dálkovým řidičem Mirka Skunka Jaroše.

Country klasiku The Wreck of the Old 97 Henry Wittera, považovanou všeobecně za první milionovou desku, která vyšla v roce 1924, tedy 21 let po tragédii vlaku Fast Mail nedaleko virginského Denvilleu, vám nabídla dělová koule z kolekce Rychlejší koně z roku 1997. O dva roky později ji společně s Greenhorny nabídl i Pavel Bobek.

Johnny Cash s partou Tennessee Two a její havárie staré 97 stará 65 let. A zase naskok do nákladňáckých písniček. Tentokrát za slavnou Truck Driving Man, v níž vám Franta Špaček s dělovou koulí prozradí, že sedí za volantem rád.

Karel Charlie Drtina, Petr Ryba a Pavel Šonka s dělovou koulí 1997 a zatčení z odkazu folkové legendy Woody Guthrieho. Ve srovnání s ním je Evangelina, kterou přivedl poprvé na desky její autor Hoyt Exton, stále nesmírně mladá a půvabná i díky Petru Rybovi.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: There's a little bit

0: vrinal se na country klasika z dílny člena nešvilské dvorné slávy Ernesta Taba z roku 46, přímo geniálně převedená do češtiny s Kunkem Jerošem a velice důvěryhodně podpořená hlasem Karla Charlieho Drtiny V Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek a možná ještě o něco

slavných 6 dní na silnici Davea Dudleyho, proměněné s Kunkem Jarošem do encyklopedického hesla Stvoření USA na závěr dnešního setkání s nahrávkami, které bohužel už neexistující hradecká dělová koule uložila před 35 lety do svého prvního alba Rychlejší koně. Díky všem za dnešní společnost, hezký zbytek večera a báječně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Čekáme oteplení, zítra může být až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
2: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze dvou na tři střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Z ní mají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
1: Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozborů zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí. Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
3: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené tři body.
1: Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů. Na Jižní Moravě může být až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Zdržíte se na D11. V několika úsecích ve směru na Hradec Králové je uzavřený pravý jízdní pruh za kilometry 48, 24 a 7. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte kratší zdržení u Lipštejna, se jezdí kyvadlově v místě, kde se propadla vozovka. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky.

a to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml. Rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly. Usoudil jsem tudíž, že ani ve mně už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ. A jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vědět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo. A zastavit, že se nemohlo. Ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí. Od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, smrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost,

0: že jsem pouze lékárník.
1: Přečetl jsem si recept. Stálo na něm jeden půlkilový biftek, k tomu jeden půl litr piva pravidelně po 6 hodinách, jedna 15-kilometrová procházka každé ráno, jedna postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v Divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Potom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl do lenožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla... Ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád? Tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka. Vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se. Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu. Žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal. Máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bife na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je? Ptala se nešťastná stará pana.
Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberryové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečno vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi dva týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl. Přijdu později. Musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal. Řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže. Moc příjemného. A je báječný tanečník. Všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika.
Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením, oznámil slavnostním hlasem: slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot pod hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností. V podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík. Za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka. Drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký, vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovaly další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle vestavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychlej a rychlej. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychlej a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější. Hudba už nestačila,
Hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

0: something to make you change your mind.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: No a na závěr úterního dne, jako vždy, pár vteřin po 23. hodině otevírá Noční linka. Tentokrát je úterně středeční a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit. Před námi jsou jako vždycky celé dvě hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také povídání na téma velmi aktuální. Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Jste rádi doma na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stán? A kde jste byli nejradši v létě, třeba jako děti? Jezdili jste hlavně na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a užívat si letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Tak tolik a mnohem více na toto velmi odpočinkové prázdninové téma můžeme si představovat, vymýšlet, povídat si, co bychom rádi a co třeba nestihneme, ale i tak jen tak třeba ta představa už potěší a pospraví náladu, třeba když se počasí zrovna nedaří. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám zaspívala zpěvačka Kristýna svoji písničku Hore hroně. No a hned přivítáme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Děkuju. Já přeju tobě, všem posluchačům samozřejmě, nádherný večer. A protože už to leto se je v rozpoku, jak to říká,
0: ano.
1: Tak já musím říct teda, že léto mám ráda jako období, ale nakonec jsem letní zrozenec, ale fakt je, že teda jako takový ty extrémy počasí, větrno, zima, v noci chladno, no prostě mi to připadá úplně nenormální.
0: Jo.
1: Ale velice ráda vzpomínám právě na prázdniny mého dětství. Protože já z toho čerpám vlastně celý ten svůj život a já jsem trávila hodně času u babičky na vesnici, kde bylo teda spoustu zvířátek, i koně jsme měli, jo.
0: No krása.
1: Kravičky se pásávala, jo, teď jsme tam stavěli takový různý ty stavbičky, plotny a prostě pece a prostě blblo se, no to byly prázdniny úžasně, jsem chodila neustále mezi těma dvěma vesnicema 4 kilometry zálenýma, vždycky jsem mamince něco pomohla, a nakoupila a tak a už jsem byla zase u babičky a tam jsem prostě, tam jsme plavili i ty koně, my jsme prostě byli neustále někde v přírodě, hráli jsme si, oni bydleli přímo u kapličky, jo, takže to bylo takový okolí kouzelný, taková malebná vesnička prostě to je. A takže já prostě to mám spojený pořád v těch vzpomínkách, se vracím k tomuhle nádhernému dětství a snažím se i z toho čerpat jako třeba pro svý vnučky. Já když teda třeba je pozvu na zahrádku, jako ano. Což teda o prázdninách určitě bude možnost, tak bych chtěla, aby jsme tam i třeba přestanovali,
0: ano, ano.
1: Přespali tam třeba. My jsme spávali na matracích ještě s mojí nejstarší vnučkou a dcerou, ale aby jsme tam prostě byli co nejblíž té přírodě.
0: Jo.
1: A pak miluju plavání. A to teda jako zatím se teď moc nedařilo.
0: Jo.
1: Takže si to doufám vynahradit.
0: Na to přijde teprve čas teďka. Takže ty seš vlastně teď v takovém tom přípravném období, že se fakt těšíš, že přijde zahrádka prázdniny, zkrátka to léto tak, jak má být. Doufejme, že bude, jak má být léto.
1: No, já si myslím, že ty extravy budou pokračovat, ale teď máme mít výhledově, máme mít konec týdne a příští týden ještě docela příjemné letní počasí, stabilnější.
0: Ano.
1: Takže to bude kouzelný, jo.
0: Dobře.
1: Už na plovárnu se dá zajít. Takže já přeju všem nádherné léto, samozřejmě. Jsem ráda, že jsem se mohla s tebou slyšet a pozdravit a přeju to úplně všem posluchačům bez rozdílu.
0: Tak Dano.
1: A si prostě užívají pohodu po své.
0: Já přeju také krásné léto a především ti chci popřát, protože vím, že máš dneska narozeniny, tak ti chci popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Ku tvému svátečnímu večeru. Moc si to užij potom o víkendu, až budete mít nějakou krásnou oslavu doma
1: a
0: bude na ní spousta času. No a jinak přeju, ať se léto vydaří, podle představ samozřejmě a podle přání.
1: Ano. Děkuji pěkně a děkuji za prostor, který jsem měla a jsem moc ráda, že jsme se slyšeli a zdravím do všech koutů světa, jak já říkám, ať je mír.
0: Dobře.
1: A mír a pokora.
0: Ráda vyřizuju a posílám písničku k narozeninám. Hezký
1: děkuji.
0: Večer, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásná hudba. Děkuji. Já zdravím. Krásnou noc nebo večer.
1: Večer, ano. No, to jak chcete.
0: Ano, ano. A krásné téma. Jo, léto. Miluju léto tedy.
1: To je dobře.
0: Jo, vzduch, vítr, voda. A já chci říct, já jsem měla holčičky moje, měly atopický ekzém, jo. Takže já jsem celý rok... Já jsem žila za socialismu ještě, jo. Já jsem celý rok šetřila penízky, abych ty holčičky mohla vyvést k moři.
1: Ano, ano.
0: Jo, k moři, protože jsem věřila v sílu moře, té mořské soli. Ano,
1: určitě.
0: Ano, že to pomůže. Ano, takže každý rok holčičky moje díky mně byly v Řecku, v Itálii, na Maltě, Kanárské ostrovy, jo. Tam to vpučelo tedy na Kanárech. To byl vítr, já jsem měla furt rozcuchaný vlasy. Ale já jsem, chci to zhrnout, já jsem ty holčičky opravdu uzdravila. Moje holky dneska žádný ekzem nemají. Jo, oni to měli v loktech, pod kolenama, na zápěstí. Škrabali se, jo, ve školce, když byli malinký. Škrabali se. Svědilo je to, jo, nesměli rajčata, pomeranče, nic, jo, a já jsem každý rok na to moře našetřila, abych ty holčičky vyvezla,
1: ano.
0: Aby se uzdravili, a já jsem je nakonec paní Tuško uzdravila.
1: No tak to je nádherný výsledek, tady se ukazuje, no. Že skutečně moře má opravdu no. Nejenom v sobě svoji krásu, ale ano. I sílu a velkou moc.
0: A dnes mají, ano. A dnes mají holky teda, to dodám, 45 let mají dneska holky.
1: Aha.
0: Dneska, zrovna 13. Z 13. jsou narozeny, ano.
1: Jo.
0: A mají dneska 45 let a nemají ani ňo po tým ekzému.
1: No, vidíte
0: ani
1: to, jak se to vydařilo.
0: Takže maminka jim pomohla.
1: Tak, to je krása. No a co chystáte?
0: Maminka Iveta Olomouc Radikov.
1: Dobře.
0: A zdravím všechny tady lidičky, co mě znají.
1: Dobře, ráda vyřizu.
0: Já jsem je uzdravila.
1: A co chystáte na letošní léto, paní Iveto? Nějaké výletování nebo zahrádku?
0: Já mám 3 pejsky, takže pracuju na zahradě tady, ano. Tady mám zahrádku.
1: No, to je krása.
0: Jinak jsem tady, podle sem, nic nechystám, prostě mám 3 pejsky a žiju pro ně.
1: Prostě budete
0: jo,
1: venku
0: jsou,
1: s nimi a v přírodě.
0: To jsou moje pejsci, ano. My tady žijeme pro sebe tak jako, když tady je nějaká zábava, co hasiči, tady sbor dobrovolných hasičů uspůsobí nebo pořádá, tak se tam jdu podívat.
1: No krása.
0: Jo, pobavím se,
1: ano.
0: Poslechnu si tu dobrou hudbu, dám si tam nějaký špekáček a jdu domů. A jsem šťastná.
1: Tak to je dobře.
0: Tady pod lesem.
1: To je dobře. Tak paní Iveto, moc si to takhle pěkně užívejte, jak popisujete.
0: Ano,
1: přeju vám krásné
0: děkuji.
1: Dny. Hodně
0: ano,
1: zdraví.
0: Zdravím všechny. Ano, děkuji
1: a dobrou
0: moc.
1: Náladu pořád. Mějte se hezky.
0: Ano, děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tak tolik písnička, jinak za 9 minut půl 12, to je přesný čas a na telefonní lince máme Roberta z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu, vidím to ze dvou úhlů pohledu, příjemné a nepříjemné, který mám začít, prosím vás.
0: Ještě jednou.
1: Že to vidím ze dvou úhlů pohledu. Jeden je příjemné a druhý je nepříjemné. Tak no, nevím, kterým začít.
0: Nechám to na vás samozřejmě, ale já bych radši volila ty příjemnější povídání, když jsme u léta a prázdnin.
1: Jo, tak já řeknu ten nepříjemnému krátce. Když je člověk v práci, je to vedro, tak to je za trest, protože to by radši spal, než by něco dělal, protože je spocené, to je malá hrůza. Takže to je ten nepříjemné. No a teďka se budu bavit o tím příjemným.
0: No.
1: Takže chodím v vodě, to mě baví.
0: No krása.
1: Přece občas teda, většinou chodím teď na bazén, co se mě utopila žena, protože se v té vodě sám bojím. A když je tam víc lidí, tak si třeba troufnu, ale sám to je potom takový riskantní.
0: Jo.
1: Občas jezdím na kole, to mě taky baví. A jinak do lesa na hřiby, když je počasí, jezdím třeba do náměště, tam jezdím moc rád.
0: Jo.
1: Krom toho tam mají prima železářství.
0: Aha, vyjedete do okolí a prozkoumáte co nového, jo?
1: No tak to železářství tam už jezdím delší dobu, jako tam mají tak dobré věci, nevím, jestli doma něco kutíte, tak třeba byste se tam mohla podívat, to v té nádražní budově. Tam to borec koupil. A je to jakoby v malým, je to tam prostě perfektní, jako vždycky jsem si vybral něco, co se mě hodilo do dílny.
0: Tak to je dobře, to je dobře. No.
1: A vy byste si tam taky vybral, tam mají i drogery.
0: To je sice pěkný, ale já to mám trošku z ruky, Roberte.
1: Jo. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, možná vás trošičku pobavím, bylo to v starým českým filmu, možná mě pomůžete s názvem.
0: No.
1: Já mám teda doma sklep, nikdy jsem to neskoušel, vždycky pivo z ledničky, že, když jete v postudený. Ale máte doma taky sklep nebo něco?
0: Ne.
1: Nemáte, tak to ne... Tak to nevyzkoušíte, ale já jsem přemýšlel o pivě ze 7. schodu.
0: Jo, tak to máte rád v létě, jo, pivo ze 7. schodu.
1: No právě, že já nevím, já kolik žitek schodu do sklepa 7, ale musím spočítat.
0: No. Jo, to je jedno, no tak třeba z 5. schodu bude stejně dobrý.
1: Vůbec si dobu, no. A vy se zeptáte paní přede mnou, jestli má doma sklep a jestli pije pivo ze 7. schodu, no. Nejdeka nevím, posluchačky přede mnou.
0: Jo, teď už
1: to pobavilo.
0: Teď už to nedoženeme.
1: V Hlošově by mohli mít sklep. Ale jo, tak to říkám z legrace. No, ale třeba to může být zajímavý, no. Borec to měl vyzkoušený, no.
0: Dobře. Takže na létu si najdete svoje zkrátka nějaké ty chvilky, to, co máte rád, co vás baví a užijete si.
1: Já jsem vás chtěl zeptat třeba. Co baví vás třeba? Hrajete třeba tenis nebo fotbal v lítě nebo tak? Je to, protože každé mluví o sobě, tak mě vždycky zajímá, jako co...
0: No tak o tom je noční linka, že se můžete volat a povídat své příběhy samozřejmě, ale jinak samozřejmě léto mám ráda, výletuju, jezdím na kole, jsem venku, chodím k vodě,
1: cestuju. Hrajete fotbal?
0: Fotbal nehraju, Roberte, zklamu vás.
1: Moje žena trošku hrávala. Jako
0: no prosím, krása, no proč ne?
1: Mě to bavilo, no my jsme taky hráli s klukama fotbal. No.
0: Jo.
1: No a na závěr chci pozdravit.
0: Ano.
1: Brinkaře, paní Ludmilu z Brna sympatěčku, paní Vlastičku.
0: Dobře.
1: Polina. No a zkrátka všecky linkaře a i toho pána z Olomouce, počkejte, ze Stupkové, jak se jmenuje, no. Jirko, myslím. Tak teď nevím, teď si to nemůžu
0: zkrátka pozdravíme, jo?
1: Tak všecky pozdravujte. No, budu poslouchat dál. A někdo řekne, jaký je pivo ze 7. schodu, jestli má sklep, moc by mě to zajímalo, tak moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, mějte se krásně, hezký večer, Roberte, naslyšenou. A teď už je nachystaná s písničkou Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: sem lítat.
1: Tak tolik Petr Rezek a písnička Modrá zem. Dohráli jsme, dospívali jsme a teď můžeme pozdravit Jirku z Kyjova. Krásný večer, Jirko.
2: Dobrý večer vám a všem posluchačům Noční linky.
1: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě a doufám, že i vy se máte krásně téměř letně, když o tom létu je řeč.
2: Ano, ano, ano. Je to nádherné téma a taky zároveň složité. Léto. Léto jako takový. Si myslím, že je plod měsíce máje.
1: Mm-hmm, to bylo krásně poeticky řečeno.
2: No, poeticky, jenom tak upřímně. Protože ten krásný rozpuk přírody, kdy přichází v měsíci máji, i rozpuk toho dění kolem sebe, kdy člověk se tak jak si začíná po té zimě otravné.
1: Mm-hmm.
2: Trošičku motivovat na to příjemnější, aspoň pro mě, budu mluvit za sebe, tak to je opravdu, budu se opakovat, plod máje, kdy i vlastně ti lidé si myslím, že mají k sobě tak trochu blíž, jsou takový trošičku smířenější, hodnější, lepší, nejsou mrzutí, jako třeba na podzim.
1: To sluníčko má sílu, že jo, a dělá divy.
2: Sluníčko má sílu a energii a dělá divy, to jste řekla krásně. Ano. Velmi krásně. A toho to si nesmírně vážím, jo, protože trošku jde bokem politika, jo, a takový ty všední politické věci a tak.
1: Mm-hmm.
2: A je to nádherný. A mám vzpomínky, proč to říkám, protože z mládí mám obrovské vzpomínky a krásné vzpomínky, kdy třeba jsem mladý děvčata učil chodit po strništi.
1: Po čem, po strništi?
2: Po strništi.
1: Po strništi.
2: Ano, když byli žňa, tak bosou nohou po strništi a přejdete celý lány.
1: No, já vám řeknu, vrazit si to posekané, tvrdé, seschlé obilí do nohy, to je teda něco.
2: Jo, ale
1: na to si vzpomínám taky, že se mi to v dětství podařilo moc krát, ano.
2: Věřím, věřím, i já jsem to zažil, ale tetička ze stařenku mě prostě vysvětlili, jak bosou nohou po tým strništi jít a to se šourá.
1: Mm-hmm.
2: Jo, aby to strniště se kladlo vlastně pod tou bosou nohou.
1: Jo, jo, jo, zkrátka no pomalu našlapovat a tak jako z boku se šlápnout.
2: A to bylo romantický. Potom ty krásný večery vlahý. To bylo něco úžasného.
1: No je, je.
2: A ty děvčata, že samozřejmě vy ženy máte obrovský cit pro takový i to rozzářený nebe a tak dále.
1: Mm-hmm.
2: Hvězdy nad hlavou.
1: Mm-hmm.
2: No, ale abych jenom tak v myslivosti se mě vyplatilo taky vychodit si srnce takzvaně.
1: Mm-hmm.
2: To znamená, když člověk chodil načekanou, tak
1: ano,
2: to
1: ano.
2: Srnce poctivě musel vychodit.
1: Mm.
2: A vůbec nás nezajímali nějaký, ráno jsme, když už jsem byl dospělý, stával jsem do práce, vůbec mě nezajímalo, jestli budu vyspaný nebo ne, tam šlo o ten pocit.
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Ten pocit toho lovce a poděkování té přírodě.
1: Hmm. Šťastný pocit navodil energii, takže spánku nebylo tolik potřeba, tak to dopadlo všechno dobře.
2: To což,
1: je, což je dobře.
2: Nádherně jste to řekla ze mě. Děkuji vám. Prostě léto je kouzelné.
1: Mm.
2: z každé strany.
1: Máte už nějaké místo, kam se třeba letos těšíte? Kam se byste se rád vyjel podívat?
2: Ano, na Maltu. Jako zedník.
1: Jo, tak moc vám přeju, to není tak daleko, takže moc přeju, ať to vyjde, ať si užijete jarně letní nebo letně podzimní výlet a ať se vám tam samozřejmě líbí.
2: No, krásně řečeno, na Maltu to je pracovně. Bohužel letos vůbec.
1: Nechystáte?
2: Protože ne. Pracovní vytížení a nějaký ty plány ještě, aby člověk jaksi v této republice trošku mohl fungovat.
1: Jo.
2: Takže své pomoci, jo, rekonstrukce a tak dále.
1: Jo, no tak ať jde práce dobře od ruky, ať vám vyjde třeba i ta druhá ostrovní Malta, nejenom ta Malta tady v Čechách. Každopádně moc, Jirko, děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny. Užijte si to, budu se těšit zase.
2: A já vám děkuji.
1: Noční lince.
2: Děkuji, jo? I všem posluchačům přeji hezkou, dobrou noc a dobré ráno, když už to bude následovat.
1: Dobře, mějte se taky krásně. Děkuju, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miloš Dodo Doležal a s ním také Guy Mendieu, ta jejich písnička Soudím. To vše v noční lince, kam se také dovolal ze Židlochovic z Moravy František. Františku, krásný pozdní večer přeju.
1: No, dobrý večer, paní Jitušku, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu, nebo toho vysílání.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Děkuju za všechny, samozřejmě, za všechny, kteří ještě neusnuli. No a Františku, no. Co vy, léto je za dveřmi, když se řekne toto, platí to pro vás, jakože je třeba chystat dovolenou, anebo naopak jste úplně v klidu a říkáte si, uvidíme, co vymyslíme.
1: No, paní Tuško, já ještě řeknu tomu, jak to teď zmínil pán o tom chození pod svýma nohama po tom straništi.
0: No.
1: Tak, to jsme zažili, jako, že protože jsme měli pole a posečený pole a potom se tam pásly vždycky huse.
0: Ano, ano.
1: A my jako děcka jsme to hlídali a chodili jsme po té straništi.
0: Jo.
1: Pšenica. Tam měla tvrdý straniště, to pichalo do těch nožek, tak jsme museli chodit jak říká pan, tou šoračkou, jo?
0: Vždycky
1: to tak svalit tou šlapkou a tak se potom chodilo. A ječmen, ten měl měkký ty stonky, jo? Tak to tak nepichalo. To jsme skoro ani nemuseli nějak hlídat si, jo? To chození, tam to šlo, jo?
0: Ano, ano.
1: No, jinak, co se týče tak těch prázdnin, tak jako děcko asi kolem 10-11 roku jsem já, z našich děcek, nás je pět, tak jenom já jsem vždycky, jednou jsem byl ve Skry, kde je dneska ta atomová elektrárna, tak už to nebylo ani paměti, že to tam bude, myslím, tak tam jsem byl. A potom Broumov u Náchoda, tam jsem taky byl. A teď už nevím, jestli to bylo na týden nebo na 14 dní, jo. No, už je to dlouho, víte, protože tak... Takže tam jsem to jako děcko vždycky byl, no. Bylo mě vždycky smutno trošku, že jsem byl tam někde mezi cizíma dětskama, jo.
0: Aha.
1: Tak, no, ale člověk si potom za chvíli zvykl a no, měl tam nějaký kamarády a tak.
0: Jasně.
1: Jinak mám rád leta, jako jo, ale nesmí to být velký horka, protože po velké horkách v zásadě dostávají průtor, protože je mračená, takový velký větr, jo.
0: Jo, jo, rozumím.
1: Bouřky mi nevadí, jo, když to blesky a to lítá, jo, ale prostě velký vítr, jo, to je hrozně.
0: To nerad, no, jo.
1: To nerad, to vždycky nám to taky zhodí sem tam nějakou křídlicu ze střechy, jo,
0: no
1: někomu,
0: jo.
1: To odnese,
0: ano.
1: Někomu to odnese celou střechu a naším dokonce vtýkat uhodil brez do stodoly, která potom zhořela, jo.
0: Aha, takže, jej.
1: No, takže takhle to nemám, toto. Jinak jsem si zvolil takový styl života, to podnikání, jo, že těch na tu dovolenou ani skoro nemůžu nikam jet, jo. A přivítám každý víkend a tak, no, a nebo dobu, kdy třeba prší a nemůže se nikde dělat, tak si odpočnu, takže takhle prostě to mám, no, zvolil jsem si takový život, že prostě to podnikání a to jsou takový starosti různý, no.
0: Jo, ale zase máte tu svoji práci rád, že jo, a tu svoji firmu, co se stará.
1: Jo, to zase. A když můžu poročet, jako jo, tady mám kudu, kteří toho mají někdy, oni mě plný zuby, jako jo, ale z toho si vydělat, tak musí ho dělat, že jo.
0: No jo,
1: no.
0: Když chtěli pracovat, tak ať pracují, to je pravda. No.
1: Takže takhle je to se mnou do dovolené nebo tak, nebo moc den, že jsem tam ten zpátek někam jedeme třeba
0: dolů. Jo, víkendový akce.
1: Manželkou, jo. No, takže takhle. No, nebo
0: no tak si dáte krásné lázně v Luhačovicích, nádherně, nemáte to daleko, tak no, proč ne, že jo?
1: No, někdy jsme se vydali až za Prahu, jsem jel autem, tak kde jsem pracoval, režiu Prahy, jo, a tam všude Hradci Králové, tak někdy tam jsme udělali takové výletci taky, jo,
0: ano.
1: Ale vždycky jsem vzal ještě manžele, to byli naši kamarádi, tak jsme vzali sebou a chudáci už zemřeli, tak jsme bez
0: dětí. Jo.
1: No, takže těm už chodíme se vždycky dívat jenom na hrob, vždycky, no, rozsvítíme svíčku a takže teď jezdíme tak někam vždycky sami a teď zase manželka plánuje taky by nějaký volno někam dál, ale já říkám, mamko, už to myslím nechám jenom na autobus, jako jo, protože to oni možná, když někam jedeme dál, už se děcka bojí, jo, aby jsme se taky vrátili, jo.
0: Ano.
1: Jo, to je jo, leta, no, takže, ale já se nebojím, já to nezdávám zatím ještě pořád, no, ale
0: to
1: já
0: je to dobře. Víc, to je dobře.
1: Přírodě neporučím.
0: Každopádně, František, přeju krásné letní dny, užijte si je moc, samozřejmě, ať už pracovně, nebo taky odpočinkově, protože i to je důležitá věc. A moc děkuju za návštěvu a přeju hezký večer. Jo? Mějte se hezky.
1: No, děkuji taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marta Kubišová a velká legenda, tento song Nechte zvony znít, tolik písnička. No a z Olomouckého kraje se k nám dovolala paní Julie. Tak Julie, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím a už se vás ptám, když je to léto za dveřmi, máte ráda léto, těšíte se na něj nebo zavzpomínáte, jak jste třeba ráda užívala léta, když jste byla malou holkou?
1: No, to jsou byla krásné léta. Ale teď, jak jsem zastárla, teda ne, zastárla, no. Tak to mám úplně paměť, že se na mě hrozně vytrestá, protože mě vzal manžela. Vzal mě maminku. Covid mě vzal dva syny. A teď mě vzal ještě přítele teď.
0: Jo. Takže tak. No, tak to je samozřejmě velmi vážný příběh. Já nevím, co se tam všechno stalo, to těžko asi proberem tady v tom krátkém čase, ale moc přeju samozřejmě hodně sil, aby se vám trošku začalo dařit. No a chystáte se třeba někam právě o tom letošním letu, abyste se tak trochu dala dohromady a vylepšila se zkrátka i možná psychicky a z toho náporu všeho celého?
1: Tak jezdím na kole a budu asi jezdit na kole a snažit se na to dá všechno zapomenout.
0: Jo. Na které? No.
1: Jste dobrý rádio, já vás velice moc poslouchám.
0: No, moc děkujeme za přízeň.
1: No, tak jsem se vám svěřila také, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste se zastavila. A tam u vás, tam v Olomouckém kraji, tam je moc hezky, když jedete na kole, tak která ta místa máte třeba ráda? Doporučte ostatním, aby se třeba taky vypravili na výlet.
1: Tak hrozně jezdím, nejradši jezdím na Červenku. Do Dvora. Tam úplně to je nádherný.
0: No tak no, to je krása.
1: A já takhle v okolí jezdím, no.
0: Takže výletování na kole je takový váš koníček, jo?
1: Ne, mám přijetěm nezbytě, že?
0: Tak to je super. Tak moc přeju, aby vám přálo počasí a přeju samozřejmě všechno dobré, aby se to trošku začalo vylepšovat a držte se. Jo, mějte se hezky.
1: Jo, ty taky.
0: Naschledanou, naslyšenou. Já děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Tolik Pavel Bobek a jeho song Stárnoucí mladí. Blížíme se k půlnoci, což znamená také závěr celého úterního dne s datem 16. června. No a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, tak se pojďme podívat také do pošty, protože jste se taky hojně rozepsali. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu. Ano, ano, ano, tak jak zpívá Helena Vondráčková Léto, léto, písní se oslavuje krása léta. Chvíle strávené v přírodě, to je pro mě velká romantika, píseň vyjadřuje radosti z letního období, přírody a lásky. Jsou to romantické vzpomínky s kapkami rosy. Ano, natrampoval jsem se třeba já do sytosti. No a takové houby a houbaření, to je moje vášeň i v zimě. Prarodičů a tety se nebo na chvíle u prarodičů a u tety se strýčkem také nezapomenu. No a stačila nám jenom Celta z auta i zašitá. Poslední dobou jedno téma lepší k druhému, tak vám moc děkuju. Tak Bohumíre, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě krásné dny a ještě potom krásnější, až budou ty letní. Přeju vám i také hezký večer a závěr toho úterního dne a samozřejmě se budu těšit, až se zase brzy uslyšíme.

0: Tak se skupinou Berlin jsme se přehoupli a s jejich muzikou jsme se přehoupli do nového dne. Už je tady středa s datem 17. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, aby se nám povedlo všechno, na co sáhneme. Pokud před sebou máte pracovní povinnosti, tak ať vás práce těší a dílo se daří. A pokud máte den volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ a hlavně s radostí a hlavně také ve zdraví a s úsměvem. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? A jste rádi na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši třeba v létě jako děti? Jezdili jste třeba na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnozí z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a prostě si užívat letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Připomínám, že i teď na prahu nového dne telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marie Rotrová a písnička To nic, to jen tak. No, začali jsme druhou polovinu noční linky úterně středeční a na telefonu teď máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já zdravím moje sestry, já jsem zapomněla, že vás taky vždycky pozdravuje.
0: Děkuju moc krát, nápodobně.
1: Všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Mm-hmm.
1: Já teda vždycky se těším strašně na jaro.
0: Na jaro.
1: Mm-hmm. No, a když se to probouzí, ty ptáčkové zpívají všechno zelená, to se strašně těším.
0: Jo.
1: No, ale to mám taky ráda.
0: To je
1: ale
0: dobře.
1: Ale horka nesnáším.
0: Aha.
1: Teď bude 35 a to jako dělá. Já se bojím té bouřky, když přijde, protože tak něco přijde, nějaká pohroma, co se tý bouřky bojím.
0: Jo.
1: Ale jinak to mám taky ráda.
0: Mhm.
1: Sluníčko, že jo, ale by bylo tak do té 25, 26, víc ne?
0: Jo. Tak to by, jako, to by vám tak...
1: No, někdo má rád, protože tady vedle sousedka, ta zrovna, když je horka, tak tam je a pleje, jo.
0: Mm-hmm.
1: Nos má červený, všechno je popálená. No, snese to, no. Ne. Tak jako to... A když jako jsme byli děti, jako bylo také hezký, že chodili jsme babice a to bylo, to člověk vzpomíná na takový hezký léta. No, když to nebyla kousek, jo, my jsme jako na dráhou a ona byla dole Mnichovicí.
0: Jo.
1: Na náměstí bydleli a to. Na to se těšili, vždycky jsme se těšili na ně, oni byli strašně hodní oba.
0: Mm-hmm.
1: A nezapomenu zkrátka.
0: Ani takže na ráda vzpomínáte ani na ty dětské no prázdniny a dětská léta u nich a tak, jo?
1: No.
0: Tak to je
1: a
0: pěkné.
1: A sousedí, ty měli tři kluci, my jsme byli dvě, tak chodili k nám přihrát, my zase k ním.
0: Mm-hmm.
1: To bylo také hezký takový.
0: No je, je.
1: Až přespojí do Sprdně, ty uměl vypravit pohádky, si vymýšlel, tak jsme všichni poslouchali. Tak to bylo hezký, no. To víte, to už je všechno pryč za náma.
0: No, tak důležité jsou i vzpomínky, které si člověk uchová, které mu zůstanou.
1: No, to ano, určitě, to jako...
0: A zážitky.
1: Nikdy nezapomene, mm-hmm. No, to se nezapomíná, no. Takže nikam nepojedem, že nemůžem zdravotně,
0: mm-hmm.
1: No, tak doma, no.
0: Takže doma zahrádka a tak, jo?
1: Jo, no.
0: No, tak to je taky pěkná věc. Dobře. Tak Libuško, přeju hlavně pevné zdraví, mějte se moc hezky, ať vám to pěkně roste na zahrádce.
1: A ráda vás slyším.
0: Děkuju, moc krát nápodobně, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi, tak tolik muzika tady u nás v noční lince a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Tuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se zmínit, no už je to, dá se říct, pomalu 40 let, když jsem ještě jezdívala do Jeseníku a ovládala jsem to skutečně vždycky po pracovní době spát

0: Peťa měl 4 a oni se báli toho lesa. A já jsem je učila znát, jak se nebát lesa. A teď jsem říkal, když jsme odjížděli vlakem, tak syn říká, doveste mě nějaký houby. Tak já jsem říkal, když jste to, a oni, ano, ano, a když jste to tatínkovi slibili, tak pěkně půjdem na houby. A teď oni vždycky, jak jsem udělala, já jsem vedla takovou pěšinkou úvozem, a oni vždycky, jak udělali krok do lesa, tak babi, tam ne, tam ne. No a já jsem věděla, jsem znala, kde ty houby rostou, kde jaké. A tak jsem říkala, tak tady postujte a já si tam půjdu kousíček dál. A oni nechodili, ne, tady jenom kousek. A šla jsem a tam byl pravák, krásný, pomalu 2 kilové. A takhle mezi keříkama. A já jsem chtěla, aby podívali, jak ty houby rostou, jak stojí, tak se mi tam vzal pan, pojďte se podívat, co jsme našli tatínkovýho hříba.
1: Jo.
0: No tak se odvážili do toho lesa a teď si tam dřepli kolem toho a boh vytávali to, no prostě já jsem z toho radost, že trošičku se tak odhodlali a měla jsem ráda, že jsem je taky do toho jeseníku vytáhla.
1: No je, je.
0: No a tak jsme ho potom usušili, my jsme tam byli asi týden, tak jsme ho usušili a potom opravdu tatínkovi přivezli sušenýho hříba. No a tak jsem je já trošku do toho lesa, a měla jsem jich 7, ten vnoučat, takže
1: je, je. No jo.
0: Už mám pomalu 50-letou vnučku a není to dlouho, asi týden, tak mě vzpomínala do telefonu. Babi, já ti tak děkuji, že jsi nás tam vzala.
1: Jo, no tak tak.
0: Já jsem je vzala i v Zlíně, naučili se tam lyžovat. Takže já jsem jim byla trošičku takovým nevzorem, že? Já jsem tam jezdívala v zimě taky na lyžování a v létě do té přírody. Milovala jsem to strašně.
1: Jasně, krásně.
0: A vždycky jsem taky čekala, kdy bude už to léto, abych zase šla na houby. Já jsem znala už svoje místa.
1: Ano.
0: A já jsem byla takový člověk, že jsem vždycky na té lokoce zvolala všechny celou partiu na večer a dělala jsem jim houbový takový placky. A to oni vždycky, kdy budou houbový placky, tak já jdu do lesa na zběr, tam bylo hodně hub. Teď už já nevím, jestli to už tam, už to nezvládám, ale vždycky se rádi vždycky na to vzpomínali, jaký jsem dělala ty placky houbou.
1: No ty museli být. No jo.
0: Takže to byla příroda opravdu, že jsem to prožívala a ty moje všelijaký trable, to všecko zmizelo
1: všechno,
0: tím, že
1: ano,
0: jsem
1: ano,
0: vždycky
1: ano.
0: V létě užívala tu přírodu. No a je to ve mně, já nemůžu být bez toho, jenom že už dnes tím v mojím věku já už daleko nedojdu, ale vzpomínám na to, bylo to krásné.
1: Tak alespoň teď vycházky po okolí. No.
0: Že si to ty moje vnoučata užili.
1: Užili a pamatujou, ano.
0: Takže až se na to vzpomínají.
1: Ano, ano, ano.
0: Takže tak to bylo i tuška.
1: To je krása, to je krása. Tak Eliško, moc vám děkuju taky za návštěvu, za povídání, jinak přeju příjemné vycházkování po tom nejbližším okolí vašem tam.
0: No, tak to denně teda.
1: No to je mi jasný.
0: Musí dělat 3-4 kilometry není mít.
1: No to je krása, ano, ano, ano.
0: To jsem zase byla.
1: Ano.
0: Takže já nelením, já se musím unavit, abych si využívala všeho, jinak ano. Nedokázala být doma sama. Takže tak to je se mnou.
1: Tak to je dobře, že máte stále hodně energie. Moc vám děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, Eliško.
0: Taky. Já vám taky hodně zdravíčka a taky. Hodně, hodně posluchačů.
1: Děkuji moc krát.
0: Moc a moc pěkně.
1: Nápodobně.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic, a taky jsem se narodil bos a krátce před půl jednou se k nám dovolala z Rajhradu Jitka. Krásnou noc, Jitko, moc vás zdravím.
1: No, já vás taky zdravím, protože Jituška zdraví Jitušku.
0: Jo, děkuju.
1: A do Třetice tady byla Jituška už jedna, co volala. Takže máme to do Třetice.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano.
1: A ještě chci podotknout, jako ten pán, co volal, že také jsme z dovolené jezdili vždycky ke známým a ti museli vybrat pivo ze 7. schodku.
0: Jo.
1: Opravdu do toho sklepa šli a museli mít pivo ze 7. schodku, takže to bylo tak úžasný.
0: Měli to takhle to naučený, tak ano.
1: To rozšířilo a ušici. Ne, jenom z toho 7. schodku to dones. My jsme ten neviděli, o co jde. A to se rozšířilo tam prostě kde všude a jinde to nechtěli, jenom ze 7. schodku, jo. No a my jsme teda objezdili celou republiku, včetně Slovenska, kde se dalo, hlavně Podtan, takže
0: no,
1: není pomalu místa, kde by jsme nezabloudili.
0: Ano.
1: A kromě zimy, tak jsme jezdili pořád, jenom se trošičku rozebzdilo, takže já jsem nikdy nevydržela, ani když bylo prostě už nebylo nastanování, tak prostě se muselo někde vydat, jo, někde prostě být, a jsme jeli na ten jeden den kamkoliv.
0: Ano, ano, ano.
1: A manžel říká, proboha, tady nemůžeš vydržet jednoho doma, já říkám, ne, to budu zase celou zimu, takže to bylo hrozný pomyšlení, kdyby už prostě nemohla vyjet na ten víkend někam. Že prostě voda, to byl náš život a bez toho do dneska nemůžu být.
0: Jo.
1: Z toho výhradu já dojíždím do Brna, do Závadovických lázní, pochopitelně, kde je voda.
0: Aha.
1: A nejenom tam, ale že tady je to nejbliž u vlaku. No a samozřejmě ne, bez vody nelze žít, bez toho není život.
0: Ano, ano, ano. Takže k vodě vás to tahne a k vodě musíte zkrátka.
1: Ano, já vždycky říkám, já třeba ty květinky, bez té vody usycháme.
0: Tak důležité je, že máte kam a že vás to baví a že víte, abyste tam zkrátka krásná místa máte, abyste tam rychle dojela ve své blízkosti, a to je určitě pěkná věc na léto. No a co jinak, takové ty letní dny? Chystáte se třeba někam i do zahraničí nebo někam výletovat tady po vlastech českých, moravských?
1: No tak to jsme jezdili samozřejmě i do zahraničí.
0: Mm-hmm.
1: Nejvíc jako do Jugoslávie a tak jako no, bývali pochopitelně, že tak do Chorvatska. A no prostě kam se dalo, tak se vyjelo pořád. A, nebo teda se zájezdama, nebo různý ty akce byly, takže no neexistovalo, aby prostě se trávilo někde doma.
0: Jo, když jo.
1: Všude je krásně. Ale doma je to nejhezčí, jo. Vždycky jsme byli rádi pryč a když už jsme byli někde na 14 dnů, tak už ke koncu říkáme, už aby jsme byli doma, už je to tady dlouhý.
0: Už se vám zase začalo stýskat, jo, po té vaší lokalitě a po té vaší oblasti.
1: Přesně tak.
0: Dneska se sice mnozí zmínili o vodě, ale málo kdo zatím se zmínil o tom, jestli mu chybí moře tady v té naší zemi, která bohužel moře nemá. My jsme takový suchozemci.
1: No, no jo, ale tak voda, to je jedno. Také koupaliště je jakákoliv možnost jiná, jo, jsou různé rybníky. Takže my v nouzi, kdekoliv se u silnice zastavilo, viděli jsme rybník a už jsem tam byla. Jo,
0: jo? Tak zkrátka tak, aspoň takhle.
1: Ale i na zájezdě jsem sebou měla plavky, zastavili jsme, rybník a už jsem byla ve vodě. A to bylo taky tak strašný horka, samozřejmě autobus rozpálený a já říkám, no tak ani si nedojete představit, když si sednete na tu horkou koženku rozpálenou,
0: ano.
1: Že jsem chytla vlka, jo, tak jsme se museli smát. Já říkám, v životě jsem to neznala, co to je. Říká, ježišmane, no, běž do vody. A, no samozřejmě, už jsem byla v rybníku.
0: Jo.
1: A to bylo hned doslova, se slezlo kolem patníku a v rybníku jsme byli a jak šťastní, že máme nádhernou plochu před sebou. To nemůže být nic ze všeho. Já si nedovedu představit dovolenou vůbec, kde není voda.
0: Kde by nebyla voda. Rozumím.
1: Je všude, najdete hodně toho, jakože po té republice se to tak No, bez toho jsme ji nedestanovali, jenom u vody, pořád.
0: Tak to je dobře, že to takhle máte. Dobře, tak Jitko, moc vám taky děkuju, přeju vám samozřejmě krásné dny, vydařené léto podle vašich představ, užijte si ho, naplánujte si nějaké bezva věci, co vás budou bavit a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Ano, děkuji, taky ptáravím všechny a mějte se pěkně novo dovolené.
0: Taky.
1: A vůbec i mimo dovolenou.
0: Ano, přesně tak, pořád, neustále. Děkuji moc krát, na slyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatně?

0: Karel Černoch na pohádková čtvrté přání a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindro.
1: Krásný večer vám přeji.
0: Děkuju.
1: A chci poděkovat za krásné písničky, co nám pouštíte.
0: Ráda vyřídím našemu panu šéfovi hudebnímu.
1: No, to jsou písničky našeho mládí.
0: No, víte? Tak to je dobře,
1: tak
0: že si vyberete.
1: Vzpomínat.
0: Jo.
1: Ale já chci vzpomínat nebo vzpomenout ty prázdniny, kdy byly děti a kdy se jezdilo k moři. To bylo k nezaplacení.
0: Krása.
1: To je prostě ty zlatý písky. Jinam se nesmělo, že jo, Bulharsko, Rumunsko.
0: Ano.
1: Ale to mám dva případy, kdy jsme jeli teda na Šíravu. Podstan. Synové byli nadšení, protože Podstan, to bylo jejich, byli zvyklí z táboru. A my jsme přijeli a nám tam propršel celý týden.
0: Jej, no stane se, no.
1: Oni lítali v gumákách a chytali prostě ryby. A já jsem byla nešťastná, tak jsem je potom uprosila po týdnu, že teda bychom mohli jet domů, že to nezvládnu v tom mokru. Oni to měli všechno rozstříděný, pověšený v té chatce, úplně prostě normálně, jak byli zvyklí z táboru. A já jsem byla nešťastná. A pak jsem měla ještě druhý s nima zážitek. Jsme jeli do Sopoty nahoře až na severu v Polsku. Byl tam prostě festival, no tak jsme si udělali vejle, že jsme u moře nebyli.
0: Ano.
1: Ježišmarja, my jsme přijeli, tam byl takovej víc. A tak moře bylo studený.
0: Studený, no jo. Sever je sever.
1: Já jsem se modlila, ať už jedeme domů. Jinak ty prázdniny, co jsme prožívali u moře, to bylo k nezaplacení. Kdyby to bylo blíž, tak by člověk jezdil prostě každýho půl roku, ale jinak to nešlo, než jenom o těch prázdninách. A přesto se mě zdá, že to léto, jako když jsem dospívala já, jako v deseti, tak si vzpomínám, že to byly takový prostě silný léta. Všude bylo vidět obilí, že se sváží. A teď je to takový, v květnu jsou vedra, v červnu je zima. Je to prostě zvláštní, jak je to všechno otočený. No tak s tím jako nic neuděláme, no.
0: Ano, ano.
1: Tak nějak jsem jenom se chtěla trošku vzpomenout.
0: To je dobře, že jste se ozvala, takže ráda vzpomínáte, i když jsou některá místa, kam nemáte potřebu se asi vracet, že jo, úplně.
1: No tak to víte, že se najdou do ten život, no. Tak člověk to má prostě už poskládaný.
0: V paměti, ano. Dobře.
1: Děkuji vám moc krásně.
0: Já vám děkuji moc za povídání, za návštěvu. Mějte se moc hezky a krásné dny a hezké léto přeju, vydařené.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já? No, to je otázka. Pozdravíme do Kyjova Pepu. Krásnou noc, Pepo.
1: Já zdravím ještě jednou, Jitřko.
0: Děkuju.
1: Mám rád léto, měl jsem ho za mladá rád, protože bydlím v Kyjově a pocházím z Milotic, kde je pěkný rybník, takže jsme jako děti prázdní tam strávili skoro celé prázdní.
0: No krása.
1: Doma, doma pomáhat. Jinak, jak jsem trochu vyspěl, tak jsme jezdili s klukama na motorky pod Stany Vranovská přehrada.
0: No jo.
1: Třetí na Bystříčka Tatry.
0: Mm-hmm.
1: A pak potom, když jsem měl rodinu, tak jsme byli pod Stanem s holkama, tak jsme byli Duchoňka u Topolčan, Senec u Bratislavy, Šírava v Píšťanech.
0: Mm-hmm.
1: No a pak, když se nám za 12 let narodil synáček, tak ten chtěl je taky pod Stan, tak jsme jeli do Ostrovské Nové Vsi, tady jsou koupaliště, Šelkoviště. No a postavili jsme stan a na druhý den začalo pršet a dva dny lílo.
0: No jo.
1: Mokrý stan a jeli jsme domů, takže si moc stanování neužil.
0: Někdy se to přihodí takhle prostě, že to člověk, no. Kdyby co dělal, tak to nevymyslí, přesně tak.
1: Vy jste ho zklamaný, já aspoň jeden den se vyspal ve staně.
0: Tak jste mu to už pak nevynahradili, říkáte, jo?
1: Už ne, protože potom už jsme jezdili na dovolenou jako na rekreaci, jako do ubytovacích zařízení
0: jo,
1: na hotelu.
0: Už tak. To nebyl stán. Hmm.
1: Jinak mě nevadilo horko, já jsem hrával fotbal roky a tak mě spíš na fotbal jsem měl rád teplo, ale ne tyto vedra, co jsou teď poslední roky. Kuchyničky říkali, že vydrží a já jsem nerád hrával na jaro a na podzim, když byly ty plískanice, to mě vadilo víc, jako ty horka. Vydržel jsem dělat horku a to mě nevadilo a teď teda z věkem mě vadí ty horka a i tak, že se spíš schovávám do stínu, protože mě to dělá jako ze zdravotních důvodů.
0: Jasně, problém. Rozumím.
1: Příliš vysoké ty horka.
0: Rozumím, takže když jsou takové ty ideální teploty 25, 26, tak to je pro vás fajn, jo?
1: Jo, ty klasické, normální, ne, ty tropické. Jinak jsem měl ráda i zimu, když bývaly zimy, teda sníhu, to jsme saňkové lyžovali, to mě taky se mě líbilo a jinak jaro, protože máme zahrádku, tak už vždycky se těším, až se do toho.
0: No to je krása, no jo.
1: Takže tam žiju od jara do podzimu a relaxuju. Něco vypěstujeme a jako...
0: Takže je to radost vlastně potom sklízet nějaké ty dobroty, ty radosti, čemu se zadaří.
1: Loni byla radost, loni jsme měli 180 kilo jablek.
0: Pánečku, to je krása, no.
1: Tak se mají prodával, horší je to letos, protože buď to zmrzlo,
0: nebo
1: říkáně sada známý tady, že to kvetlo v době, kdy bylo zima a nevyletěly včelky, takže to neopilo. Takže
0: jo.
1: Chodím a hledám na jabloňách jablíčka.
0: Takže myslíte, že jablek alespoň v té vaší oblasti, co žijete, takže bude málo?
1: Ne, ani třešně.
0: Ani třešně, tak to třešně, vidíte.
1: Třešně, ale vůbec někde 3-4 třešně na stromě a špatný je to. No.
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem říkal, že se každý rok nejsou hody.
0: To je pravda, tak to je, přesně tak. No. Vidíte, to já mám zase pocit, že tady ve středních Čechách třeba třešní je dost. Jablek nevím, jak bude, to jsem se nekoukal, ale třešní, co jsem se dívala, tak těch se mi zdá hodně na stromech.
1: Tady kousek dál, taky v té vedlejší vesnici u Kyjova, tam při střešně jsou taky, no, ale tady v Kyjově nic.
0: Tady tam u vás nic. Tak vy jste to tam zrovna vychytali letos to nějaké ano. To mrazivé, když byly stromy v pětu.
1: Meruňky ty už nemám 4 roky, takže...
0: Jo, radši.
1: Vůbec to zmrzne každý rok.
0: To je pravda, že ty jsou na to choulosti výhodně. No dobře, tak Pepo, moc vám přeju samozřejmě pěkné léto na zahrádce, hodně zdraví.
1: Děkuju vám moc, protože měsíc po operaci ramene.
0: Jej, tak ať se to dobře hojí, pěkně cvičte, ať jste fit. A...
1: Chodím na cvičení a
0: to je
1: na magnety. A...
0: No.
1: Potrál se spadl na ledě, tak potrané vazy ještě poprostí, tak je to měsíc po operaci.
0: Tak je potřeba ještě tomu dát, čas a pak rozcvičit.
1: Dělám rehabilitaci, abych mohl zase trochu pracovat.
0: Ano, jo. Dobře, tak přeju hodně zdraví a krásné letní dny na zahrádce. Mějte se hezky. Budu se těšit, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička jménem Podvod, to vše v noční lince, kam se dovolala také Jarmila z Vysočiny. Krásnou noc, Jarmilo.
2: Já všichni zdravím z noční linky.
1: Děkuju moc krát.
2: Volám z Vysočiny, 15 km od Třebíče.
1: Mm-hmm.
2: Takže jsem tady na chaloupce, už konečně jsem přišla z nemocnice, kde se teda uzdravuju.
1: To je dobře.
2: Víceméně jsem ráda,
1: mm-hmm,
2: že tady můžu už vegetit. No a s tím, že teda jako malá, když jsme byli jako děti, tak nás děda bral do lesa.
1: Uh-huh.
2: Prostě nám vykládal, jak byly po válce takový ty v lese takový ty jámy prostě po granátech.
1: No, no.
2: A že tam prostě jsou jeskynky.
1: Aha.
2: My jsme tomu věřili. Já jsem se bála, mě bylo až 6 let nebo 5. Prostě jsem se bála, jo. A kdykoliv jsem šla do toho lesa, protože tam rostly suchořiby, lišky, prostě krásný mech a to. Bylo to na Hladově.
1: Mm-hmm.
2: Jsme byli na ty hájence a prostě až do dneška se mi o tom zdá, jak jsme tam chodili, jak nás děda takhle prostě vyděsil, že tam jsou jeskynky a já jsem tomu se sestrou věřila.
1: Jo.
2: No a teďka je to jak pohádka, že jo, prostě ať dá prstíček a to a pak zase perníková chaloupka do toho a prostě se ty pohádky mi tak splynuly, že z toho je docela takový aj horor, jo.
1: Mm-hmm.
2: No, ale ráda na to vzpomínám s tím, že teda jako my jsme měli prostě na Hladově, tam rostly kuřátka, lišky,
1: mm-hmm,
2: tam rostly dubáci, ukřížka,
1: jo.
2: Tak když mamka nás poslala na polívku, skočte mi na polívku pro dubáky, tak jsme šli ke křížku, jo, pod lípy, tam byly krásní dubáci a to. No lišky v mechu, to úplně vidím jak dneska.
1: Ano.
2: No a s tím, že teda fakt to bylo kouzelný a myslím si, že dnešní mládež nebo prostě děti o to přišly tady o to. S tím, že každá doba něco nese, že jo. Můj otec, když teda k nám vykládali, jsme se sešli tam třeba na narozeniny nebo jinak jsme nějak neslavili nebo to, ale ty narozeniny jsme třeba si poseděli, tak vzpomínal a tak krásně vykládal, sice smutně z války, protože byl 40. ročník,
1: mm-hmm,
2: jak mu bylo 5 a prostě ty Němci v těch familiích tam na Holejích jeli a Rusi taky, jo, a prostě jaký dělají zvěrstva,
1: mm-hmm,
2: a jak on byl blondiák, takže jako vlastně byl nordická rasa, že jo?
1: Ano, ano, ano. No,
2: ale stalo se třeba to, chci říct, že vyšel jsem z té struhy a jak jeli ty tanky a tady tyhle ty obrněné vozy, tak jsem vzal kamene, já jsem s takovou chutí to po ní hodil, že jsem prostě jako chtěl ukázat, jako že tak nemám rád a jo, no ale jako bylo to docela riziko, protože kdyby zastřelili, byla ta možnost taky, že jo.
1: Ano, ano,
2: ale
1: ano.
2: Ale zřejmě viděli blondiáka, tak prostě si řekli, jo, to by, no ale tak to o tom tak krásně vykládal a vykládal o tom každý rok.
1: Takže vzpomínáte na tyhle, na ta posezení společná, no, na to povídání.
2: Já to vykládám svým dětem nebo
1: vnoučatům
2: a holky mi říkají, mamko, to už nám tolikrát říkala. To je zájem, jo.
1: Musíte vymyslet na letošní prázdniny něco novýho.
2: Tak zase to je trošku o ničem jiný, ale každá doba něco nese, že jo.
1: To je pravda.
2: Byla to, vždycky se říká, to je doba těžká, ale vždycky se najde nějaký pozitivum prostě,
1: ano,
2: a nějaká radost.
1: Ano.
2: A člověk by si měl udělat radost už jen z toho, že vychází to sluníčko. Já se teďka probouzím na prášky, protože mám na štítnou žlázu.
1: Jo, tak se musíte kurírovat.
2: A normálně to mám tak nastavený v hlavě, že nebo nemusím mít budíka.
1: Tak to je dobře. Tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Popřeju vám hlavně pevné zdraví, hodně zdraví. Hezké léto, moc děkuju za návštěvu a užijte si to na chaloupce. Mějte se moc hezky, děkuju.
2: A já všechny taky přeju pěknou dovolenou a hodně sluníčka,
1: dobře.
2: Kdo má rád a kdo ne, tak prostě bohužel.
1: Určitě se brzo uslyšíme v noční lince. Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc a děkuju vám všem, co to vedete tam pěkně.
1: Děkujeme za návštěvu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, vážení a milí, a protože se čas naplnil a protože jedna hodina noční či raní, jak chcete, klepe na dveře, tak to znamená, že jsme na konci noční linky a také to znamená, že bych vám ráda poděkovala za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc. Na, na, na.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět počase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přeličení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte? Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal se mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávati, hledati důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám ví komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestří, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuju. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, vidíte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincenc Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazu nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snazší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak abych se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincenc Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek.
2: Odpovědi bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Poslyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny. Například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte. Ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Poslyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Co pak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal,

0: Dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
1: Například?
0: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
1: Chcete tím říct?
0: Vaše paní byla dnes u mne.
1: Vy jste ji předvolal?
0: Ne, přišla sama.
1: Nechápu, nic mi neřekla.
0: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
1: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
0: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
1: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
0: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
1: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
0: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
1: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
0: Ano.
1: Co jste jí řekl?
0: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
1: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala...
0: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete? Má vás za, no, za nemoc praktického člověka?
1: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
0: Ovšem, samozřejmě.
1: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že jsi dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu po tmě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Ančí. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
0: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
1: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
0: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
1: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
0: Poslyšte, to opravdu není výslech.
1: Ano, Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
0: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
1: To neříkáte přesně, operace se povedla.
0: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
1: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
0: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
1: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
0: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla beze zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
1: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
0: A vítězové nebývají souzení, že?
1: Nemám to heslo rád.
0: Proč?
1: Co vy všechno nechcete vědět?
0: Nemusíte přece odpovídat. Ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
1: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco

0: takového, jako že běží k prokurátorovi.
1: Proč nemáte rád heslo Vítězové nebývají souzení?
0: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: že... Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle goblen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy, kapitán z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane. No,
3: taky neví. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
3: Pane generále, měl byste zkusit usnout, to nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. Ta moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. A strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s vele důležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, o jiného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
3: Neobyčejně závažný. Pupek světa. Střed všeho míra. Umím si to představit. Já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cená stvoření a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, víte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel, bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Když si při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje všechno.
3: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivěkl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verden, pane.
3: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goblény na zdech. Co říkáte, kapitáne?
4: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
3: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
4: Myslím, že ano. Tohle dunění.
3: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
4: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
3: Vy jste Scott. Máte skotské jméno.
4: Ano, jsem Scott.
3: Skotové bývají tvrdošíní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíné zvíře, kapitáne.
4: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
3: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
4: Je to rozkaz, pane generále?
3: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
4: Mohu pokračovat, pane?
3: Není to zbytečné?
4: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
3: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
4: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
3: Říkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
4: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
3: Já vás poslouchám.
4: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie. Ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
3: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
4: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných...
3: Nemávejte zase těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
4: Ano, pane.
3: A je z ní dobrá laboratoř?
4: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ver ten oheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž divínek nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný. Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky by s těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolona, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Eridu. Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou delfy, Dionýze. Moje delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeby být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná, oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvání.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
2: Je vám tu dobře?
0: Aha, Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
2: Je vám dobře při tom popíjení?
3: Jak ses sem dostala?
2: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
3: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
2: Jsem přece bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
3: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
2: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
3: To říkáš vážně?
2: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
3: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
2: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
0: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak myslíš?
2: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
3: Dionýzos nemísí vůbec.
2: Ví se to o něm.
3: Neřekl jsem ti, aby si sedla.
2: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
0: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
3: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
0: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
3: Drž už hubu, Dionýze.
0: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína, snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
2: Nad ránem padla Troja.
3: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
2: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
3: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
2: Byla jsem u toho.
0: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
2: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
0: Já jsem náhodou byl nejméně u 1000 oslav pádů velice různých měst.
3: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
0: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla si v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa, mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.